0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Pane vrchní! No tak je tady někdo?
1: Dopak nám to tady řve! Dopak nám to tady řve!
0: No dovolte, já že zvu.
1: Zvete, až nám v kuchyni nadskakou pukličky.
0: No dovolte, musím zavolat, když tady nikdo není. Já jsem tady host.
1: Jo, jenže my jsme slušný podnik, pane. My obsluhujeme jenom slušný hosty.
0: Ale jděte.
1: Jo.
0: A že tady nemáte ani nohu v celém lokále.
1: No, protože jsem všechny neslušný vyházel. Dostali držkovou a hybaj, huž, huž.
0: Je, vy máte držkovou?
1: Jo, tu mám porád u sebe, tadyhle.
0: Kde máte vrchního?
1: Vrchní šel domů teďka.
0: Teď v poledne?
1: Jo. On tenhle měsíc překročil v tuzerech příjem, tak si dal padla, aby mu nekrátili penzi.
0: On je v penzi?
1: Jo, a má slušnou penzi. On je bývalý kominík.
0: Komení?
1: Ano.
0: A dělá vrchního?
1: Jo, my bereme personál jenom z nejvyšších kruhů.
0: A vy sám jste taky jako...
1: Pochopitelně. Já jsem dělal průvodce cizinců na Gerlachovce.
0: Cizinců? Jo. To ovládáte jazyky?
1: No, ani ne, ono to nebylo zapotřebí. On tam nikdy žádný cizinec nepřišel. Ono se tam musí pěšky totiž, víte?
0: No, a jakou funkci máte tady?
1: No tak teď tady momentálně zastupuji vrchního.
0: Co, vy vrchního?
1: Ano.
0: A víte, že na to nevypadáte?
1: Pardon, já jsem si zapomněl vzít ubrousek, promiňte, tak?
0: Fuj, jděte si, tohle je ubrousek, jděte s tím pryč.
1: No, pochop.
0: Ale dovolte, když jsou lítají nějaký chlupy.
1: No samozřejmě, když jsem tady jednomu servíroval chlupatý knedlíky.
0: Ale jděte.
1: Před chvilkou ho odvezli.
0: No, tak ty si teda nedám.
1: Pochopitelně, já bych ji vám ani nedal. Ty máme jenom pro cizince.
0: Tak máte jídelní lístek?
1: Na co? Já ty blafy umím nazpaměť. Tak na co byste tak měl chuť?
0: No tak jsme tady na horách, tak bych si dal tak srnčí na víně.
1: Srnčí na víně, no. Byste si dal?
0: No.
1: Jo, já taky.
0: No tak.
1: No jo, ale kde dneska ukradnete psa? Každý si tu potvoru hlídá. Hlejte, dejte si vánoční guláš.
0: Vánoční teď?
1: No.
0: Teď už je dávno po Vánocích.
1: No vidíte, a my ho tam máme ještě.
0: Hlejte, víte co?
1: No.
0: Dejte ho praseti, jo?
1: Jo, to jsem zkoušel předevčírem. Milej pane, poprvé v životě jsem viděl, jak bylo čuníkovi nevolno.
0: A lidem to nabízíte?
1: No, pardon, všem ne. Jenom hostům. Dejte si vánoční guláš.
0: Ale já nechci vánoční.
1: Vypadáte tak dobrodružně, třeba to vydržíte.
0: Já nechci nic vydržet. Já se chci najíst a pochutnat si.
1: Co, tady u nás?
0: Ano, tady u vás.
1: Safra, vy ale musíte být vyhladovělej.
0: No samozřejmě. Teď už mám 20 kilometrů v nohou.
1: Jo.
0: No já už bych neudělal ani krok. No tak co tam máte k snědku? No. Nemáte tam něco od drůbeže?
1: Od drůbeže máme, jo. Zadělaný dvorek.
0: Dejte s tím pryč a dejte mi něco jíst. Já jsem tak vyhladovělej, že se za mnou lidi ohlíželi.
1: A to dělá ten váš obličej.
0: Jak to obličej?
1: Vy jste strašně podobné jednomu, co tady vykrádá chaty.
0: No, dovolte.
1: Ale ten byl mladší.
0: No tak.
1: A šikovnější.
0: No.
1: Vy byste se do takových chaty ani nedostal, jak tak na vás koukám. To byste si musel pozvat moji starou, víte?
0: No.
1: Ta by vám ji rozsedla a vy byste ji potom jenom vypaběrkoval. Pokažte, no jo, ten zloděj byl mladší.
0: No vidíte.
1: Ovšem zločin, ten vypíše svoje rysy i do mladý tváře. Takže nakonec vypadá jako ta vaše.
0: Prosím vás, netrapte mě a dejte mě něco jíst.
1: Jo, a máte vůbec na to?
0: No samozřejmě.
1: Jo.
0: Teď já vykrádám chaty.
1: Co to?
0: No vykrádám chaty.
1: Vážně?
0: No jo.
1: Vážně?
0: No chaty vykrádám.
1: Pochopitelně.
0: Pochopitelně.
1: A tak promiňte, tedy to je něco jiného. My se do soukromých záležitostí našich hostů nepleteme, prosím. Ražte se tázat.
0: No tak sláva, tak mi udějte řízeček, ale aby byl ňam ňam.
1: Tak bohužel řízeček ňam ňam bychom neměli.
0: Ne.
1: Ale měli bychom tam hrášek.
0: No tak. Tak budete ten hrášek, jo?
1: Chtěl byste ten hrášek?
0: No hrášek.
1: Jo?
0: Ten jaký to má?
1: Ano. Pane prášek, jednou hrášek.
0: No počkejte, určitě vás neslyšel.
1: Ono pochopitelně, on má totiž zafačovanou hlavu.
0: No, proč?
1: On každou chvilku v kuchyni uklouzne po bifteku. Včera se praštil ocapouch a padnul hlavou do ovaru.
0: Yeah. A co se mu stalo?
1: Nic, my jsme ho naštěstí včas rozeznali.
0: Jo.
1: Takže jsme ho neservírovali.
0: No tak dobrý.
1: Tak ten prášek, hrášek, jo?
0: No, hrášek.
1: Pane prášek, jednou hrášek.
0: Podívejte se, neřvete tady a jděte mu to říct do kuchyně, ano?
1: Depak tam já nesmím, my se spolu hněváme, víte? Já mu totiž chodím za ženou.
0: Jo? Za jeho ženou?
1: No jo, tady široko daleko nenajdete ženskou.
0: A co vaše paní?
1: A to je jenom široko. Tak to je hrášek, jo?
0: Hrášek.
1: Rozmyslete si to.
0: Hrášek.
1: Tak se to vánoční gulá?
0: Ne, hrášek.
1: Ale prášek, je to hrášek.
0: No určitě vás neslyšel.
1: Ale on by slyšel potvora, ale když on tam není.
0: Jak to, že tam není?
1: No, není, no, to víte, je poledne, tak šel někam na oběd. Pojďte, půjdem za ním.
0: Sá, fajn.

Čarodějka chvějka, která se touhou po vdávání chvěje, dosud prý nepotkala čaroděje koloděje. Ten žije v lesním podzemí, sám, jako krtek. A dokonce ho neobjevil ani Václav Čtvrtek. A protože znám čarodějku chvějku i její spády, řekl jsem si, byl by pokoj, kdybych je dal dohromady. Možná, že o ní neví a mé rady si bude cenit. Konečně, každý chlap se dřív či později chce ženit. Potkal jsem ho v lese, právě si nesl hřib. Zasmál se, čarodějka chvějka, to není můj typ. Ta řeč, kterou užívá, když zaklíná, mým uším divně zní, vždyť je to čarodějština. Jsem taky čaroděj a vyznám se ve všech tajích, jenomže dobře vím, že žiju v českých krajích. Tak místo hadů sbírám v lese dříví před zimou a potom u kamen se bavím kouzly s češtinou. Například, jestliže mladá žena je mladice, pak silná musí být silnice. Když se brání, bránice, a když je rovná, rovnice. A jestliže mnoho soch je sousoší, pak tedy mnoho žen je soužení. A to není všechno, znám toho více. Ženský rod vzniká třeba koncovkou ice. Od slova krab je do krabice, od slova had hadice, od berana beranice, z čepu je čepice, ze slepce slepice, z jalovce jalovice, z palce palice, ze slunečníku slunečnice, rovník rovnice, poledník polednice, ručník ručnice, oběžník oběžnice a zimník zimnice. Jo, jo, málo kdo se v tom vyzná jako já. Ženský rod vzniká i koncovkou a. Kos kosa, patron patrona, rým rýma, váh váha, nor nora, lup lupa, kýl kýla, vír víra. Když člověk přemýšlí, hned všechno jde. I třeba pohrát si s příponou E. Mandl mandle, vůl vůle, brusel brusle, datel datle. Řekl jsem, mluvíš jako učebnice, jenomže koncovky nejsou jen E, A a I, C. Co takhle rošťák a roštěnka? Chvíli přemýšlel, nabral sila, pak mě lavinou slov zavalil. Kopr kopretina, mandarin mandarinka, herec herka, růženec růženka, jedlík jedle, orient orientace, duch duchna, stud studna, bez psina. Vdova ponorový je ponorka, početníkovi početnice, manželka kata je katka a jejich děti kaťata. A potom málo kdo má zdání o časování a skloňování. Jablko, tyblko, onblko, myblko, vyblko, oniblko. Fibich, fibis, fibi, fibichom, fibiste, fibi. Země koule, z tebe koule, z něho koule, z nás koule, z vás koule, z nich koule. Město, tobě sto, jemu sto, nám sto, vám sto, jim sto. A pokud ti to něco říká, v češtině je i matematika. Například netopír je brutopír minus starapír. 100 žár je 200 žár dělený dvěma, nebo 30 žár krát 2 plus 40 žár. 100 dola je 20 dola na druhou minus 300 dola. Třinec je osminec bez pětince a sedmikráska polovina 14 krásky. Tak to by snad stačilo. Víc už ti pro dnešek nepovím a s těmi slovy se chystal zmizet za křovým. V té chvíli zaslechl jsem z hlouby lesa cupy cupy dub. A čarodějka chvějka stála tam, co starý dub. Povídám, čaroději koloději, tak já nejsem tvůj typ. Čaruj si jak chceš, já to stejně umím líp. Marně se pokoušíš schovávat za tou houštinou. Teď si nepomůžeš ani kouzly s češtinou. Udělám a další do sbírky. Další do sbírky.

Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

Jo, to bývaly časy. Správnej pardál to dokázal roztočit na Žižka Perku zrovna jako v Jartále. To každej tančil po svým prkně. A když do lokálu vtrhla patrola, hned věděl, kde tesař nechal díru. Na dostaveníčko s první republikou vás pozve skupina Patrola Šlapeto už v pátek po 19. hodině. To mají dany, pane inspektor.

Je zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavieru krásně popsal tento úhlavní put všeho tvorstva Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé neuzavírají se nutkání onomu a popisuje ji tak dovedně, že mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a různé představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 330, ten sprosták, co napsal Decameron, celá kniha, včetně vysvětlivek, Klíčka Benjamin, Divoška Jaja, kapitola 7, strana 124 a 126. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až třikrát. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v o něch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl se mi však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Včas mě varoval otec před těmito úkryty neřesti, které sídlo mají převážně v suterénních prostorách na předměstí, v brlozích, kde čpí pivo a líčidla ohmataných krásek a kde šváb trvale usadil se, aby svou přítomností dokreslil ubohost prostředí. Také jsem nechtěl to kouzlo poznání promrhat v rychlosti v chladných nocích na Petříně, kde, jak jsem slyšel, chlípní důchodci triédrem do křovíček nakukují a zneužívají tak citů nás mladých ke svému povyražení. Na taneční zábavě se mi také dívku schánět nechtělo. Potu rozdychtěných těl a hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté jako horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji do práce, do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže společnému štěstí. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde se děvčata povalují chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak gránu hodila do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou a půvabnou jako květ blatouchu v raní mlze? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteřím dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam mačino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. U nás v tělovýchovné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jedinou cvičenku. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde,
protože jsou to sporty cudné, až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání, tam je ženami předspáno, že mnohdy dna bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě a více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a plavčíka nabádají, aby voda byla vždy průzračná a mužských diváků z dostatek. A atlétika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Luci, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu. Jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku. Jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julí, Lucí, Ludmil, Božen a sousede. Onehdy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, s trochou fantazie i pohledná. Čtení ani psaní jí nečinilo zvláštní obtíže. Ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 5 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že leco zpamatuje. A kdyby si slyšel, oče, horlil jsem, vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války, sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Tvrdý otec však přesto sňatek nepovolil. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevyvstekali se dosyta 3 mušketýři. Vinetů s Old Shatterhandem a Kolben s Daňkem. Tak vidíte, do té doby, než najdu žínku sobě rovnou, vystačím si s Karlem.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

skoro 8 hodin já na dálnici byl a v dohlednu se začal zdát můj cíl. Dízel řval a já měl dobrý čas. V tom z vysílačky uslyšel jsem ten klukovský hlas. Reprák praskal jako při bouři. Já snad už z té cigáro vykouřil a cítil jsem, jak slunce do skla pere. Když ozval se tady kanál 1.4, slyšíš, mluv s tedy Bérem. Vzal jsem teda mikrák do ruky, dělám to tak vždycky, já nemám pověst náfuky. Tak povídám, halo, ahoj, volám tě tedy Bére. Zvobátnu dílku vlny a jakým jedeš směrem. Pak bylo ticho a já chtěl vypnout ten krám. Potom uslyšel jsem zase jeho halo a já, že poslouchám. Vzal jsem si cigáro a škrtnul benzíňákem a kluk jménem Teddy Bear vyprávěl příběh nehleda jaký. O tom, že nechodí a žije v kolečkovém křesle. V tom hlase byl smutek, ale vůbec ne tón skleslej. Táta, že se zabil na traku a vlna 1.4 byla jeho značka a jediný, co po něm zbylo, je tahle vysílačka. O tom, že máma přes den pracuje a po nocích jim pláče, že ví, jak je to těžký nedat se neuvláče, že je přes den sám, tak vlny trakerů mačká a jeho jediný spoj se světem je tahle vysílačka. Že když takhle mluví s chlapama, jako by mluvil s tátou a zdá se mu, jako by tátu zachránil před dámou s kosou, před zubatou. Ví, že už na slíbenou trasu s tátou nepojede, chtěl jí prej daleko jet. A trasa s vozejčkem od okna ke dveří je teď jeho celý svět. Tak jeho smutek za mě můj trak zastavil a nezačít brečet, mě stálo spoustu sil. Řekl jsem si, kašlu na trasu, já cítil jsem, že to nesnesu. Tak jsem se zeptal Teddy Beara na jeho adresu. Pak jsem hned tím směrem svůj trak hnal a když jsem dojel, zdálo se, že se zázrak stál. Šňůra traků stála v řadě v ulici. Ujce hrála všema barvama a já byl snad tisíc. A tak autáky vozili Teddy Beara sem a tam. Ta jeho vysílačka byl snad božský telegram. Já jako poslední jsem ho do kabiny vynes. A když na mě svítila jeho šťastná tvář, já byl nějaký jiný. On si hrál s houkačkou, já jsem hodil s plynem. Lezli na mě myšlenky o věčný pravdě a o věčný vině. Držel mě za ruku a řekl mi, že mě poznám podle hlasu. Já mu řekl, že je dobře a oni měl jsem pod úžasu. Když jsem ho odnes do domu a štval auták, abych nahnal čas, tak z rádia se ozval ženský hlas. Já myslel na to, jak osud všechno zamotá, když říkala Teddy Bear měl dneska nejhezčí den života. Přála mi, aby na cestách byl se mnou Bůh, že jsme dnes prorazili ten její bludný kruh. A já už vím, že ať pojedu, který chci směrem, budu v duchu vždycky sedět v kabině s tím malým Teddy.

troubí. Zas jdeme známým údolím, tak jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná

Nechápe dnes, jak je možný pěšky dojít cíle. Majitelkou Cortiny je neforemná dáma, přestože má dost, tak bývá po večerech sama. Ušlápnutej úředníček, co uctivě stojí, ušetřil si na trabanta, dál se šéf pojí. Rozpoznáš tu každý

někdo nemá na polívku a jinej rozbít svačí. Někomu zas bezstarostně courat lesem stačí. Zapomenout na tuzéry a na moudrý hlavy, ze všeho mě na tom světě asi nejvíc baví.

Pískov. Každý je od někud. A já jsem z Pískova. Tak jako moje maminka, otec, brácha, obě babičky a dokonce i moje žena. Pravé Pískováky pozná jazykovědec, pokud se dobře učil, už podle nářečí. Říkají například helej místo heleď, auto a gouč místo auto a gouč. A na místo úsloví dopadl jako sedláci u Chlumce, řeknou, že dopadl jako hoplovic kotě. Národopisci by měli vědět, že národním pokrmem jsou v Pískově placky se škvarkama, zdobené mřížkou, která se udělá šmik-šmik nožem, a že z prosto národních zvyků se tam kromě Vánoc, Velikonoc, májů a posvícení dodržuje pálení čarodějnic. Ale i školený etnograf těžko pozná, že pískovští dědci dodnes nosí něco jako kroj, který se sestává z placaté promaštěné bekovky na hlavě a z kalhot pod pupíkem. Ty v 70. letech někdo v Pískově odkoukal a krátce poté se po celé Evropě, obou Amerikách a Africe vzedmula módní vlna takzvaných bokovek. Tyto kalhoty pod pás nosil i můj dědeček, kterému jsem jednou nesl oběd do hutě. Pracoval u pece a připadal mi v tom přítmí se žhavým železem v kleštích velkolepý jako Lucifer nebo jiný pekelný funkcionář. A já ho od té doby ještě víc poslouchal. Protože moje maminka pracovala u Jelínka, který vznikl na místě dědečkovy hutě, a protože moje žena pracovala v Prefě, která vznikla na místě inženýra Jelínka, a protože v Prefě pracuje kdejaký můj kamarád, soused a známý všeho druhu, nedivte se, že jsem s Pískovem a Prefou propojen rodině i citově. S povděkem jsem tedy připsal své rodné obci k dobru, že se tam začaly vyrábět stavební panely. Vím sice, že panely jsou různé a dokonce ještě jiné, ale zúžil jsem si tento pojem na bytovou výstavbu. Prožil jsem totiž část svých mladých let v neutěšeně malém bytě a vím, jak je to k uzoufání, když nemá člověk dost místa k životu. Za čas se však panely staly i symbolem uspěchané, nepěkné architektury. A já z duše vždycky doufal, že tohle nepadá na hlavu těch, kdo panely vyrábějí. Nýbrž těch, kdo staví domy, budovy a továrny. Že s panely se dá pracovat podobně jako s cihlami. Že se z nich dá postavit nejenom stavba účelná, ale i taková, co lahodí člověčímu oku. Projel jsem pár zemí, kde jsem s troškou lítosti viděl, jak jim města a vesnice harmonují s krajinou, jak respektují její tvářnost výškou svých budov i tvarem domů a střech, jak jsou celistvé a netvoří směsici krabic postavených na ležato i na výšku, směsici střech rovných, sedlových, plochých i jiných. Že dokonce ani tovární budovy nepřevyšují jednotnou výšku místní zástavby ani výšku lesa. Asi to chce nejenom vykolíkovat staveniště, ale také se na ně podívat z odstupu a okruhu několika set metrů či několika kilometrů. Jen tak se dá vidět, o co by onen kousek země a krajiny neměl přijít. Tak jsem si řekl, že to povím, když se mohu vyznat rodné obci a lidem, které mám rád. Že vám poděkuji a že i poprosím, abyste se na každou krajinu dívali i těmahle očima.

klukem v kostelíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Bařino mi krade a skáče po mé posteli.

ztratila, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přijde.

se o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal

relief s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, jach

se o zradě, o světě. Bude to písnička o nás.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country rádio.
1: Kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíbený. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončí malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
2: First National Bank.
1: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistý, poldové jsou na hraně.

třikrát jsem jim ujel a ujedu jim zas, až to jednou kiksne, dostanu pro vás. Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz, mistr Katce dočka a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si loď za kápo hledá nový.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s trampskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

0: Tantry počasí.
1: Dnes bude zpočátku slunečno, jasno až polojasno, ale během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou také přehánky. Teploty vyšplhají na 19 až 24, na jižní Moravě až na 26 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Při prázdninových výletech bychom si měli dávat pozor na věci, které necháváme v autě na parkovišti. Upozorňují na to také středočeští policisté, kteří v první polovině letošního roku zaznamenali už 141 krádeží z aut. V letní sezóně pravidelně obcházejí různé lokality, například u památek, a kontrolují, jestli řidiči v autě nemají na viditelných místech nějaké cennosti. Teď k našim sousedům. Vůbec poprvé v historii se v červnu čisté elektromobily staly nejžádanějším zbožím na německém trhu s novými osobními vozy. V šestém letošním měsíci se v Německu zaregistrovalo do provozu přes 296 tisíc nových osobních aut. Z toho bylo přibližně 11% naftových, zhruba stejně se evidovalo plug-in hybridů. Teď se vrátíme zpátky domů. Ve Škodovce slavili. Důvod zná náš kolega Luboš Dvořák.
2: Škoda Auto vyrobila ve východočeských Kvasinách už miliontý vůz Karoq. Automobil byl představený v roce 2017. Roční kapacita závodu přesahuje 300 tisíc vozidel. S ním se souběžně vyrábějí také modely Octavia a Kodiaq. Představení nástupce tohoto modelu bude na přelomu let 2027 a 2028. Luboš Dvořák, východní Čechy.
1: V Brně se postaví nová budova pro magistrát.
3: Otevřená budova s centrálním atriem, veřejnou pasáží mezi Kolištěm a Benešovou ulicí s rozsáhlou zelení. Tak má vypadat nová hlavní budova magistrátu města Brna, která má vzniknout za budovou na Malinovského náměstí. Nový úřednický areál by měl nahradit stávající roztříštěné úřady a centralizovat je. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Ještě do zákulisí fotbalu, protože fotbalová Sparta by mohla z kraje nové sezony přijít o jednu ze svých opor. Kodaň se totiž blíží k uzavření přestupu Esgera Sørensena. Všechny strany jsou nakloněné k uskutečnění dohody, ale český tým musí nejprve najít náhradu za svého zástupce kapitána. Ještě dodám, že kluby jednají o ceně přibližně 1 milion eur, tedy asi 25 milionů korun.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Na kameni kámen, to si pamatuju vždycky, mi říkávali rodiče, prosím tě, hele, uč se jinak doma, nebude kámen na kameni, jako jo. Měla jsi také takové nějaké poznatky třeba z dětství?
1: Měli jste u vás doma kámen na kameni, nebo?
0: V případě, že jsem se učil a všechno jsem to zase srovnal, tak to bylo v pořádku všechno.
1: Jo.
0: A to ještě nebyla písnička od Brontosaurů Na kameni kámen.
1: Jasně, tak to je relativně nová písnička, že oproti tvému dětství.
0: Ano.
1: Tak Na kameni kámen, Brontosauři nádhernou písničkou, takovou tou hodně táboráckou. Jsme začínali naše vysílání, které se vztahuje k tomu středečnímu dni. Dneska je 22. července, no tak za chvilku půlka prázdnin, fuč. Jo?
0: Neříkej to, protože samozřejmě pak, když nás slyší nějací školáci nebo učitelé, nebo myslí, že ještě spí, no, tak jsou prázdniny vlastně.
1: Proto to můžeme
0: říkat.
1: Klidně,
0: ano,
1: taky
0: ano,
1: jsem to vždycky neměla ráda. No tak půlka prázdnin pryč, víš, tak už se těšíš do školy.
0: Ano, stávej, Pepíčku, máš prázdniny, těšíš se do školy, že?
1: Už bys se měl připravovat, víš, jako teď si také pospáváš pořád do těch 9, 10, ale už se začínej připravovat, za chvilku škola volá.
0: Ty jsi zlá.
1: Ne, to mi takhle vždycky říkali, já neměla jsem to ráda. Ale teď v 6 hodin a 8 minut to říkat ještě můžeme, protože školáci i všichni učitelé si užívají toho zaslouženého volna a toho spánku.
0: No. A teď počkej, když to našich posluchačů někdo jim to řekne, třeba má nějakého kantora.
1: Neříkejte to, prosím vás, buďte tak hodně, neříkejte.
0: Double Eagle, Petr Kocman, Dám ti křídla orlů, to už je další hudební nabídka. Samozřejmě pozvánka do ranního vysílání s Kačkou a s Váďou na Country Rádiu.
1: Hezký den, takhle po ránu pěkně dáreček, co? Křídla orlů a jdeme, letíme.
0: Tož včel.
2: Dám ti křídla orlů a vzlétnem k výšinám. Dám ti křídla orlů

0: To vypadá po venku ve 6:45, tak je takové příjemné chladivo. Já to mám třeba ráda po ránu, ale...
1: A máš pravdu, ano.
0: Já jako chápu, že spousta lidí, kteří prostě by si vzali i bundu, prosím tě, já jsem včera potkala pána a ten měl 100% podzimní bundu jako k večeru. Jako.
1: No, já jsem si 100% po ránu tu podzimní bundu opravdu na sebe vzal, jo, protože jinak jsem teda během dne v triku nebo v košili s krátkým rukávem.
0: A jo, ty máš podzimní bundu.
1: Mám je, protože ráno opravdu jako bylo docela frišno. Tak jo, jsem tak nechtěl nic nechávat.
0: Ty jsi šel ve dvě už, že jo, takže, no. Takže to je jasná věc.
1: Na toaletu.
0: Ale s bundou.
1: No, ven někam. Bylo obsazeno.
0: Ale no tak. Takže dneska ty teploty kolem 7 až 11 stupňů Celsia, přičemž těch 11 samozřejmě zase jižní Morava, ale tentokrát je pozor i sever Čech místy.
1: Tak počítejte na D1 s mírným zdržením na sjezdu u Slavkova, je to mezi 210 a 208 kilometrem z Vyškova do Brna. Tady nám housne provoz v okolí Holubic, takže počítejte s tím, že se malinko zdržíte, pak když by to ovšem bylo průjezdné, jako je to v tuto chvíli, i když jsme byli zdržením, tak to zas tak velká katastrofa není.
0: No takhle, myslím, že po ránu můžou být i horší věci, tak tohle to je jedna z těch menších katastrof. Teď už ale něco pozitivního. Johnny Cash.
1: V Country Radio.

0: Tak bylo, je a bude.
1: Teda sluníčka, ty si pospáváš. 5 hodin a 16 minut si představ, Vláďo, že vstával.
2: No, můžu ti říct, že ráno opravdu, když se budím v tom pravidelném čase, ve kterém vstávám, tak nedávno to ještě bylo optimistické, protože to sluníčko opravdu už byl takový jako náznak, že je přítmí. Teď už je opravdu teda tma.
1: Takže no, 5.16 vstává.
2: Nedá se nic dělat.
1: Ty. Ano. Zapadat nám bude ve 20 hodin a 56 minut.
2: Rekordní teploty v Klementinu, další součást informací, které se týkají počasí. V roce 1907 bylo nejchladněji, meteorologové naměřili 8,4 stupně Celsia. No ovšem tedy vedro jako v peci doslova do písmene bylo v roce 2015, kdy rtuť v teploměru vystoupala až na 36,8 stupňů Celsia.
1: No, to jsou teploty. Tak mrkneme se i na teploty, které jsou aktuálně po venku. Ta vůbec nejnižší je měřená, Vláďo, kde?
2: No tak Kvilda.
1: Jasně, je to Kvilda, ale je to téměř těsně, protože na Jezerce je kolem 3 stupňů a Kvilda má minus 1 stupeň. To je takové zvláštní, věc, že poslední dny tam je pod nulou, ale možná je to pro tento čas zcela standardní. Jinak vypočítejte ostatní s teplotami mezi 8 a 11 místy i 12 stupni.
2: 19 až 24 stupňů Celsia, na Moravě až 26 tisící metrech, na horách kolem 15 stupňů Celsia. To je prognóza v rámci teplot na dnešní den. Zpočátku můžeme očekávat polojasno až jasno, během nebude přibývat oblačnosti.
1: No a na čtvrtek čekáme ten vůbec nejchladnější den tohoto týdne. Bude větrný a také poměrně deštivý. Očekáváme převládající oblačno až zataženo právě s tím deštěm. Nejvyšší denní teploty 16 až 21, na jihu Moravy 24 stupňů.
2: Pranostika, která je malinko posmutnělá, v den Máří Magdaleny ráno poprchává, neboť svého pána oplakává.
1: Ale no tak nějakou pěknou bez deště, co no, máme? Nemáme. Nemáme. Ale tak dejme tomu, že třeba na svatého Filipa ječmínek se oklípá.
2: Tolik tedy informace o počasí, teď už informace o další muzice. Čeká nás v nejbližších chvílích Lucka Vondráčková s názvem písně Jedou vozy prérií.
1: A my se za těmi vozy za chvilku podíváme, bude tady doprava na Country Rádiu.
2: Hezký poslech.
3: Jedou vozy prérií, vezou lidi pryč, co nejdá.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak s Ivanem Mládkem jsme před chvíličkou byli na vodě, tam jsme se dověděli, že se blíží jezd. Teď se pro změnu podíváme na koleje, tady se dovíme, kde jsou jaké výluky a navštívíme i silnice v rámci nějakých dopravních nehod či omezení, tak pěkně po pořádku. Nymburk, Mladá Boleslav, Nymburk, také Mladá Boleslav, Dolní Bousov nebo Brno, Ivančice. To jsou krátkodobější vlakové výluky, které nám aktuálně přibyly dnešního rána. Co nám nabízejí silnice, bohužel žádná hitparáda to není. Na Praze 10 se ku příkladu hovarovalo v ulici Chodovská. Další dopravní nehoda, tedy problém, je v Moravských Budějovicích, což je v okrese Třebíč na silnici 418 a havarovalo se také v Troubkách na silnici 339. Tak ať jedete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem a popůl už se podíváme, jak to vypadá s dnešními oslavenci v kalendáři. Teď už počasí a zprávy.
2: Country rádio.
0: Polední menu Country rádia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
3: Oh, hurá! Konečně jsem se dovolal.
4: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country rádia.
5: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country rádiu.
6: Country rádio.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
7: Staříčký šerif už líně, prdlku volá hlí vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si Country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Sucho v Česku po deštích výrazně ustoupilo. Horní vrstva půdy je na většině míst dobře zavodněná. Hlubší vrstvy ale zůstávají vysušené a bez výraznějších srážek se bude situace znovu zhoršovat. Jízda lanovkou na Pražský Petřín po znovu otevření zdraží. Jednorázový lístek vyjde na 100 při nákupu v aplikaci Lítačka na 90 korun. Kdo má dlouhodobý kupon Pražské integrované dopravy, bude od září jezdit opět zdarma. Češi během fotbalového mistrovství světa prosázeli rekordních téměř 5 miliard korun. Sázkařům se vrátilo asi 90% vkladu. Nejvyšší čistá výhra přesáhla 2,5 milionu korun. Takové byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 24, na Moravě na 26 stupňů. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

Písně, které šofér znal, za to, že nás vzal, jsme hráli dál, nás potom vzal, zas jiný vůz.

snad v země zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak dneska v kalendáři je takové zásadní jméno, jo? Je tam Magdaléna, dámu, kterou spíš znáte jako Magda, nebo myslím si, že spíš Magdalénám říkáte Magdo, i když kdo ví?
2: No, můžete samozřejmě oslovovat Magdaleny dnešní oslovenkyně jakkoliv, ale podle mě
1: třeba
2: jako...
1: Třeba Terezo,
2: ale podle mě Magda je úplně jiný význam jména než třeba Magdaléna.
1: Si myslíš?
2: Si myslím.
1: Protože to si podle mě nemyslíš správně.
2: Ne, dobře,
1: jdeme za Magdalénami, což je jméno, které pochází z hebrejštiny. Překládá se jako žena z Magdaly nebo magdalská žena. Magdala bylo starověkým městem v Izraeli a dneska se nazývá Migdal. Město leží na břehu jednoho jezera a původním významem aramejského slova Magdala je věž. Takže to bude nějaká vysoká žena, typuju, jo?
2: No, mohlo by to tak být. Doufejme, že není nahrbená jako šikmá vyšpisa třeba.
1: Ta není nahrbená, ta
2: vybočená,
1: je nakloněná.
2: Nakloněná.
1: Tak variacemi, dívej, jména jsou ano. Magda, Majdalena nebo Madlenka. Říká se jí taky Majolenka, Manka, Madlenka, Magdička, Magdinka, Magdalenka a Madla.
2: No a o Magdalenách jsou také nějaké písně, ku příkladu Magdalenu třeba naspíval kapitán Kidd nebo Chris Christopherson.
1: Tak jsem zase možná někde jinde. Ale těch Magdalen je v Česku kolem 9000.
2: V kalendáři je další jméno. Tím jménem je Walter, což je mužské křestní jméno germánského původu. Žádnou píseň jsme tady nenašli na jméno Walter, tak je docela možné, že někdo jí má, když tak nám...
1: Walter.
2: Ano, tak toto jméno pochází ze staro-horno-německého jména Valtary, které vzniklo spojením starogermánských slov Wald, tedy vládce, a Xaria, což znamená armáda. Takže asi nějaký velitel.
1: Jaký voják?
2: Ozbrojených sil.
1: No, to bude nějaký voják s hodně frčkama.
2: No. V kalendáři máme také Světový den mozku. Tento den má za cíl zvýšit povědomí o důležitosti a zdraví mozku a podpořit aktivity, které přispívají k jeho ochraně a zlepšení funkcí.
1: No tak, ale kde smrt není, tam ani nic nebere, že? Nebo jak se to říká?
2: Ano, kde nic není, ani smrt nebere. To je to obráceně trošku, co máš s mozkem. Ne, nic.
1: To bude ono.
2: To bude ono. Vidíš, a mě ses posmívala. Čím kdo zachází?

0: Tak to bylo Zrádný banjo od kamarádů Táborových ohňů. Teď už se nebudeme zaobírat žádnými zrádnými banji.
1: Ale zrádnými silnicemi.
0: A zrádnými silnicemi a také se podíváme, jak to vypadá s počasím v České republice.
1: Tak prosím vás, zrádné je to zejména na Plzeňsku, konkrétně přímo v Plzni, v ulici Na Roudné došlo ke střetu osobáku s cyklistou. Je to tam se zraněním na místo, míří už policie České republiky, tak snad to nebude žádné vážné zranění.
0: Od 8 do nějakých 12 stupňů se pohybují aktuálně teploty v České republice. Piktogramy nám tady zvěstují sluníčko na většině území. V Praze a v Českých Budějovicích, tedy v jižních Čechách a ve středních Čechách, je sem tam nějaký ten mráček.
1: No, ale mráček se určitě rozpustí a myslím si, že dneska by nás mohl čekat opět další příjemný den.
0: Teď už Marty Stewart a za chvilku někoho z vás budeme probouzet.
1: Hezké ráno.

0: na Country Rádiu.
1: Tak dneska probouzíme milou Lenku. Milá Lenka má telefonní číslo.
2: Ano.
1: Máš ho?
2: Mám ho a dokonce už to telefonní číslo vytáčím. Řekla jsi mi to hezky, ty krásně dokážeš rozlišit.
3: Dobré ráno, milé Country Rádio.
2: Ale dobré ráno.
1: Vy jste nás předběhla, tak hezké ráno vám přejeme, milá Lenko. Tak,
3: děkuji.
1: Milá Lenko, kolik si myslíte, že to je dnů od vaší svatby?
3: No, hodně. Nemám to spočítaný.
1: Jsou to tisíce nebo statisíce?
2: Typněte si, řekněte nějakou číslovku.
3: 37 krát 365 ano. Je hodně.
1: No teď tam máte nějaký přestupný rok, že jo, tak si něco odečteme.
3: Jasně.
1: Takže to prostě je to dost. Jako,
3: je to hodně.
2: Vy doma máte nějakého matematika?
3: Ano, máme.
2: Jo, no tak ano, to je Jirka a Jirka to krásně spočítá. Tak my vám prozradíme, kolik je to dnů za chviličku.
3: Ano.
1: No, protože my tady máme právě od něj vzkaz pro vás, protože by vás chtěl probudit písničkou od Zuzany Navarové, která se jmenuje Cesta dom.
3: Ano.
2: Ano, tak vaše oblíbená evidentně a jdeme na to přání.
3: Ano.
2: Milá Lenko, a teď přijde ta číslovka, dobře se podržte, za těch 13 514 dnů, jinak řečeno za 37 let od naší svatby, jsme zažili mnoho různých probouzení, ale toto od Country Rádia se ti ještě nikdy nepoštěstilo, heč?
1: Tak doufám, že ti udělá radost a že těch příjemných ranních probuzení spolu zažijeme ještě hodně. Tvůj Jirka.
3: Děkuji.
2: No tak to je skvělé. Vy jste čekala na ten telefon, nebo vy
1: trošku,
2: malinko to tak vypadalo.
3: Já jsem totiž posílala taky přání na probuzení mého manžela.
1: Aha.
3: Takže jsem měla zaplé rádio a čekala jsem, koho budete budit.
1: Jo, no vidíte, vyšlo to zrovna na vás, takže paráda.
3: Ano.
1: No tak hezké, tak užijte si spolu dalších minimálně 370 let, jo? A posíláme vám Zuzku Navarovou, Cesta dom jenom pro vás.
2: Ať se vám daří, pozdravujte manžela.
3: Děkuji, budu pozdravovat.
1: Tak hezké ráno, naslyšení.

0: Tak jeď.
1: Tak teď se nám to krásně sešlo. Vaby Rivola, Karabina a kamarádi táborových oňů, tak už mi má holka mává. My vám také máváme z vysílání Country Rádia Kačka s Vláďou a to není vše, protože vás budeme informovat něco málo o příští hodině.
2: Po 7. hodině Michal Tučný a kapela Greenhorns, a pokud byste si s námi chtěli zasoutěžit o 2 lístky a 2 trička na naši narozeninovou oslavu 15. srpna, tak zůstaňte dál připraveni, tentokrát s telefony v ruce.
3: Country počasí.
4: Dnes bude zpočátku slunečno, jasno až polojasno, ale během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou také přehánky. Teploty vyšplhají na 19 až 24 na jižní Moravě až na 26 stupňů Celsia.
5: Prej řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
6: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ivojahelka.cz.
7: Vzpomínám si jasně, jak jsem zpíval svojí první lásce. Jenom si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala. Jako dneska to vidím. Šli jsme spolu takovým úvozem, kolem květů kroužili čmeláci a v dálce tiše bublal sousedův traktor Bulldog s jednoválcovým pomaloběžným motorem. Jenom, jak se jmenovala? Ona měla na sobě jenom takovou lehonkou blůzičku a pak ve vrbičkách. No, už ani tu ne. Ale jak se jenom jmenovala?
8: Zuzano, mám tě rád.
7: A mám to. Díky Country Rádiu jsem si vzpomněl, jmenovala se přece Havránková.
8: Zuzano.
7: Country Rádio, vzpomínky, které nevyblednou.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme na našich silnicích, protože horko se na stavu silnic podepisuje podobně negativně jako zima. Hlavně, když na měkký asfalt vjede přetížený kamion. Podle kontrolorů je nad limitem 6 z 10 zastavených nákladních aut. Kromě poškození vozovek to znamená i vyšší riziko nehod. Ministerstvo dopravy ale zatím plánuje jen častější kontroly. Lidé, kteří schání práci v novém oboru, mohou v Česku žádat o příspěvek na rekvalifikaci. V poslední době se ale mnozí setkali se zamítnutím žádosti od úřadu práce. Z dat na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že v prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci 4954 lidí. Loni to přitom bylo hned 6x víc. Současný pokles schválených rekvalifikací ministerstvo vysvětluje změnou způsobu financování, protože došly peníze z evropských zdrojů. 2 miliony nejsou v dnešní době velké peníze pro stavební úpravy, ale i taková částka pomůže památkám. Na Liberecko teď za Lubošem Dvořákem.
2: Na opravu cenných památek vyčlenil Liberecký kraj 2 miliony korun. Opraví se za ně střechy barokního kostela v Jenišovicích i bývalého kláštera v Liberci. Pomohou také s restaurováním vzácného oltáře v bazilice v Jablonném Podještědí. Při nedávné obnově interiéru baziliky nedošlo na oltář. Nyní to dominikánům už vyjde. Luboš Dvořák, Liberecko.
1: O charitě pro seniory teď Luděk Savana Urbánek.
3: Na Osoblažsko poprvé zavítal charitativní projekt Summer Job. V jehož rámci zhruba 150 mladých dobrovolníků z celé republiky bezplatně pomáhalo seniorům a dalším potřebným. Během jednoho týdne pracovali brigádníci na 92 místech v celém regionu a místním nabídli také doprovodný kulturní program. Luděk Savana Urbánek, Bruntál.
0: Sport.
1: Teď do světa fotbalu, protože tady máme další přestup. Za Slávii si na podzim nekopne. Sedne ale do tramvaje, pojede dvě zastávky a ligové starty přeci jen bude moc sbírat. Fotbalista Dominik Javorček se zapojil do přípravy Bohemians 1905, kde bude hostovat. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: No a je tady soutěž o dva lístky na naši parádní akci. A tyhle ty lístky se nedají sehnat už nijak jinak, žádným jiným způsobem, než je vyhrajete u nás na Country Radio. A teď je ta příležitost, teď se jí chopte a zavolejte na 210 323 333. Máme pro vás jednu soutěžní otázku, která úzce souvisí s Country Radiem, takže pokud nás nějaký ten pátek už posloucháte, tak správnou odpověď docela určitě budete znát. Hezké ráno.
2: Dobré ráno přeji.
3: Dobrý den, tak ve hře jsou dva lístky na 15. srpna, kdy Country Radio oslavuje v Pikovicích 35. narozeniny. Dovolal jste se, to je 50% úspěchu, jak už bylo řečeno, lístky nejsou, ten omezený počet už je vyprodán, takže tohle je jedinečná šance, jak k těm lístkům a také k trikům přijít.
1: Tak, máme připravenou otázku. Jste i vy připraven stejně jako my?
2: Vypadá, že ano.
1: Dobře. No tak, jdeme na to.
3: Jaký je název večerního pořadu moderovaného Petrem Kocmanem?
2: Country je všechno, co se mi líbí.
3: Ježíš, to je prostě bomba.
1: Vy asi posloucháte, je to tak?
2: Je, určitě. Od vašeho vzniku není den, kdybych Country Radio neposlouchal.
1: Je, no tak,
2: pokud
1: ale...
2: pokud nejsem v nějakých hlubokých hvozdech.
1: Ale my jsme i v hlubokých hvozdech slyšet, ale samozřejmě my si toho moc vážíme a gratulujeme a strašně se na vás těšíme, až si to společně pěkně oslavíme těch 35 let.
3: No a ta cena je opravdu ve vašem případě velmi zasloužená, protože jestliže nás posloucháte každý den a to už od prvopočátku našeho vysílání, tak to teda klobouk dolů.
1: No takže dvě trička, dva lupeny a vláčkem frčíte spolu s námi do Pikovic.
2: Super.
1: Tak mějte se krásně, gratulujeme.
2: Taky, nashledanou.
3: Nashledanou, děkujem.
1: Tady už jsou copáci při středě.
3: Hezký poslech. Tu.

0: Tak tohle byl pastor z Little Fort, Mirek Hofman a skupina Zelenáči. A toto už jsou informace o počasí a také o dopravě. A když jsem zmínil tu dopravu, máme nějakou anomálii teď téměř ve 14.
1: Vlastně vůbec žádnou anomálii. Já bych řekla, že to je taková stejný. Klasika. Ano. Prostě je to teda docela peklo, bych řekla, zejména třeba na D8, 18. kilometr Ústí nad Labem Praha. Tak tam je jedna dobrá zpráva, protože osobní auto, které tam vrazilo do svodidel, tak už stojí mimo komunikaci. Mělo dvě píchle pneu, tak snad je nebude měnit, protože jsou na levé straně. Ano. A na D7 Zaslaného od 5. kilometru je to ucpané až do zúžení u letiště. Je to tam zhruba na 15-20 minut.
0: No a co počasí? Máme vzestupnou tendenci od 8 do nějakých 15. Přes den se nám teploty vyšplhají na 24 stupňů Celsia.

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: Dnešní pohled do historie začínáme letopočtem 1927, kdy právě toho 22. červencového dne v časopise Pestrý týden se poprvé objevila postavička Ondřeje Sekory Ferda Mravenec, a to v komiksovém příběhu o opilém mravenci. Ano, slyšíte dobře. Takže opilý mravenec měl premiéru v roce 1927 v časopise Pestrý svět. Pak vystřízlivěl teda.
2: No, to jsou věci. Já jsem si musím říct, že když jsem si vybavila Ferdu Mravence, tak jsem si ho vybavila jako toho černýho kluka,
1: ano,
2: s tím puntíkatým šátkem. No, ale jaký byly ty puntíky na tom šátku?
1: Černý.
2: A nevybavil by si z bílý?
1: A ty jsi mě úplně zmátla.
2: No, já totiž si vybavím takový červený šátek a na něm bílé puntíky.
1: No, opravdu jsem teď teda jako velmi zmatený.
2: A teďka nevíš, vidět si na vahách.
1: No, mohou nám zavolat naši posluchači.
2: Já to vím.
1: Jo, ty to víš.
2: Tak, já to vím, tak dobře. Puntíky byly černé. Si představ.
1: No, vidíš to.
2: Takový zvláštní šátek jsem vlastně nikdy neviděla, tak pokud jste dali na náš apel a teď máte připravené nějaké šátky, tak doufám, že jsou červené s černými puntíky, aby to bylo stylové.
1: Já si myslím, že na oslavu Ferdy Mravence bychom všichni v nějakém takovém šátku mohli vyrazit, ať už máte puntíky, jaké budete chtít.
2: Já mám proužkatý, jestli to nevadí.
1: Nevadí, já tě zkulatím. Tak... Jak to vypadá s narozeninami na dnešek?
2: Tak mrkneme se za Antalem Staškem, protože právě ten se toho dnešního dne ovšem roku 1843 narodil. Šlo o spisovatele, jehož syn byl Kamil Zeman, později známý pod pseudonymem Ivan Olbracht, český spisovatel, prozaik a taky národní umělec.
1: Dostáváme se bohužel k úmrtí. V roce 1992 zemřel Milan Zezula, český a moravský malíř, grafik, ilustrátor a divadelní výtvarník. Celkem navrhl přes 600 výprav scén a kostýmů.
2: No, jeho dalším dílům patří třeba sgrafito pro nádraží v Třinci nebo malířská výzdoba divadla v Krnově. Možná, že si pamatujete, když jste tam vyrazili vláčkem. Ano. Rok 2020, tak to byl den a rok, kdy zemřel Miloš Nesvadba. Český herec, spisovatel, ilustrátor a výtvarník, a je to vlastně otec Michala Nesvadby, což je známý herec, bavič a mim.
1: V roce 1915 už jsme v zahraničí, zemřel Stanford Fleming, kanadský inženýr a vynálezce skotského původu. Nejvíce se proslavil zavedením světového standardního času a prosazením časových zón. K jeho pracím patří mimo jiné také první kanadská známka.
2: Tolik dnešní data v datech, tak hezké ráno.

0: Country rádiem na cestách.
1: Je tu avizovaná doprava, která začíná nehodou z D8 na 74. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. U Chlumce se havarovalo. Rožnov pod Radhoštěm. Tady máme také dopravní problém na silnici 527. A ještě se podíváme do Plzně. V Plzni se stala nehoda v ulici Na Roudné. Tolik ve stručnosti doprava, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem. No a po půl už se můžete těšit na pravidelnou relaci, co se nevešlo do ranního otazníku.
2: Country rádio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
0: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Rádio vás zve na plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.
2: Country Rádio.
3: Kdo vchází do tvých snů, má lásku.
0: Představte si,
3: když nemůžeš v noci spát,
0: že kdesi
3: já budu chodit po
0: je svět plný krásy.

0: sny mají vždy své místo na Country Rádiu. Country Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Do dalších 50 autobusových linek pražské integrované dopravy bude od srpna možné nastupovat všemi dveřmi. Novinka se týká hlavně páteřních tras mezi Prahou a většími středočeskými městy. Na dalším místě na Chrudimsku hromadně uhynuli raci. Veterináři prověřují podezření na račí mor v rybníce ve Vranově. Leží jen zhruba 10 kilometrů od ohniska, kde už infekce potvrzená byla. Park za Pelhřimovským autobusovým nádražím čeká revitalizace. Podle vedení města je dlouhodobě zanedbaný a lidé se tam bojí chodit. Takové byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přeháňky. Teploty vystoupí na 19 až 24, na Moravě na 26 stupňů. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: V životě lidském nastávají určité milníky. Jsou to důležité věci, které nás provází celý život a souvisí také s naším třeba osamostatněním. Ano, jsme jinými slovy hozeni pěkně do vody a musíme se naučit plavat. To bylo takové téma včerejšího ranního otazníku.
2: Takhle, musíme se naučit plavat. Tak jsou tací, kteří čekají na to, že přiskočí nějaký plavčík, že se záchranným kruhem. Má těch kruhů několik a teď je to třeba i více lidí, že? Ano. A ti ho zachrání celý život.
1: Takový plavčíci, ano, jsou kolem mě dnes a denně. Od mých
2: jsou to ženy
1: let.
2: Zejména, že?
1: Ano, přesně tak, které mě zachraňují před nejrůznějšími neduhy.
2: Tak a ty jim to zase ale potom hezky vracíš, jo. Nosíš jim květiny a tak jako říkáš jim, jak jim to sluší.
1: A moc jich vážím, děkuju za to.
2: Prostě jim to jako nějakým způsobem vracíš. Takže v kolika letech jste se vy osamostatnili? Tak pro Vláďu tohle není žádné téma, on pořád na to čeká. Vlastně už včera jsme se tak nějak shodli na tom, že už to nemá cenu, ne?
1: Že to nemá cenu, tak já jsem nesamostatný pořád, že jo? Pořád potřebuji vodit za ručičku.
2: A ono pořád se máš nesmí. Ale naštěstí někoho, kdo tě za tu ručičku vodí.
1: Já jsem za to velmi vděčný.
2: Takže to jsme se dostali od Vlády, ale k vašim příspěvkům. Tak co jste napsali nejzajímavějšího?
1: Asi v 21 až 22 letech krátce po vojně napsal nám Benca.
2: Kimi ve 23 hned po škole a internátě.
1: Já v 19 a začátky byly dost krušné. Ono utáhnout sám domácnost není jen tak. A s tím samozřejmě souhlasím, protože to osamostatnění nám klade nejrůznější překážky různých typů. A teď je otázkou, jak se z toho samozřejmě nějakým způsobem dostaneme, jak se toho zhostíme. A to je právě to hození do té vody.
2: Musím říct, že se tady docela často opakuje 18-19 let. To dneska už je ten věk jako výrazně dál. Je kolem 26-27 let, co se lidé osamostatní, ale ono to

0: myslím si, že dříve to bylo prostě jinak, než je tomu dnes.
1: Je to tak. Tak děkujeme za vaše příspěvky. Konec konců můžete se podívat na náš Facebook. Tam jich je celá řada, včetně krásných fotografií, vtípků a podobně. Teď už Hana a Petr Ulrichovi.
0: No, choďte do kláštera.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Dneska teploty do 24 stupňů Celsia. Na jižní Moravě tam čeká tamní obyvatele až 26. Jinak v tuto chvíli teploty se pohybují kolem 11, maximálně 15 stupňů Celsia.
1: Když si nakousla ty číslovky, tak já ještě u jedné zůstanu, konkrétně silnice 35 v Liberci. Z Chrastavy do Turnova. Pozor si dávejte na 22. kilometru. Je zde nějaká překážka na vozovce, vypadá to na dopravní značku, která je tím rohem otočená směrem nahoru, tak ať do toho někdo nevlítnete a neprorazíte si třeba pneumatiku. Takže 22. kilometr u Liberce z Chrastavy do Turnova. Pozor na překážku.
0: No, co to je za značku?
1: Dej přednost výzdě nebo ne?
0: Přesně mi to napadlo. Že? Dej přednost výzdě, že tam je otočený ten roh. Tak pozor, ano. Opatrně. Je to celkem nebezpečná situace, která sice vypadá jakože v pohodě, nic moc, ale je to nebezpečné. Teď tak. Už něco bezpečného.
1: Tomáš Linka, The White Stars, Jesse James. No. 7:45.
0: Tak vám přejeme pěkné dobré ráno spolu s Country Radiem.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Tak je to jenom na vás. Samozřejmě opět i dnes pět otázek, pět odpovědí. Ve hře je Deštník Country Rádia a také jedna osobnost velmi slavná, která bude za úkol, abyste ji uhádli. Vy budete mít za úkol, abyste tu osobu uhádli.
2: No a váš úkol je jasně dán. Teď je ještě třeba dovolat se na telefonní číslo 210 323 333. Připravte si ho a hned, jak budete znát správnou odpověď, tak neváhejte ani pikosekundu a prostě volejte sem k nám do studia Country Rádia. Začneme jednou zásadní otázkou.
1: Ano. Jste Evropan?
2: Nikoliv. Narodil jsem se ve Spojených státech.
1: Napadá mě otázka typu, jste sportovec, sportovkyně, politik nebo zpěvák?
2: Nikoliv. Můj život se odehrává hlavně před kamerou, jsem herec.
1: Dobře, proslavil jste se spíš v akčních filmech nebo umíte zahrát téměř cokoliv?
2: A spíš to druhé. Totiž během kariéry stvárnil desítky velmi rozdílných postav. Hrál jsem například člověka s mimořádným nadáním, ale také ve filmu, kde jsem se převlékl za ženu.
1: Dobře, získal jste Oscara?
2: Ano, hned dvakrát. Za filmy Kramerová versus Kramer nebo Rain Man.
1: Já už jsem možná blízko, něco mě napadá, to znamená, teď vás trošku nachytám na švestkách. Nebyl jste teď náhodou v Karlových Varech, a to na 60. ročníku filmového festivalu?
2: Mě rozhodně nenachytáte, ale ano, byl.
1: Ano, byl. Tak o jakou osobnost se jedná, to už je téma pro někoho z našich posluchačů. Dobré ráno. Haló?
2: Country Radio.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, využijte svoji šanci. Tak
3: tady...
2: Pozdě. A to bylo pozdě, tak
1: Country Radio, dobrý den. Haló? Dobrý den, haló, křičte na nás.
2: Ano. No, slyšíme se trochu špatně, ale když řeknete to správné jméno, tak budeme mít jasno.
3: Já si myslím, že to byl Dustin Hoffman.
2: Jasně, byl to Dustin Hoffman, toho jsme prostě dneska hádali. Tak čím to, že zrovna tohle jméno vás napadlo?
3: No, hned po první nápovědě.
2: Narodil jsem se ve Spojených státech a vy jste věděl, že to je Dustin Hoffman. Tak to jste
3: tady. Po druhý,
1: není ani politik, ani zpěvák. Každopádně gratulujeme, zůstaňte nám na telefonu, my si dáme další muziku. Leroy Van Dijk, jste skvělý, díky moc.
3: Hey, well, all right, sir, here we go there, and what are you going to give for? I'm a 25, I'm a 30 now, 5.

otevřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo ho ho, ten kde nepřeklá.

chladem pil, ať se na huconský šípy najmou ptám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

tak, jo. Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíky najmout tak, jo. Ahoj!

kdo chce zhrnout třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hoconský šípy najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: Country počasí.
1: Dnes bude zpočátku slunečno, jasno až polojasno, ale během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou také přehánky. Teploty vyšplhají na 19 až 24, na jižní Moravě až na 26 stupňů Celsia.
2: Haló, jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Při prázdninových výletech bychom si měli dávat pozor na věci, které necháváme v autě na parkovišti. Upozorňují na to také středočeští policisté, kteří v první polovině letošního roku zaznamenali už 141 krádeží z aut. V letní sezóně pravidelně obcházejí různé lokality, například u památek, a kontrolují, jestli řidiči v autě nemají na viditelných místech nějaké cennosti. Teď k našim sousedům. Vůbec poprvé v historii se v červnu čisté elektromobily staly nejžádanějším zbožím na německém trhu s novými osobními vozy. V šestém letošním měsíci se v Německu zaregistrovalo do provozu přes 296 tisíc nových osobních aut. Z toho bylo přibližně 11% naftových, zhruba stejně se evidovalo plug-in hybridů. Teď se vrátíme zpátky domů. Ve Škodovce slavili. Důvod zná náš kolega Luboš Dvořák.
2: Škoda Auto vyrobila ve východočeských Kvasinách už miliontý vůz Karoq. Automobil byl představený v roce 2017. Roční kapacita závodu přesahuje 300 tisíc vozidel. S ním se souběžně vyrábějí také modely Octavia a Kodiaq. Představení nástupce tohoto modelu bude na přelomu let 2027 a 2028. Luboš Dvořák, východní Čechy.
1: V Brně se postaví nová budova pro magistrát.
3: Otevřená budova s centrálním atriem, veřejnou pasáží mezi Kolíštěm a Benešovou ulicí s rozsáhlou zelení. Tak má vypadat nová hlavní budova magistrátu města Brna, která má vzniknout za budovou na Malinovského náměstí. Nový úřednický areál by měl nahradit stávající roztříštěné úřady a centralizovat je. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Ještě do zákulisí fotbalu, protože fotbalová Sparta by mohla z kraje nové sezony přijít o jednu ze svých opor. Kodaň se totiž blíží k uzavření přestupu Esgera Sørensena. Všechny strany jsou nakloněné k uskutečnění dohody, ale český tým musí nejprve najít náhradu za svého zástupce kapitána. Ještě dodám, že kluby jednají o ceně přibližně 1 milion eur, tedy asi 25 milionů korun.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Posloucháte Country Radio a teď nám dozněl Robert Křesťan společně s druhou trávou Kdybys mě zabila, tak to je samozřejmě naprosto legendární píseň. Pokud byste si ji chtěli zaspívat třeba nějak jakože odplic spolu s dalšími, kteří mají rádi Roberta Křesťana, tak budete mít příležitost, protože v O2 Universum už letos v listopadu bude takový veliký koncert Roberta Křesťana a druhé trávy, tak tam si to můžete teda naplno užít. Je to vlastně, není to O2 Arena, takže to není tak velké, je to takové ano, komornější a to O2 Universum si myslím, že je docela jako příjemný prostor.
1: Určitě, kdo nemáte rádi příliš velké prostory v rámci koncertu, tak tady si určitě přijdete na své a o to víc si můžete pěkně zblízka vychutnat interprety, kteří zde mají koncert. V tuto chvíli tedy Robert Křesťan. A pokud byste si chtěli zaspívat v této hodině, tak vám dáme jednu příležitost, to bude někdy kolem 3/4, ale konec konců můžete zpívat třeba i s Valdou Matuškou a Kamarády táborových ohňů. Jen se přiznej, že ti scházím.
0: No, tak můžete si to přiznávat, nebo prostě rovnou začít zpívat ano, spolu s Valdou. Tak přejeme krásné dobré ráno.
1: Je 22. červenec, svátek slaví Magdaléna.

0: Růže z papíru, tak dozněla nám písnička, před námi je nějaká ta informace, která se týká dopravy a také počasí.
1: D10, 8 km ve směru na Turnov, tak tam se stala dopravní nehoda. A co pak se děje venku, Vláďo, jak to vypadá? Je to na krátký rukáv, nebo se máme schovat do toho auta a trošku si přitopit?
0: Tak teď bych to viděl na delší rukáv, maximálně také nějaké teplejší oblečení, nějaký svetřík nebo přehoz přes ramena, ale během dne budete svršky odhazovat, protože teploty nebudou dosahovat tropických hodnot, ale budou v rozmezí od 19 do 24, na jižní Moravě až 26 stupňů.
1: Tak kam se budou jako ty svršky odhazovat? Já, že bych tam šla, jako obohatila si šatník.
0: To jako v té písničce, svůj širák odhazují vdál.
1: Takže vdál, takže někde vdáli ano, prostě budou odházené svršky. Tak s tím počítejte, jestli máte rádi nové oblečení, nechcete za ně utrácet, tak dneska.
0: Je jedinečná příležitost díky počasí.
1: Vidíte, konečně se to vyplatilo.
0: Ruby Tuesday, to už je téma pro kapelu Rolling Stones ve vysílání Country Rádia.
1: Tak jdeme na ní.

0: pod lupou.
1: Dneska tomu je 6 let, co nás opustil Miloš Nesvadba. My si ho teď připomeneme. Českého herce, spisovatele, ilustrátora, výtvarníka a také dlouholetého člena činohry Národního divadla v Praze, který byl známý svými kresbičkami a malůvkami pro děti. Působil také jako komiksový kreslíř, karikaturista, divadelní a televizní scénograf. Jeho syn Michal Nesvadba je známý herec, bavič a mim a v podstatě vypadá úplně stejně jako on.
2: Ano, jako by si z oka vypadli, že jo? Vejce, vejci. No, Miloš Nesvadba odmaturoval na reálném gymnáziu, což bylo v roce 1944, a přihlásil se na státní konzervatoř v Praze. Jeho studia však přerušila druhá světová válka a po válce se na konzervatoř již nevrátil. Hereckou průpravu získal v souboru mladých Jindřicha Honzla, později studia Národního divadla.
1: V roce 1948 byl angažován do činohry Národního divadla, kde stvárnil desítky rolí. Poslední představení Dernieru Revizora zde odehrál spolu s Lubou Skořepovou 18. června roku 2014.
2: Na filmovém plátně se objevil ve více než 30 filmech, většinou v takových drobnějších rolích. Debutoval v historické komedii Miroslava Cikána Alena. A to bylo v roce 1947.
1: Nejvíce filmových rolí stvárnil v průběhu 50. let. Později se objevoval na filmovém plátně celkem zřídka. Jednou z mála hlavních rolí dostal v budovatelském filmu Zítra se bude tančit všude.
2: Mm-hmm. Úžasná role z roku 1952 byla prostě nezapomenutelná. Role prince ze země zacházejícího slunce. Tam si zahrál v pohádce Bořivoje Zemana Pyšná princezna. Příležitostně se objevil i v televizních seriálech a inscenacích. Tam hrál takového toho uplašeného prince s tou pihou na tváři. No.
1: Já myslím, že už to tady padlo, ale velkou oblibu si získal zejména svými hereckými a kreslířskými výstupy v pořadech pro děti Kouzelná školka. No, to byla taky klasika. Možná to byl už spíš jeho syn. Já musím říct,
2: ale
1: že
2: já
1: se rozplatil.
2: Pamatuju taky. Mezi náma je přece jenom nějaký rozdíl, já si pamatuju právě, jak krásně maloval. Vedle herectví od mládí projevoval neobyčejné výtvarné nadání, díky kterému proslul také jako, a teď jsme u toho, kreslíř a karikaturista vtipů, ilustrátor knih, z nich některé sám napsal, kreslil do novin a časopisu jako výtvarník, stál i u zrodu časopisu Dikobraz. Svou práci převážně zasvětil dětem a jeho jméno je také úzce spjato s dvěma českými časopisy Mateřidouška a Sluníčko.
1: Tak, tolik připomínka tohoto skvělého herce a hlavně zábavného člověka, který se věnoval hodně dětem.
2: To byl Miloš Nesvadba. Teď už Jaroslav Uhlíř má nejhoršího koně.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Když na cestách, tak se vším všude, nejenom silnice, ale i koleje, které nám v tuto chvíli hlásí aktuální dopravní absenci. Přerov, hranice na Moravě, Starkoč, Jaroměř, Ždírec nad Doubravou nebo Chotěboř. To jsou krátkodobější vlakové výluky. Některé z těch výluk v souvislosti s dopravními nehodami máme i na silnicích. Začínáme D10 u Záb. Na 8,5 kilometru ve směru na Turnov se stala dopravní nehoda. Další dopravní nehoda je hlášena ze Zlína, to je v ulici Chlumská. No a havarovalo se ještě v Nové Povltavské, což je před vjezdem do tunelu směr Letná, to jsme pro změnu na Praze 7. Ať jdete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem. No a po zprávách a počasí už tu budeme mít muziku a také se podíváme na dnešní oslavence, kteří jsou vepsáni v kalendáři.
2: Country rádio. Brej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající, oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
4: Tak jako mají příznivci opery svýho Pavarottiho, my Trampové máme svýho Babiho Rivolu.
5: Jumbo jet, pole, odlítá právě včas.
4: A taky Settlery.
6: Píseň lesa melodii svou roztoulaným srdcím nedá spát.
4: A Brontosaury.
7: Velká psu prázdnou frenky dlouhá, po státech toulal se jen sám.
4: Babiho Daňka.
8: Ten uhlík, to je jistota, že všední
4: Pacific. A spoustu dalších kamarádů. Posloucháme je na Country rádiu a je nám dobře. Dvora na Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
9: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
4: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Sucho v Česku po deštích výrazně ustoupilo. Horní vrstva půdy je na většině míst dobře zavodněná. Hlubší vrstvy ale zůstávají vysušené a bez výraznějších srážek se bude situace znovu zhoršovat. Jízda lanovkou na Pražský Petřín po znovu otevření zdraží. Jednorázový lístek vyjde na 100 při nákupu v aplikaci Lítačka na 90 korun. Kdo má dlouhodobý kupon Pražské integrované dopravy, bude od září jezdit opět zdarma. Češi během fotbalového mistrovství světa prosázeli rekordních téměř 5 miliard korun. Sázkařům se vrátilo asi 90% vkladu. Nejvyšší čistá výhra přesáhla 2,5 milionu korun. Takové byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 24, na Moravě na 26 stupňů. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska je v kalendáři jméno, které všichni dobře znáte, i když možná neznáte jejich nositelky. Navzdory tomu, že to je moc pěkné jméno, tak jde o jméno, které se říká... Jak se jim říká, Vláďo?
2: Magdička třeba.
1: Třeba Magdička.
2: Magduška.
1: Počkejte, ale ty zdrobniliny, ty jsou fakt jako super. Madla, Majdalenka, Majolenka, Manka, nebo Majolena, nebo Magdička. Tak, milé Magdy, přejeme všechno nejlepší. Vaše jméno pochází z hebrejštiny a překládá se jako žena z Magdaly nebo magdalská žena. Magdala mimochodem bylo starověké město v Izraeli, které se dneska nazývá Migdal a leží na břehu jednoho jezera a původní význam tohoto slova Magdala je věž. Pravděpodobně v tomhleto městě byly samé věže, předpokládám.
2: Jo? No, to je
1: taková
2: to tak,
1: moje
2: ano,
1: úvaha.
2: Ano, ano.
1: Takže dejme tomu, že tam bylo spoustu věží a teď tam mají spoustu Magdalen.
2: Já jsem trošičku jako přemýšlel o tom, než si řekla podstatu tohoto jména, jak si řekla, že v podstatě Magdalena může být i Manka, že jo?
1: No jasně.
2: Takže Manka od Runcajze je Magdalena. Takže Runcajz, Magdalena a Cipísek.
1: A počkej, Runcajz třeba taky je nějaké jméno. Třeba je to Radek.
2: Ty si představ, že bychom to přejmenovali.
1: Radek a
2: Radek, Magdalena a místo Cipíska třeba Petříček, že? No tak to vyjde.
1: Teď jsme to celý pokazali.
2: Nebo Walter, protože i Walter dnes slaví svůj svátek. Původně Cipísek, takže Walter, mužské křestní jméno germánského původu, jméno pochází ze starohorno-německého jména Valtary. Dalo by se říci jako vládce a nebo také armáda. Takže ten, který velí nějakým armádním šikům.
1: No vidíš to. Tak podíváme se ještě dál. Já jsem teďka z toho celá úplně zamotaná.
2: No,
1: jako.
2: Cipísek, Manka. A Valtary a Magdalena.
1: Dneska si slavíme také svátek Máří Magdaleny.
2: Mm-hmm. No a připomněme si také, že máme Světový den mozku. Tento den má za cíl zvýšit povědomí o důležitosti a zdraví mozku a podpořit aktivity, které přispívají k jeho ochraně a zlepšování funkcí. Tak já se budu snažit, aby byl v rámci myšlení a mozku aktivní, abych si své mozkové závity prohloubil.
1: Jak to budeš dělat? Poraď třeba našim posluchačům, co by se jaký mohli potrénovat.
2: Budu se soustředit třeba...
1: 1+1,
2: no, ano.
1: 2+3.
2: A nebo třeba hovořit o muzice, která nás čeká v nejbližších chvílích.
1: Jo, tím no. Si procvičí své závity, tak schválně.
2: Tam je vinec, nás čeká právě teď. A to v 8 hodin 38 minut.
1: Parádní rozcvička, tak hezké ráno.

0: Všechny nás jednou dožene čas. Když jsme u toho času, pojďme si říct, že 8 hodin 42 minut a my tu máme pohled na silnice a také něco málo si řekneme o počasí.
1: Ale tak ano, jdeme na počasí. Tak teploty 12 až 16 stupňů Celsia. V tuto chvíli těch 12 počítejte spíše na západě našeho území, jinak ty teploty vyšší.
0: No a silnice 38, tady máme velký problém, protože mezi Doksy a Bělou pod Bezděřem je silnice v obou směrech neprůjezdná, bohužel je tak díky vážné dopravní nehodě, tak pokud se tomuto místu můžete někudy vyhnout, tak učiňte.
1: Tak dáme si Texmeny, Vráťu vyskočil a za chvilku už budeme dospívávat jednu písničku. Možná společně, možná to zvládnete úplně sami, tak pokud jste s námi ještě nespívali a chtěli byste, tak teď je ta příležitost, pojďte.
0: No a můžete volat, telefon 210 323 333.
1: Hezké ráno.

Marně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokáže žít.

0: Dospíváš to?
1: Tak je to jenom na vás. Telefon nám zvoní do studia Country Rádia. Dobré ráno. Haló, slyšíme se?
2: Haló.
1: Ano, haló.
2: Haló.
1: Haló.
2: Tak ještě jednou, haló.
1: Ano, no, tak konečně se nám to povedlo.
2: Teď tam bylo takové dlouhé ticho. Tak moc vás zdravíme, přejeme hezký den. Kdo tam?
3: Ahoj, tady Jirka.
2: Tak Jiříku, máme pro tebe ukázku jedné písničky a my bychom tedy po tobě chtěli, aby si ji dospíval, ale ty jsi určitě připraven a znalec této soutěže, je to tak?
3: Jsem, ano.
1: Tak, no, tak kdo je připraven, není zaskočen, takže pouštíme krátkou ukázku a pokračuješ dál. 3, 2, 1, teď. Láska má, je láska tvá,
3: duši zeje sílu dá. Kdo ji nezná, ať to zkusí. Láska je věc kouzelná.
1: No to bylo skvělý. Tak je to jednoduché samozřejmě. Plavci nebo potažmo Ranger z Honza Vančura patří mezi tvé oblíbence?
3: Patří.
2: To jsme poznali, protože možná by si mohl i pokračovat dál. Jako věděl by si, jak pokračuje písnička, nebo minimálně by si prostě jako pobrukoval.
3: Asi bych si pobrukoval.
1: Když mám s tebou večer jít, začnout se mnou čertiší, celý den jsem jako ve snách, jenom s tebou chci už být.
2: Jo, tak to by se... Tak já myslím, že pak by si se chytil, já bych se taky chytila, potom jako bych chytala nějaká slova a pak bychom to dali všichni dohromady, bylo by
1: tak
2: to parádní.
1: Moc gratulujeme, teď si tuhle tu píseň od Rangers pustíme pěkně od začátku až do konce, takže gratulujem, zůstaň nám na telefonu.
2: Tak jdeme na písničku, tady jsou Rangers, Láska je věc kouzelná, v 8 hodin na 47 minut a soutěžíme zase zítra, přesně ve stejný čas. Láska.

0: Co když?
1: Co když co?
0: Co když co? Co když teďka neřekneme, co bude po 9. hodině? Myslíš, že to naši posluchači budou vědět?
1: Já si myslím, že bychom to měli říct. Mohli bychom to říct, abychom udělali takové antré do té dnes již dopolední hodiny, která nastane po 9.
0: Takhle, já myslím, že víte, že vás čeká muzika, to je jasná věc. Ale možná, že nevíte, jaká otázka vás čeká. Tak nebojte, my vám ji neprozradíme. Musíte
1: ano,
0: si vyčkat
1: v klidu, přesně.
0: Na ranní otazník, který spustíme zhruba za půl hodinky.
1: No a také budeme soutěžit o 2 vstupenky na 35 let. Oslavy Country Rádia.
0: Ano, to všechno hned po 9. hodině, stejně jako Spiritual Quintet nebo Eliška Kotlínová.
1: Teďka Melotě.
2: Peklo byl ráj, když hořela stáj,

0: Antri počasí.
1: Dnes bude zpočátku slunečno, jasno až polojasno, ale během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou také přehánky. Teploty vyšplhají na 19 až 24 na jižní Moravě až na 26 stupňů Celsia.
2: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
3: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country rádio. To vám jednou dorazil takovej divnej chlap.
4: Měl šaty z módy, ty šlí snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám.
3: Tak jsme ho z těch kytek zvedli.
5: Já mám žízeň, věčnou žízeň.
3: A náš hospodský Jarda, jestli prej má na zaplacení.
5: Měl kapsu prázdnou, frenky dlouhá.
3: Tak jsme ho zase hodili do těch kytek a dali si ještě jedno. Country Radio. Obyčejné příběhy obyčejných lidí.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Nejznámější betonová skulptura těchto dní se u Barrandovského mostu v Praze samovolně rozpadla jen pár dní před plánovaným rozhodováním Městské rady o demolici a vzniku její repliky. Původní socha vznikla v roce 1989. Akademický sochař Josef Klimeš byl osloven samotným architektem Karlem Filsekem, který měl na starost umělecký ráz Barrandovského mostu. Replika bude provedena stejným způsobem jako originální plastika. Bude se tedy jednat o masivní vystuženou betonovou konstrukci provedenou do klasického tesaského bednění. Zatímco o víkendu a v pondělí rostly ceny benzínu a nafty téměř po celé zemi, včera byla situace klidnější. Opět se ovšem našli provozovatelé čerpacích stanic, kteří ze dne na den zvýšili cenu nafty o více než 2 koruny za litr, což se dalo čekat. Trh s ropou a plyny vstupuje do další fáze konfliktu, která může ceny pohonných hmot opět vyhnat vysoko nad 40 korun za litr. Roste tak pravděpodobnost, že vláda brzy opět přistoupí k omezování cen. Novinky o cenách dopravy přináší Honza Navrátil.
2: Od srpna se vrací zvýhodněné jízdné pro část cestujících v pražské MHD. Nárok na slevu ve výši 70% budou mít lidé v nepříznivé sociální situaci. Město tak reaguje na změny systému sociálních dávek. Zlevněné jízdné ale bude v prodeji pouze jako měsíční kupon za 165 korun, a to jen v elektronické podobě, tedy v aplikaci a nebo na e-shopu. Roční kupon pak vyjde na 1980 korun. Honza Navrátil, Praha.
1: Někdo si užívá prázdniny a někde se pracuje, aby se v září děti mohly vrátit do opraveného. O jednom takovém místě ví Luděk Savana Urbánek.
3: Zatímco děti odpočívají ve školách a školkách, ve Slezské Ostravě panuje stavební ruch. Obvod letos investuje desítky milionů korun do rekonstrukcí od kompletní obnovy mateřské školy v Muglinově po modernizaci odborných učeben na základních školách. Stovky dětí se tedy po prázdninách vrátí do nového a hezčího prostředí. Luděk Savana Urbánek, Ostrava.
0: Sport.
1: Fotbalová Plzeň po letech znovu cílí na titul. Pokračuje náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Plzeň před startem nové sezony otevřeně vyhlásila útok na ligový titul. Ten Západočeši získali naposledy v roce 2022. Předseda představenstva Adolf Šádek je přesvědčen, že viktoriáni mají díky novému majiteli Michalu Strnadovi stejné finanční možnosti jako největší favorité, tedy Slavia a Sparta.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Ať už to byla Kocápka, anebo v tuto chvíli Domovská země, v obou dvou případech jsme perfektně, dalo by se říci, až raketově odstartovali to dnešní 22. červencové dopoledne. V tomto svižném tempu, v tomto svižném příjemném rytmu.
1: To je jako když se startuje ta raketa.
0: Ano.
1: Tři,
0: dva, jedna.
1: Teď to vystřelí. No. Tak takhle jsme vystřelili po té deváté. Snad se vám to líbilo, to byl takový jako výstřel i z Aurory, jo? Tak pokračovat v tom samozřejmě budeme i nadále. Čeká nás Garth Brooks nebo Karel Zich, Michal Tučný a spousta dalších. A taky si řekneme téma ranního otazníku, a vy jste strašně napnutý, já to vidím, jste jako struny napnutý a my vám to nemůžeme říct. Nebudeme předbíhat.
0: Já bych to řekl. Ne,
1: no, jsem měkej. No, Vládě, ty by si řekl, kde co, no. Taky. Jo?
0: Dobře, tak řekneme, až na to téma přijde čas. Teď už je tu ovšem Garth Brooks v našem vysílání. Kačka s Vláďou, přeji krásný den.
1: Hezkou středu.

0: co, kdy, kde a jak. Ranní otazník Country Rádia.
1: Neříkej to.
2: Já to na tebe řeknu.
1: Neříkej
2: to. A kdybyste věděli, milí posluchači, já jsem tady říkala Vláďovi to téma. A Vláďa, co jako z něho vylítlo?
1: Ne, vůbec to ne, já to beru zpět. To téma,
2: nejde, ne, to už ale nejde vzít zpět.
1: To téma bude o tchýních, přátelé, ano. Tak já se přiznám, já mám skvělou tchýni, hodnou tchýni, je to pusinka, takže zdravím. Na Moravu.
2: Teď si to chce vyžehlit, Vláďa se totiž bojí, co řeknu. Ne, tak dobře, tak já teď budu hodná,
1: no,
2: jo, Vláďo.
1: Děkuju.
2: Jo, a do konce roku mimo to budeš muset vracet. A neřeknu,
1: no, tak to. Snad řekni,
2: milí posluchači, když tak zavolíte, kdybyste to jako jo chtěli vědět, tak já vám to řeknu, ale do éteru ne, jo. Dneska se bavíme o tchýních, jo, to si myslím, že je totiž takové jako zábavné tchýňové téma.
1: No, zábavné jak pro koho, že jo.
2: Možná ale jako vůbec nechápu, proč se to vlastně vztahuje jenom ke tchýním, jo? Proč ty jsou takové jako neoblíbené v té rodině?
1: No já,
2: nebo jako bývá to tak?
1: Já jsem to řekl, já mám tchýni, kterou mám opravdu velmi rád a je to pro mě oblíbená osoba.
2: Ale proč to není u tchánů? No proč jako? Prostě možná, že ty ženy jsou takové víc vázané na ty děti.
1: Já ti to pak řeknu mimo éter, jo?
2: Ne, teď mi to řekni, proč to tak je?
1: No tak protože, ano, teď si to řekla dobře, zvláště pak, když se jedná...
2: Osinky?
1: Ne, osinky, tak tam nic, jako, ale spíš u těch holek je to takový, jako tchýně v té své dceři vidí takový ten svůj poklad, to svoje zrcadlo a teď ho má to zrcadlo přejmout někdo úplně jiný, v podstatě cizí člověk, který přijde do té rodiny a ta tchýně se snaží nějakým způsobem si pořád držet tu svoji holčičku na té své straně a dělá všechno pro to, aby to tak bylo.
2: Jo, myslím, že takhle
1: ale
2: je.
1: Ale myslím si to.
2: No tak, no uvidíme, my se vás dneska chceme zeptat, jaká by měla být tchýně, aby byla v rodině oblíbená. Jaká je ta tvoje teda? Ty jsi říkal, že je skvělá, tak jaká je, že je tak oblíbená?
1: Usměvavá, milá, hodná, do ničeho se nemontuje. Prostě je to skvělé.
2: Do ničeho se, no, jako do ničeho
1: nepletet,
2: se nemontuje.
1: Ano, jak co má člověk dělat, nemá co dělat a tak dále. Ne,
2: není taková ta plná těch nevyžádaných
1: rad. Ne.
2: Jo. Dobře, no tak uvidíme, co se nám tady všechno sejde
1: tak
2: za
1: je skvělá, pokud teda po mně nechce nějakou fyzickou práci zrovna.
2: A občas taky ale chce.
1: Ano, tak to už oblíbená moc není. Ale vzhledem k tomu, že je oblíbená, tak já to rád udělám.
2: Dobře, téma je vznešeno, tak těšíme se na vaše příspěvky a bychom věděli prostě, jaká ta tchýně má být, aby prostě na ní se nesnášely různé další vtipy.
1: Ano. No jasně, studený, že jo, tchýně a uzený a tak dále, takový ty podobný. Ne, prosím vás, spíšte samé pozitivní odpovědi, my se na ně těšíme.
2: A proč to na ty tchány není prostě?
1: Zkusíme to vymyslet.
2: No zkusíme se nad tím zamyslet.
1: Ano.

0: s pivem.
1: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
2: 35. narozeniny slaví Country rádio. Je to k neuvěření, jak ten čas letí. Jako by to bylo včera, kdy se samozřejmě začínalo vysílat. No a tu krásnou oslavu s těmi interprety a s celým tím programem si můžete užít společně s námi již 15. srpna v Pikovicích.
3: No vlastně bude to taková jakoby oslava pro vyvolené, jo, pro ty, kteří vyhrají lístky a ty trička. My budeme samozřejmě rádi, když ty trička, nebo ta trička, která vyhrajete, si samozřejmě na sebe vezmete.
2: No to by byla paráda.
3: Když vyhrajete, tak pak budete vypadat všichni stejně, ale ano, budeme vědět, že jste to vy, co jste měli to obrovské štěstí a dovolali jste se a věděli jste správně odpověď na naši otázku. Dneska je otázka taky připravená, tak my už čekáme jenom na telefon 210 323 333.
2: Country rádio, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jarda z Plzeňova.
3: Tak Jardo, bez rádia, ano,
2: slumte
3: utíkejte.
4: Jo, už se slumím.
3: Jo, slumte ho, nebo oni, utečte někam dál.
4: Ale neslučte se otázku ještě.
2: Dobře, tu samozřejmě přečteme, vydržte malou chvilinku. Jo. Vydal byste se na oslavu našich narození Country rádia?
4: Ale se, když nebudu mít nějak čas, tak to určitě někomu přenechám, určitě to nepropadne, že určitě se tam u vás jenom objeví.
2: Jo, bezvadný. Tak, jdeme na otázku, je velmi jednoduchá. Pak, když pečlivě posloucháte vysílání Country rádia, tak to dáte na první dobrou.
3: Ptáme se vás, jak se jmenuje jeden z pořadů Country rádia, který je o vaření? No, je to takový kratoučký pořad, běží v podvečer mezi 18. a 19. hodinou a jmenuje
4: se... To je spíš...
2: No, jak se jmenuje, to je celkem jedno, ale povídejte.
3: No, je mezi 6. a 7. večer, 18. a 19. Ne celou hodinu. No?
4: Dobroci Františka Mocoty.
2: No, ale jo, já bych to uznal.
3: Jako... Takhle, řekněme, že většinu toho názvu jste řekl správně.
2: Ano, byl tam Mlsota, byly tam Dobroty a celkově to, když to poskládáme, tak se to jmenuje Fígle a Dobroty Františka Mlsota.
3: Chyběly vám tam ty fígle, ale my jsme vám to uznali. Vidíte, jaký my jsme a vy jste taky skvělej.
4: Děkuju vám, Vládě, Kačenko.
2: Není za co.
4: Budu se pokusím se za vám tam přijet.
3: No určitě vypravíme speciálně vláček jenom pro všechny, co vyhráli a vy byste tam moc chyběl, takže určitě, když jste vyhrál, musíte přijet. Těšíme se na vás.
4: A to teda dva lístky, jo, že můžu vzít někoho sebou.
2: Ano, jasně, dva lístky, dvě trika, tohle všechno je vaše. Je. Takže gratulujeme, těšíme se na vás. No a my si v tuto chvíli dáme další muziku. Karel Kryl, Král a Klaun.
3: No a za chviličku vyhodnocení ranního otázníku.
2: Hezký poslech. Král!

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v páru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen s ním. A pak s ním

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak se mrkneme na ty tchýně. Dneska se vás ptáme, jaká by měla být tchýně, aby byla v rodině oblíbená, jo? Protože všichni dobře víme, ano, samozřejmě jsou ty výjimky, my to víme, jo? Že jsou tchýně, které jsou oblíbené, které jsou skvělé, ale většina těch vtipů, když už se prostě o někom říká v rodině, tak je buď o blondýnách, anebo o tchýních.
2: No, já si myslím, že to není zas až tak fér.
1: A furt ženský prostě.
2: A pořád, ano, pořád ženský. Napsala nám jeden z těch mnoha příspěvků Ivana. Moc vás oba zdravím. Podle mého milovaného zeťáčka jsem nejlepší tchýně já. Určitě proto, že jsem jediná široko daleko. Ale vážně, lidé dnes by se měli mít moc rádi a vážit si lásky. Je to ta nejbáječnější věc na světě. Podepsána Ivana. A to napsala moc hezky, protože ta láska určitě souvisí i s tolerancí a když k sobě někdo najde cestu, jako třeba zeťák ke své tchýni, tak to pak je ta věc té báječné lásky, která mezi něma funguje.
1: No, myslím, že hlavně ta láska nesmí být opičí, jo? Protože samozřejmě...
2: To je kontraproduktivní.
1: Tam si myslím, tak. Že teda vzniká jako velký problém. Irenka napsala, měla by být jako já, občas napéct, pohlídat, podarovat úrodu z biozahrady a do ničeho nekecat.
2: Ano.
1: To bych podepsala.
2: No, tak, a kdo je podepsán?
1: Irenka,
2: tak poslouchej dobře, jako by se ty dámy domluvily, protože něco podobného napsala Jana. Tchýně má být jako já. Dva zetě, do ničeho nemluvím, máme oba ráda, vycházíme velmi dobře, pomůžeme si, když je potřeba, užijeme si spousty legrace, kterou si umíme dělat i sami ze sebe. A tak by to mělo být.
1: No vidíš, Ivanka, ta je taky prostě oblíbená tchýně, jo? Protože pak mluví samozřejmě ta žena jako ze svých vlastních zkušeností, protože napsala, do ničeho nemluvit, ale být připravená vždycky poradit, když je o to požádána. Pokud možno být milá, zkrátka jako já.
2: Ano, tak to je krásné, taková ta sebechvála, ale je to v pořádku. Teď by to možná chtělo takovej ten feedback, tu zpětnou vazbu od těch zeťáků, potažmo, jestli je to všechno pravda.
1: Ale já si myslím, že když tady prostě to píší pod svým jménem, tak si prostě dámy prostě vůbec nevymýšlí a já vám věřím, je to tak a tak by to mělo být určitě skvělý.
2: Tak a já si myslím, že ten poslední příspěvek by mohl být vyhodnocen a mohli bychom této báječné tchýni poslat nějaký dárek.
1: Určitě. Já jsem teda chtěla zmínit ještě Zbyňka, který napsal, že je nejlepší tchýně, aby byla v rodině oblíbená, je hluchoněma.
2: Tak to už jakový sarkazmus, trošku cynismus.
1: No, nebo tady je taky příspěvek, že ideální tchýně je 2,5 metru pod zemí, ale dobře, jako čekali jsme to, jo? Čekali jsme to.
2: Vám ostatním, které jsme zde citovali a kteří jste nám poslali příspěvek, posíláme jednu krásnou písničku. Zamilovaná se jmenuje a je od Lenky Filipové.
1: Tak jo, tady je pro vás.
3: Ten kratičký sen.

0: Krásně napínavý konec, krásné písničky ve vysílání Country Rádia. Čas 9 hodin 55 minut, za chviličku nás čeká počasí a zprávy a to není samozřejmě zdaleka všechno.
1: No, protože po 10. hodině tady dojde ke střídání, takže nebude obsazena ze dvou židlí obě, jako je tomu teď, ale bude jenom jedna, tak ta druhá vychladne a my zase zítra v 6 hodin budeme zahřívat obě.
0: No, protože...
1: Pochopili jste.
0: Já to uvedu na správnou míru. Obě by byly obsazeny, kdyby přišel kolega Miloš Kalár, ale on nepřijde, bude tu Milan Schmidt.
1: Bude tady Milan Schmidt a bude tady samozřejmě pro vás až do pozdního odpoledne, řekněme do 15. hodiny.
0: Tak ať se vám dobře poslouchá, přejeme krásný den.

0: Tantry počasí.
1: Dnes bude zpočátku slunečno, jasno až polojasno, ale během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou také přehánky. Teploty vyšplhají na 19 až 24, na jižní Moravě až na 26 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme na našich silnicích, protože horko se na stavu silnic podepisuje podobně negativně jako zima. Hlavně, když na měkký asfalt vjede přetížený kamion. Podle kontrolorů je nad limitem 6 z 10 zastavených nákladních aut. Kromě poškození vozovek to znamená i vyšší riziko nehod. Ministerstvo dopravy ale zatím plánuje jen častější kontroly. Lidé, kteří schání práci v novém oboru, mohou v Česku žádat o příspěvek na rekvalifikaci. V poslední době se ale mnozí setkali se zamítnutím žádosti od úřadu práce. Z dat na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že v prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci 4954 lidí. Loni to přitom bylo hned 6x víc. Současný pokles schválených rekvalifikací ministerstvo vysvětluje změnou způsobu financování, protože došly peníze z evropských zdrojů. 2 miliony nejsou v dnešní době velké peníze pro stavební úpravy, ale i taková částka pomůže památkám. Na Liberecko teď za Lubošem Dvořákem.
2: Na opravu cenných památek vyčlenil Liberecký kraj 2 miliony korun. Opraví se za ně střechy barokního kostela v Jenišovicích i bývalého kláštera v Liberci. Pomohou také s restaurováním vzácného oltáře v bazilice v Jablonném Podještědí. Při nedávné obnově interiéru baziliky nedošlo na oltář. Nyní to dominikánům už vyjde. Luboš Dvořák, Liberecko.
1: O charitě pro seniory teď Luděk Savana Urbánek.
3: Na Osoblažsko poprvé zavítal charitativní projekt Summer Job. V jehož rámci zhruba 150 mladých dobrovolníků z celé republiky bezplatně pomáhalo seniorům a dalším potřebným. Během jednoho týdne pracovali brigádníci na 92 místech v celém regionu a místním nabídli také doprovodný kulturní program. Luděk Savana Urbánek, Bruntál.
0: Sport.
1: Teď do světa fotbalu, protože tady máme další přestup. Za Slávii si na podzim nekopne. Sedne ale do tramvaje, pojede 2 zastávky a ligové starty přeci jen bude moc sbírat. Fotbalista Dominik Javorček se zapojil do přípravy Bohemians 1905, kde bude hostovat. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

Přeji vám krásné středeční dopoledne, 17 minut po 10. hodině vás zdraví Milan Šmit. Tohle byli copáci a kdo má rád bluegrass, tak by neměl odcházet daleko, protože kromě copáků si může poslechnout také pozvánku na zajímavou, řekněme, takovou neotřelou bluegrassovou akci, i když bluegrass v uvozovkách, poslechněte si Kukátko Country Rádia, uvidíte sami. Každopádně sem k nám do Prahy přijede kapela, která tedy je opravdu velmi, velmi slavná. Ovšem, než si dáme to, o čem teď hovořím, tak se pojďme podívat také na trochu country. Před námi je Faith Hill a Mississippi Gill. Příjemný poslech vám přeji a dobrý ničím nerušený den. Yeah.

0: rokem Country Rádia.
1: Je tady další kukátko a je tady další mimořádná událost prožít něco, co se neděje každý den, protože tady u nás budeme mít další kapelu, která určitě zaslouží pozornost. Více už nám k tomu poví Michal Cádra, kterého tímto zdravím. Ahoj Michale.
2: Ahoj Milane, ahoj všichni posluchači.
1: Tak ty jsi znám, Michale, v muzikantských kruzích jako příznivec bluegrassu, třeba, kromě jiného, tedy pochopitelně. A myslím, že akce, o které budeme hovořit, právě s bluegrassem souvisí. Tak povídej, kam nás pozveš, co pro nás máš?
2: Tak já bych rád pozval tebe i posluchače na poměrně jedinečné vystoupení hudební skupiny Gangsta Grass ze Spojených států amerických. Mm-hmm. Ten název už napovídá, že to není asi tradiční bluegrass. A oni jsou jedineční právě tím, že spojí hip-hop, rap a bluegrass dohromady. Mm-hmm. Říkají, pojďme v hudbě i na světě napravit to, co se udělalo špatně. Mm-hmm. A ani moc vlastně nemluví, nebo to není úplná póza, oni prostě dělají, a to je, že teda na pódiu potkáš kombo kytara, housle, banjo, mimochodem vynikající, Jirek Mayer na banjo, jsou to všechno špičky, a k ním se připojí a jako střídají se vstupy dvou raperů, který tomu dávají pořádný koule, no a byli na Colors, 2-3 roky zpátky, myslím, a teď jsou na německém turné a nám se povedlo se skupinou Rusty Riders je stáhnout do Prahy a uspořádat s nimi koncert.
1: Zajímavé je, že i když je to kapela v kruzích, ve kterých se pohybuje velmi slavná, tak ten koncert bude velmi komorní.
2: Je to tak. My jsme se potkali na turné, Rusty Riders vyrazili na Nordic Tour a Gangsta Grass je zrovna na turné v Německu, a tak nám zbylo jen málo času na to organizovat něco většího, ale štěstí přeje připraveným a jak se ještě říká, příležitost dělá zloděje, ne? Tak jsme si je ukradli do České republiky a vybrali jsme scénu, kde věříme, že může být úplně narváno, a to je asi tak, jak by ten klub potom měl vypadat, když přijede takovýhle ESO. Takže se potkáme v pražských Holešovicích, jestli mohu termín už sdělit.
1: Ano.
2: 4.8. je to v úterý od 20 hodin v klubu Burza 4 a budeme všichni doufat, že vyjde počasí, aby to mohlo být venku, aby to mělo větší dopad.
1: Mm-hmm. Ty ještě jednou, prosím tě teda, Michale, pokud bys to chtěl někdo zapsat, ještě jednou zopakuj datum a čas a místo.
2: 4.8. od 20 hodin Burza 4 v pražských Holešovicích Rooster Riders otevírají koncert, ve kterém zazáří americká hvězda Gangsta Grass, která spojí hip-hop, rap a bluegrass v jedno.
1: Děkujeme za pozvánku, měj se hezky, ať se akce vydaří a ahoj.
2: Také moc děkuji a těším se, že se tam uvidíme. Ahoj.
0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country Radio.

0: Takže pojďme se podívat na dopravní informace, ať vidíme, co se děje na kolejích a co se děje také na dálnicích. Co se kolejí týče, mám tu nějaké výluky, které jsou dlouhodobější, například Nymburk-Rožďalovice, Nymburk-Mladá-Boleslav, Nymburk-Mladá-Boleslav ještě jednou, ale to je potom prodloužení výluky od 29. července do 8. srpna a pak třeba Starkoč-Jaroměř. I to je místo, kde byste měli přesedat na autobusy v rámci takové dlouhodobější výluky. A teď ještě rychlý pohled na dálnice. Cestou do práce se mi zdálo, že doprava vypadá celkem klidně a vypadá to, že i dálnice jsou dnes relativně klidné. Dokonce na D1 vidím jednu událost jedinou a to je na 94. kilometru ve směru na Brno nějaký předmět na vozovce a neprojezdný pravý jízdní pruh. Vypadá to na kus roztrhané pneumatiky. Jinak vypadá dálnice D1 až nezvykle klidná. Na Brněnsku trošičku hustější doprava, ale zatím se nedá hovořit o tom, že by se tam tvořily nějaké kolony. Podobná situace je i na všech ostatních dálnicích, ale aspoň podle toho, co teď vidím před sebou, budeme to sledovat. Další dopravní informace vám přineseme opět za hodinku. Máme 10 hodin 32 minuty, přejeme vám všem krásné dopoledne s Country Rádiem.
1: Country Rádio. Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
2: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající, oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.

0: Toulejte se s Country Rádiem. Polední menu Country Rádia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
1: No, hurá! Konečně jsem se dovolal.
2: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Rádia.
3: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkný den. Cílem dnešního toulání bude jediné muzeum skla a bižuterie u nás. To je v Jablonci nad Nisou. První podněty k jeho založení jsou z konce 19. století a jsou spojeny s činností průmyslového vzdělávacího a podpůrného spolku. Vznik muzea se datuje od roku 1904, kdy byla otevřena první stálá výstava. V roce 1911 pak muzeum získalo i vlastní budovu ve škole.

ulici. Takto zajištěná instituce přečkala všechny politické změny následujících let. První světovou válku, vznik Československé republiky i druhou světovou válku. Již pod novým názvem Muzeum pro umělecký průmysl se v roce 1949 přestěhovala do bývalého exportního domu Zimmer und Schmidt, kde sídlí doposud. V letech 1953 až 1961 bylo muzeum přičleněno jako pobočka k Národnímu technickému muzeu v Praze. To však ale netrvalo dlouho. V roce 1961 přešlo pod správu okresního národního výboru v Jablonci nad Nisou a specializovalo se na výzkum dějin skla a bižuterie, což se projevilo i v novém názvu Muzeum skla a bižuterie. V oboru skla mu byla přiznána nejprve oblastní a od roku 1974 pak celostátní působnost. V roce 2001 započala příprava celkové rekonstrukce, která se následně rozeběhla naplno. V jejím průběhu došlo v rámci reformy veřejné správy k významné změně. Po zrušení okresního úřadu v Jablonci nad Nisou se zřizovatelem Muzea skla a bižuterie stalo Ministerstvo kultury České republiky. Technická rekonstrukce muzea byla zakončena v roce 2004, kdy také proběhla slavnostní vernisáž za účastí prezidenta republiky a mnohých dalších čestných hostů. S novými expozicemi Kouzelný svět bižuterie a Čarovná zahrada České sklo 7. století pak následně muzeum bylo otevřeno veřejnosti. Další informace o Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou najdete například na Wikipedii. Báječný den a pěkné toulky, to vám přeje Vít Pěkný.

0: I was just trying to leave something behind. I was just trying to leave something.
1: Tak tohle byl Sean Rowe, skvělá píseň, musím říct si. Myslím, že z roku 2016 tenhle americký folkař, takový alternativní folkař, našel místo u nás country rádio a už podle hlasu si ho asi umíte vybavit, prostě drsňák s plnovou sem. Moc pěkná písnička. Dovedla nás až před 11. hodinu, kdy nás čekají kulturní pozvánky, ale než nám Tereska řekne, kam vyrazit za muzikou, tak pro vás mám ještě také pozvánku na zítřejší ráno.
2: Ahoj Milane, zdravíme také všechny posluchače country rádia. Pojďme si něco říct o zítřejším vysílání, tedy společné vysílání s Kačkou a s Váďou. Každý z nás se někdy dostal do kontaktu s psacím strojem. Někdo jen okrajově, pro jiné to byl ve své době pracovní prostředek. A jak to vlastně se vznikem psacího stroje v podstatě bylo, řekneme si právě zítra v našem zítřejším vysílání Country Rádia. A to nebude zdaleka všechno. Nechejte se překvapit. Hezký den přeje Kačka a Váďa.
3: Country počasí.
4: Dnes bude zpočátku slunečno, jasno až polojasno, ale během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou také přehánky. Teploty vyšplhají na 19 až 24, na jižní Moravě až na 26 stupňů Celsia.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
8: Stařičký šerif u šlíně, prdlku volá hrvý vztah.
7: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
3: Country Radio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Doforoty vystoupí ve čtvrtek 23. července od 18 hodin v Malešické tvrzi na Praze 10 v Malešicích. Jako vždy vás čeká báječný večer plný country muziky. Amfolk Fest je malý festival na konci světa. Koná se v pátek 24. a v sobotu 25. července v Pulčíně v okrese Vsetín. Vystoupí tam Jasoň, Dominika, Vojta Šnupárek, Alfa Srnec, za koncem Forfolk Gabriela Podjezd a hlavním hostem bude Jaroslav Samson Lenk. Poutníci na festivalu Bundy zelený vystoupí v pátek 24. července ve 21 hodin a 45 minut ve sportovním areálu v Zádveřicích na Zlínsku. Budou hrát písně ze svého pořadu Přes 50 let v country. Takže ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka nebo Hotel Hillary, si přijdou na své a určitě taky ocení skladby novější, hlavně z CDčka Stíny na střechách. 14. Český ukulele festival se chystá na sobotu 25. a neděli 26. července v Úněticích u Prahy. Čekají vás koncerty, workshopy, tombola, hula dance a jedinečná show Xyndla X, Larissy Leaves a Webtigert Dua v Únětickém pivovaru. Šanovský klacek je další skvělá akce, na kterou můžete vyrazit v sobotu 25. července. Sraz je v Lesním divadle v Šanově u Rakovníka v 16.30. Zahrají tam Hluchavky, Mandala, Paběrky, Fechtýři, Gledly, SV a Lukáš Řežábek a spol. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

Do stanice Svět jsme se vypravili s Luckou Vondráčkovou a jestli vás zajímá, co nás třeba z muziky čeká v téhleté poslední dopolední hodince s datem ve dne 22. července, tak bude to obrovská hvězda. John Denver, Take Me Home, Country Roads, to je vlastně taková ta klasika, asi si v country ani už nedovedeme představit něco klasičtějšího, takže tuhle píseň si zahrajeme určitě. Dáme si i z našich lhů a hájů, jak tedy třeba Terezu od Valdemara Matušky, tak Večerku od Brontosaurů. Ovšem zavítáme trošku i žánrově jinam. Ringo Starr, Beatlesák, nám zaspívá píseň Long Long Road a dáme si třeba i Cross Country, takovou trochu modernější, řekněme, countryovou kapelu. A pak nás čeká taky Jana P.S., jeden z vítězů talentu Country Rádia. Je to také jeden z účastníků parníku Country Rádia. Sice bude to, myslím, zavírat někdy na podzim, ale koukal jsem, že zatím tedy se příliš vstupenky neprodávají, což si myslím, že je škoda, protože viděl jsem její živý koncert, je plný energie, takže jestli máte rádi, řekněme, takovou muziku, která je trošičku od podlahy, tak byste na parníku neměli chybět. Zase na druhou stranu nemusíte mít strach, že by to byl nějaký big beat a rachot, protože jak dobře víte, tak na parníku není tolik místa a tak tam i Jana PS, stejně tak jako ostatní interpreti, přijede v takové okleštěné akustické sestavě. Takže to je vlastně taková výzva pro vás a pozvánka, že na našich stránkách www.countryradio.cz si můžete vyhledat parník Country Rádia a tak nějak prozkoumat, co v těch zbývajících plavbách by vás ještě zajímalo a kde ještě vlastně jsou nějaká místa. No a když jsem sliboval Johna Denvera, tak jdeme na to. Take Me Home, Country Roads. Dobrý den.

0: Radkem Country Rádia.
1: Ahoj Milane, děkuji za možnost opět pozvat posluchače Country Rádia na festival Léto z Café Práh, který se odehrává před naší kavárnou Café Práh v srdci Brna. 22.7. bude to velmi jako pestrý žánrový koncert, vystoupí Quanti Minoris, kapela Meziměsto a zahraje taky andělem ověnčený písničkář Janek Běťák. 23.7. opět před kavárnou zahrají Nebe z tebe, Zlínští Tokio a David Málek s kapelou. Koncerty začínají v 19 hodin a budu se moc těšit na diváky, kteří zavítají do naší krásné uličky ve Vaňkovce. Festivalový program si můžou diváci přečíst na www.cafeprah.cz a já se budu těšit na viděnou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady další dopravní informace. Na kolejích máme trošku problém, a to na trati 260 Česká Třebová Křenovice Horní nádraží. V úseku Brno hlavní nádraží Brno Chrlice je překážka na trati. Je tam nějaký strom v profilu trati, je potřeba to odstranit. Náhradní autobusová doprava je zavedena mezi stanicemi Brno hlavní nádraží Brno Chrlice a v obráceném směru. Na dálnicích už není takový klid, jako byl v minulé hodině. Například na D8 na 44. kilometru ve směru na Ústí nad Labem došlo k dopravní nehodě, projíždějte opatrně. D4 ve směru na Písek na 69. kilometru hlásí havarované vozidlo. Pražský okruh, exit 16, náklaďák s osobákem jsou v sobě. I tady počítejte s nějakým zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu. Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio.
2: Tereza.
0: Znáte je.
2: Jedině Tereza.
0: Jsou ve vaší duši.
3: Řeky lásky proud kolem nás prodál.
0: Každý tón, každé slovo.
4: Toulám se klínem skal. Tam u nebeský brán.
0: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio.
5: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Radio. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
5: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
6: Country.

zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec divokej. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta,

hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

0: No přátelé, těsně před polednem si pojďme dát další soutěž. Opět i dnes, jak jsem konec konců včera sliboval, budeme soutěžit o dvě vstupenky na jubilejní 35. ročník Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově, který se proměnil a bude proměněný až do 8. srpna v Labyrint příběhů. Vlastně proměnil celé jižní Čechy, protože hudební cestu napříč staletími kulturami i výjimečnými koncertními místy najdete právě v jižních Čechách. My soutěžíme o dvě vstupenky na koncert, který je určen rodinnému publiku. Je to koncert Harry Potter Magická noc a ten program připomíná, že hudební magie nevznikla až s filmem Harry Potter, ale že velká orchestrální díla vyprávěla fantastické příběhy dávno předtím, než se objevila na filmovém plátně. Mezinárodní hudební festival Český Krumlov je tedy od 17. července do 8. srpna. Program čítá více než 40 koncertů a doprovodných akcí na 14 scénách v Českém Krumlově i dalších výjimečných místech jižních Čech. Tak vy se na stránkách tohoto festivalu můžete snadno zorientovat, co je kdy kde a můžete vyrazit podle vašich představ. Ovšem, v soutěži teď soutěžíme konkrétně tedy o dvě vstupenky na Harry Potter Magická noc, koncert, který se uskuteční tuto sobotu 25. července od 20 hodin a 30 minut v Pivovarské zahradě v Krumlově. A já mám dvě vstupenky pro toho z vás, kdo zavolá na 210 323 333 a odpoví samozřejmě správně na mou soutěžní otázku. Tak to pojďme zkusit, jak to půjde. Přeji vám dobrý den. Stejný vtipálek jako včera, položil to ve chvíli, kdy se dovolal. Ano, skutečně rádio je opravdické a tahle soutěž je také opravdická, takže nemusíte zbytečně utrácet. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: No, dobrý den, tady Jarka.
0: Dobrý den, paní Jarko. Tak, voláte, doufám, na soutěž, ano?
1: Ano, ráda.
0: Co vy a Harry Potter, zaznamenala jste tenhle kouzelný příběh?
1: Jo, máme několik vydání knížek.
0: Jo. Takže jo. Víte, v tom případě by soutěžní otázka pro vás neměla být žádným problémem a myslím si, že dvě vstupenky na tenhle ten koncert by vám mohly přistát tedy ve vašem mailu. Otázka totiž zní: Severus Snape, známá postava z Harryho Pottera, byl ředitelem z Miozelu, Havraspáru a nebo nebyl víru? Za A Zmiozel, za B Havraspár a za C nebyl vír.
1: Ano, za A.
0: Za A je to Zmiozel, ano, přesně tak. Tenhle ten profesor Lektvarů v Bradavicích byl ředitelem Zmiozelu a vám to tedy vynáší, je vidět, že jste v obraze, vám to vynáší dvě vstupenky na koncert s muzikou, která vás jistě bude bavit, tak mi vydržte chviličku na telefonu, já vám řeknu více, ano?
1: Jo. Super, tak, děkuju moc.
0: Taky. No a přátelé, pro vás ostatní, jak jsem říkal, na stránkách Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov se dovíte mnohem více, anebo si počkejte na zítra, protože zítra budeme znovu soutěžit o stejnou cenu jako dnes.
2: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

Co snívám v noci děs a taky spím. Já vím, kde se u nás v domě pouští syčák plyn. Kde jsou prášky, kde je revolver ten krám. Ale srdce zatím na svým místě mám. Dobře vím, že není všechno růžový. A kde je konec, to ti zatím nepovím. Jako boty patří k černým tkaničkám, tak já srdce zatím na svým místě mám.

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až jasno. Postupně bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 26 stupňů. Zítra bude velká oblačnost a postupně se na většině území opět vyskytnou přehánky. Sporadicky se objeví i bouřky. Teploty 18 až 25 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Při prázdninových výletech bychom si měli dávat pozor na věci, které necháváme v autě na parkovišti. Upozorňují na to také středočeští policisté, kteří v první polovině letošního roku zaznamenali už 141 krádeží z aut. V letní sezóně pravidelně obcházejí různé lokality, například u památek, a kontrolují, jestli řidiči v autě nemají na viditelných místech nějaké cennosti. Teď k našim sousedům. Vůbec poprvé v historii se v červnu čisté elektromobily staly nejžádanějším zbožím na německém trhu s novými osobními vozy. V šestém letošním měsíci se v Německu zaregistrovalo do provozu přes 296 tisíc nových osobních aut. Z toho bylo přibližně 11% naftových, zhruba stejně se evidovalo plug-in hybridů. Teď se vrátíme zpátky domů. Ve Škodovce slavili. Důvod zná náš kolega Luboš Dvořák.
2: Škoda Auto vyrobila ve východočeských Kvasinách už milion týmů z karok. Automobil byl představený v roce 2017. Roční kapacita závodu přesahuje 300 tisíc vozidel. S ním se souběžně vyrábějí také modely Octavia a Kodiaq. Představení nástupce tohoto modelu bude na přelomu let 2027 a 2028. Luboš Dvořák, východní Čechy.
1: V Brně se postaví nová budova pro magistrát.
3: Otevřená budova s centrálním atriem, veřejnou pasáží mezi Kolištěm a Benešovou ulicí s rozsáhlou zelení. Tak má vypadat nová hlavní budova magistrátu města Brna, která má vzniknout za budovou na Malinovského náměstí. Nový úřednický areál by měl nahradit stávající roztříštěné úřady a zcentralizovat je. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Ještě do zákulisí fotbalu, protože fotbalová Sparta by mohla z kraje nové sezony přijít o jednu ze svých opor. Kodaň se totiž blíží k uzavření přestupu Esgera Sørensena. Všechny strany jsou nakloněné k uskutečnění dohody, ale český tým musí nejprve najít náhradu za svého zástupce kapitána. Ještě dodám, že kluby jednají o ceně přibližně 1 milion eur, tedy asi 25 milionů korun.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Přeji vám krásné poledne a vzhledem k tomu, že na oslavu narozenin, 35. narozenin, které proběhnou 15. srpna od rána až do večera v Pikvaru v Pikovicích, už je v podstatě ta část voucherů, které byly k prodeji, vyprodaná, tak teď je tou cestou se tam dostat právě soutěž a tím právě tahle ta soutěž dostává zcela jiný rozměr a myslím, že bude budit mnohem větší pozornost. Tak pokud jste přišli k rádiu trochu později, měli byste vědět, že před námi je taková pravidelná soutěž v polední menu, kdy vám pustím tři písně. A vy byste měli najít společné téma, které je tam ukryté. A pokud se vám to podaří, vyhrajete dva vouchery a dvě trička. Ty vouchery jsou vstupenky vlastně právě na oslavu 35. narozenin Country rádia, ale navíc jsou to i jízdenky na vlak, na speciální vlak Country rádia, který 15. srpna vyrazí z Bráníka v 8:57 směr Pikovice. No a někteří z nás z toho vlaku vystoupí až v Kamenném přívozu a po Sázavskou stezkou se vrátí potom do Pikovaru. Někteří z nás zase vystoupí v Petrově u Prahy a půjdou rovnou do Pikovaru. Ať tak, nebo tak, na všechny čeká zajímavý program, který bude vlastně naplánován přímo a ušit přímo na míru na oslavu 35. narozenin. To znamená, pokud vystoupíte z vlaku dříve a půjdete, tak kapela Šlapeto, která bude předtím hrát na nádraží v Bráníku, se přesune právě do Pikovaru a tam vás zase přivítá, tak jak vás tedy posadí do vlaku, tak vás z toho vlaku v podstatě i vyzvednou, ale kromě toho tam už budou také moderátoři Country rádia, dokonce mobilní studio Country rádia, ze kterého se bude živě vysílat a právě z tohoto místa budete moci poslat třeba písničku na přání někomu ze svých známých živě. No a pak ve 13 hodin, až se připojí ti, kteří se budou procházet po Posázavské stezce, tak vypukne takový slavnostní program, bych řekl, vystoupí Mirek Paleček, vystoupí Nové struny v 15:15, což je přesný čas, kdy zahájilo Country rádia rádio své vysílání, rozkrojíme dort, dáme si hymnu Country rádia, no a pak už se budeme bavit. Zaspívat si budete moci s Honzou Vančurou, kterého doprovodí část muzikantů tady z rádia. Budete si moci zaspívat také s Jirkou Vondráčkem, Petrem Kocmanem a nebo Denisou Markovou, i s Petrem Bohuslavem a budete si moci i zatančit s kapelou St. Johnny, kterou vám tam přivezu na 19. hodinu a budeme vám hrát vlastně až do 21. hodiny, abyste měli pořádnou památku, to znamená i trošičku bolavé svaly na nohách. Jak budete skotačit a hopsat. Koho tam uvidíte? No, uvidíte tam lidi, které normálně běžně z rádia slýcháte. To znamená Tomáše Adamce, Jakuba Jirouška, Mirka Albrechta, kapelu Šlapeto, Miloše Kellera, Denise Markovou, Jirku Vondráčka, Vítka Pěkného, Mílu Mejzlíka, Peťu Kocmana, Báru Hejhalovou, Andy Neumannovou, manžele Čapkovi, Peťu Bohuslava. Já tam, jak už jsem naznačil, také dorazím, takže tam se uvidíme a tam oslavíme ty 35, jak se sluší a patří. No a jeden z vás, respektive dva z vás, po výhře jednoho z vás, se k nám přidají právě dnes, protože Mandala, Rekonvalescence a Robert Křesťan už začínají zpívat písně se společným tématem, tak poslouchejte a vyhrávejte.

šedivá, očích občas pálí, když se nikdo nedívá. Dál v srdci staré lobo pastilovců obchází, já kradu chvíle krátký, ty co jiným neschází. Pak táhnu vlčí stopou, jen já vím, co jsem zač.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Tak a dozněly 3 písničky, které vítězovi přinesou 2 vouchery na oslavu narozenin Country rádia v Pikovaru a také 2 trička z limitované série, které byly tedy vydány přímo k těm narozeninám a návrh na ně vytvořil právě jeden z vás, z posluchačů Country rádia. A musím říct, moc pěkný, moc pěkný. Tak pojďme, telefon jsem odblokoval, 210 323 333, uvidíme, jak se s tím poradíte. Zase těch možností tam samozřejmě mohlo být několik, ale hledáme jen tu jednu, kterou měl na myslí náš hudební dramaturg, v tom je zapeklitost téhleté soutěže. A já vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
2: Dobrý den, tady Hanka.
1: Dobrý den, Hanko, já vás zdravím, odkud voláte?
2: Já volám z Prahy.
1: Z Prahy voláte, no tak do Pikovic kousek v podstatě. Takže teď, jestli správně odpovíte, tak budete jednou z účastnic oslav 35. Country Radio. Tak povídejte, co jste tam našla za společný znak v těch 3 písních?
2: Já si myslím, že to je zeď.
1: Myslíte si velmi správně. Děkuji. Je to zeď, takže jak trička, tak vouchery jsou vaše. Jak vy to vidíte? Děkuji. Jak vy to vidíte? Půjdete s náma ten pochod? Tou posázaskou stezkou?
2: No, to ještě nevím.
1: Bojíte se trošku.
2: ono to není zas takovej kousek a nejsem moc zvyklá, tak uvidím ještě.
1: No hlejte, zase nehoří, můžeme jít pomalu 9 kilometrů, jestli bude hezký počasí, tak to bude fajn, cestou nějaký překvapení, možná i nějaký občerstvení, nevím, jak je to přesně připraveno, ale jisté je, že potom si můžete v klidu sednout a vlastně sedět až do 7. hodiny a poslouchat hezkou muziku, než samozřejmě nastoupíme s kapelou St. Johnny, pak vás chci vidět na parketu, to je jasný. Tak vydržte chviličku na telefonu, já vám řeknu více, ano?
2: Dobře, děkuji moc.
1: Tak jo. No a my pokračujeme dál, přátelé, budeme soutěžit, ještě máme vouchery do soutěží, takže poslouchejte polední menu, ale poslouchejte i další soutěže, které pro vás mají připravené třeba Láďa s Kačkou ráno, anebo Miloš Keller potom v odpoledních hodinách. No a vyhrávejte a pojďte se s námi bavit, pojďte oslavit to krásné výročí, na které se tak moc těšíme.
0: Polední menu na Country Rádiu.

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

sytnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.
1: Jednou večer mi do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná

vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

a tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem věděl, co s ním udělám. Roh na

0: co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bral jí to na stranu a sítí, že jaro nedělá.
1: Polední menu je v plném proudu, pokud obědváte, přeji vám dobrou chuť, ale chci také říci, že je 22. července a svátek slaví Magdalenka, takže všem Magdalenkám přejeme všechno nejlepší a posíláme hezkou písničku.
2: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: u báru. Namíchejte nápoj lásky pro mě. Ať se zítra nedočkám už nezdaru. U dívky, co bydlí u nás v domě.
1: Mandragora za jakubské noci utržená. Jedno mihotavé světlo svatojánské mušky, slza, kterou při setkání umí prolít žena, dým, který se chvíli vznáší po výstřelu z pušky. Napil jsem se a pustil se do tance, neboť nápoj správně vínem ředím.
0: Kvůli němu a té krásné barmance

0: ještě jednu, do dneška u toho báru sedím. Já myslel ještě jednu výčepní lihovinu, pánové.
1: Polední menu na Country Rádiu.

Čas malinko poskočil a pokročil, ale nesmím zapomenout také s pozvánkou na speciální večerní pořad. Dnes je středa, takže Miloš Keller, který bude odpoledne, tak k tomu určitě poví více. Je totiž na řadě pořad, který připravuje on, a sice Country Time. No a v první polovině hodinky, jako vždy, uslyšíte hitparády, a to aktuální i historické. No a v druhé polovině se Miloš zaměří na nějakou tu legendu, a tou by měl být, jestli se nepletu, právě dnes George Jones. Tak to je takový letmý pohled na to, co vás čeká mezi 19. a 20. hodinou. Miloš určitě bude vědět více, ale každopádně, pokud máte rádi americkou country, nezapomeňte v 19 hodin zesílit Country Radio.

vyřízená z práce a k tomu unavená z chlapů a jejich snah, protože jen jednoho mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zátraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá a vítr fouká vlahy, když pročítám slova, co psal mi můj drahý.

Kdo tranek, kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci, najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain, Hillary,

0: Polední menu končí právě teď, za chviličku 13 hodin, za chviličku předpověď počasí a také pro vás budeme mít další zprávy Country Rádia. S vámi je Milan Schmidt, přeji vám dobrou chuť, no a pokud chcete vědět už teď třeba, co odstartuje příští hodinu, jestli máte chodit třeba uvařit kafe nebo něco podobného, tak Michal Tučný začne, všichni už jsou v Mexiku, já myslím, že už jsou z Mexika doma všichni, protože mistrovství světa už skončilo, ale písnička hezká, tak proč ne. A pak si dáme Romana Horkého a Kamelot a Zaprášené diamanty. Všechno ostatní si povíme už potom po 13. hodině. Dobrý den.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až jasno. Postupně bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 26 stupňů. Zítra bude velká oblačnost a postupně se na většině území opět vyskytnou přehánky. Sporadicky se objeví i bouřky. Teploty 18 až 25 stupňů.
3: Na konci světa.
4: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
1: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
5: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou.
6: Do fousu píchnu redko,
5: já svoji dýmku pravěkou.
1: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
7: Hraní blíze mraky pátí jako stádo splašený. Každou chvíli se tu bouře rozječí.
1: Případně provětrat starý maskáče.

a takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme Country Radio, nemá to prostě chybu.

0: Tři rádio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme na našich silnicích, protože horko se na stavu silnic podepisuje podobně negativně jako zima. Hlavně, když na měkký asfalt vjede přetížený kamion. Podle kontrolorů je nad limitem 6 z 10 zastavených nákladních aut. Kromě poškození vozovek to znamená i vyšší riziko nehod. Ministerstvo dopravy ale zatím plánuje jen častější kontroly. Lidé, kteří schání práci v novém oboru, mohou v Česku žádat o příspěvek na rekvalifikaci. V poslední době se ale mnozí setkali se zamítnutím žádosti od úřadu práce. Z dat na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že v prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci 4954 lidí. Loni to přitom bylo hned 6x víc. Současný pokles schválených rekvalifikací ministerstvo vysvětluje změnou způsobu financování, protože došly peníze z evropských zdrojů. 2 miliony nejsou v dnešní době velké peníze pro stavební úpravy, ale i taková částka pomůže památkám. Na Liberecko teď za Lubošem Dvořákem.
2: Na opravu cenných památek vyčlenil Liberecký kraj 2 miliony korun. Opraví se za ně střechy barokního kostela v Jenišovicích i bývalého kláštera v Liberci. Pomohou také s restaurováním vzácného oltáře v bazilice v Jablonném Podještědí. Při nedávné obnově interiéru baziliky nedošlo na oltář. Nyní to dominikánům už vyjde. Luboš Dvořák, Liberecko.
1: O charitě pro seniory teď Luděk Savana Urbánek.
3: Na Osoblažsko poprvé zavítal charitativní projekt Summer Job. V jehož rámci zhruba 150 mladých dobrovolníků z celé republiky bezplatně pomáhalo seniorům a dalším potřebným. Během jednoho týdne pracovali brigádníci na 92 místech v celém regionu a místním nabídli také doprovodný kulturní program. Luděk Savana Urbánek, Bruntál.
0: Sport.
1: Teď do světa fotbalu, protože tady máme další přestup. Za Slávii si na podzim nekopne. Sedne ale do tramvaje, pojede dvě zastávky a ligové starty přeci jen bude moc sbírat. Fotbalista Dominik Javorček se zapojil do přípravy Bohemians 1905, kde bude hostovat. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Dostali jsme se za 13. hodinu, slibovaní Michal Tučný a Roman Horký nám zahráli a zaspívali, a než si dáme Texmeny, tak také upozorňuji, že za chviličku nás čeká i Kukátko Country Rádia, ve kterém bude zase pozvánka na festival. Jak by ne, je festivalová sezona, žijeme tím, těšili jsme se na to celou zimu, takže se potkáváme, radujeme, zpíváme, kapely jezdí, my s kapelou St. Johnny třeba tento víkend jedeme rovnou na dvě místa během soboty, jednak zahrajeme na Rumble festivalu v Řevnicích, to už jsem vás myslím zval během dnešního dne, a taky pak míříme do Mnichu za Markem Duvkem a na hezký festival, kde se jednak hraje fotbal a jednak zpívá a hraje. Kdybyste se chtěli zúčastnit, tak si poslechněte Marka kdy, kde, co a jak v Kukátku Country Rádia. Kromě Texmenů, kteří už v podstatě začínají hrát, nás čeká také Johnny Cash, Petra Černocká, Nedvědi anebo Scott McKenzie. Hezký den.

0: Rokem Country Rádia.
1: Je tady další už tradiční pozvánka, protože se blíží další tradiční festival a na telefonu je Marek Dufek. Marku, ahoj.
2: Milane, ahoj, zdravím tě.
1: Tak když se řekne jméno Dufek, tak každému okamžitě naskočí festival, který se koná v Mnichu, tedy každému, kdo je trošičku zasvěcený, takže povídej, ale pro ty nezasvěcené, o co konkrétně jde?
2: Milane, rád bych tebe všechny tvoje vaše posluchače pozval na tradiční festival, který se jmenuje Football and Country. Ano. A koná se v Mnichu u Kamenice nad Lipou. Letos máme už 27. ročník, takže nám to všechno společně dobře utíká a bylo by fajn, kdyby přijelo hodně lidí.
1: Jasně. Když vyjde počasí, tak pokaždé je to tam úplně parádní a je to tam parádní nejenom proto, že se tam sejdou lidi, kteří mají rádi pohyb a hraje se tam fotbálek a je tam spousta napětí, ale taky je tam muzika, jasně. A my jsme v rádiu, takže nás zajímá určitě ten hudební program. Jak je to připraveno?
2: Tak na pátek je připraven na začátku Ondravách a pak hrají Sunny Girls, pak hraje skupina Last Minute. Dále parta Starého Hrouze a nakonec na finále pátečního večera skupina Pauza.
1: Takže to je pátek a tak se tam dá přespat, stanovat se tam dá, že jo, dá se tam zabydlet, trošku se občerstvit a přijde sobota.
2: Určitě občerstvit, zabydlet, umít, dobře pobít, dobře popít i pojíst. A samozřejmě v sobotu je program fotbalový během dne pro fanoušky Malé Kopané.
1: Ano.
2: A pro fanoušky muziky, kteří by chtěli přijít až večer, tak potom od 18 hodin začíná Martina von B. Moc se těšíme na Pepu Fouska do Mnichu. Moc se těšíme na skupinu St. Johnny.
1: Ano.
2: A samozřejmě i bývalého rangera Míru Čamaje. No a nakonec vše ukončí formace Micro Country Jazz.
1: Výborně, skvělá sestava, my se moc těšíme, že si opět zahrajeme v Mnichu, těšíme se, že uvidíme kamarády. Ještě pojďme zopakovat úplně závěrem, tedy kolikátého, kdy, kde?
2: 24. července v pátek a 25. července v sobotu v Mnichu u Kamenice nad Lipou. Pozor na to, jsou tam v okolí asi tři Mnichy, tak je to ten Mnich u Kamenice nad Lipou nebo u Červené Lhoty, jak chcete.
1: Marku, díky za pozvánku, měj se krásně a ahoj.
2: Ahoj a všechny vás zdravím a budu se těšit v Mnichu.

Rání si má víla spolních cest, i když víly už se dávno nenosí. Jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se nést, spádeš s ránem.

usmíváš, světlo dálek v očích máš. A tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš, mám rád vůni za tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných rtů. I když líbat

polož hlavu na polštář, ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám, ale oči se mi klíží a jen to, že mě si přeju, ať už spíš.

0: hory hlava dvouletá. Já mám ráno práce moc a ty jsi důvod, dobrou noc.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Trochu dopravních informací, začínáme na kolejích na trati 260. Stále platí, že na trati z České Třebové do Křenovic horního nádraží v úseku Brno hlavní nádraží Brno Chrlice je překážka na trati a je tam provoz zastaven. Náhradní autobusová doprava je zajištěna v úseku Brno hlavní nádraží Brno Chrlice, ale pozor, ve stanici Brno hlavní nádraží není zajištěn přestup z náhradní autobusové dopravy na vlak. Stanoviště náhradní autobusové dopravy ve stanici Brno hlavní nádraží je na zastávce číslo 13 u trolejbusové smyčky. Tak a teď pojďme na dálnici rychle. D48, nájezd exit 33 ve směru na Nový Jičín. Je to tam uzavřeno pro práce na silnici. Počítejte s objízdnou tratí. Pak tu máme zprávu ze Štěrboholské spojky. Ve směru na Černý most na úrovni čerpací stanice MOL se srazilo osobní a nákladní vozidlo. Tady také počítejte s problémy. A nakonec tu mám ještě zprávu také z D1, že na 7. kilometru ve směru na Brno došlo k dopravní nehodě. Je to tam také uzavřeno. Osobní auto a motocykl se srazily, takže to bude vážná dopravní nehoda. Vidím, že na D11 ještě je také varování ze 42. kilometru ve směru na Hradec Králové. Je pneumatika v levém jízdním pruhu. I tady dávejte pozor a objíždějte opatrně. No a nakonec ještě D4 ve směru na Písek, 69. kilometr, také je hlášeno havarované vozidlo. Tolik informace z dopravy pro tuto hodinku. Přeji vám všem šťastnou cestu.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country rádio. Lidstvo disponuje nejrůznějšími druhy dopravních prostředků. Některé jezdí rychle.
5: Zatáčka, víří, prak vozů, co přede mnou jeli.
4: Některé jsou pohodlné.
6: Čtyři bitelní kola má náš proklatej.
4: Některé jsou vzrušující.
7: Po Straslavský silnici motocykly letí.
4: S některými můžete vzlétnout až do oblak.
8: Čekej na můj jumbo jet.
4: Ale jenom Country rádio vás vždycky zaveze do země klídku a pohody. Polední menu Country rádia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
9: Hurá! Konečně jsem se dovolal.
10: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
4: Polední menu Country rádia.
11: My vás posloucháme každý den právě v práci.
4: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country rádiu.
12: Country rádio.
4: Country rádio. Klidné rádio do neklidného.

0: Hodně mluvím o tom, že vás zvu na festivaly, kterých je opravdu spousta. Jedním takovým festivalem je i festival, kam vám mohu dokonce nabídnout dvě vstupenky v tuto chvíli. Je to festival, kde zahraje Tomáš Linka, Copáci, Gimpleři, Lokálka, Pouta, Žamboši a mnoho dalších. Je to festival plný hvězd a milých setkání a jmenuje se Starý dobrý western. Je od 7. do 9. srpna na Bystřičce na Přehradě v okrese Vsetín. A vy můžete být u toho, telefon je odblokován, číslo 210 323 333. Budu mít dvě vstupenky pro toho z vás, kdo se teď dovolá a odpovíme správně na mou soutěžní otázku, která by neměla být složitá, pokud dobře posloucháte Country Radio. Jinak tedy upozorňuji, že festival, který bude 7. až 9. srpna, je velmi, velmi tradiční a je tedy nabitý opravdu velkými hvězdami. Tak, telefon je volný, odblokovaný 210 323 333. Kdo by chtěl vyrazit do Vsetína, může volat hned teď a budu pro něj mít dvě vstupenky na tenhle ten skvělý festival. Zatím nikdo nevolá, což je velká šance pro ty, kteří tvrdí, že se sem nikdy nedá dovolat, tak to můžete zkusit. Ještě jednou opakuji 210 323 333 a teď už někdo volá, takže já vám přeji dobrý den a už tam zase nikdo není. No tak to je zajímavý. Tak ještě jednou 210 323 333 telefonní číslo, na které můžete zkusit volat, pokud byste chtěli vyrazit na country festival Starý dobrý western. Já vám přeji dobrý den, teď už tam někdo je. Halo, halo.
1: Dobrý den, tu je Anton, zdravím vás.
0: Tak. Dobrý den, Antone, taky vás zdravím. Tak voláte, doufám, na soutěž o vstupenky na Starý dobrý western ve Vsetíně?
1: Ano.
0: Tak,
1: ano, ano.
0: Já jsem před malou chviličkou říkal, že je to festival plný hvězd a milých setkání a některé ty hvězdy jsem dokonce i jmenoval. Stačí mi, když mi řeknete jednu z nich, který už jsem jmenoval a dva lístky budou vaše.
1: Sakra. Petr Kocman.
0: Toho jsem nemenoval, bohužel. Ani nevím, jestli tam teda je, ale nemenoval. Dám vám tři možnosti ještě, tak zkuste to ještě znovu.
1: Kurdy, jsem se díval aj na plagát.
0: No,
1: vím, že tam bude, zo Slovenska tam bude skupina The Cold.
0: Aha, aha.
1: Osobně,
0: ty se,
1: ale vy chcete jiné hvězdy. Vy chcete jiné hvězdy.
0: No, já chci některou z těch, které jsem jmenoval, jo? To znamená, říkal jsem 1, 2, 3, 4, 5, 6 kapel, které tam vystoupí, tak aspoň jednu z nich říct. Antone.
1: Malina Brother.
0: Ani ty jsem neříkal. Ani ty jsem neříkal.
1: David Benda.
0: Bohužel, ani Sebastelar s Davidem Bendou jsem neříkal. Je mi líto, Antone, je mi líto, nemůžu jinak, prostě byly tři možnosti a nevyšlo to. Tak ale zkuste, budeme soutěžit dál. Mějte se krásně, naschledanou. Tak a někdo volá další, přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
2: Ano, já volám.
0: Počkejte, teď se mi zdá, že tam v tom mluví dokonce dva na jednou, což je divný teda, takže zkusíme to ještě jednou, já to tadyhle zabloknu. A teď mi řekněte, kdo se dovolal. Dobrý den.
2: Láďa.
0: Tak, Láďo, zdravím, teď už je to celkem čitelný. Jak jste na tom vy? Jste schopen mi říct aspoň jednoho z těch, které se jmenoval na tom festivalu, že vystoupí?
2: Já si myslím, že jo.
0: Tak to zkuste.
2: Žamboši.
0: Jo, jo, to jsem říkal, to je pravda. Tomáš Linka, Copáci, Gimpleři, Lokálka, Pouta, Žamboši, to jsem přesně říkal a to znamená, že vám můžu zatleskat a dvě vstupenky jsou vaše, takže vás poprosím, vydržte chviličku na telefonu a já vám řeknu co a jak, ano?
2: Ano.
0: Tak jo, děkuji. No a my budeme soutěžit do další vstupenky zase zítra, ale pro ty, kteří neradi soutěží, nebo se stydí, nebo bojí, tak 7. až 9. srpna tam můžete být, pokud si koupíte lístky. Bystřička, Přehrada, okres Vsetín, Starý dobrý western. A jedeme dál. Před námi je Robert Křesťan s Bohem Angelino.

0: Za chvíli už bude 14 hodin, přijdou další pozvánky za kulturou a také předpověď počasí, ale také pro vás mám ještě pozvánku na zítřejší ráno. Poslechněte si, co pro vás Láďa s Kačkou připravili na čtvrtek 23. července na 6. až 10. hodinu.
1: Ahoj Milane, zdravíme také všechny posluchače Country Rádia. Pojďme si něco říct o zítřejším vysílání, tedy společné vysílání s Kačkou a s Láďou. Každý z nás se někdy dostal do kontaktu s psacím strojem. Někdo jen okrajově, pro jiné to byl ve své době pracovní prostředek. A jak to vlastně se vznikem psacího stroje v podstatě bylo, řekneme si právě zítra v našem zítřejším vysílání Country Rádia. A to nebude zdaleka všechno. Nechejte se překvapit. Hezký den přeje Kačka a Vláďa.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až jasno, postupně bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 26 stupňů. Zítra bude velká oblačnost a postupně se na většině území opět vyskytnou přehánky. Sporadicky se objeví i bouřky. Teploty 18 až 25 stupňů.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
7: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou.
8: Do fousu píchnu redko,
7: já svoji dýmku pravěkou.
6: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
9: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
6: Případně provětrat starý maskáče.
10: Když

takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme Country Radio, nemá to prostě chybu.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Do Foroty vystoupí ve čtvrtek 23. července od 18 hodin v Malešické tvrzi na Praze 10 v Malešicích. Jako vždy vás čeká báječný večer plný country muziky. Amfolk Fest je malý festival na konci světa. Koná se v pátek 24. a v sobotu 25. července v Pulčíně v okrese Vsetín. Vystoupí tam Jasoň, Dominika, Vojta Šnupárek, Alfa Srnec, za koncem Forfolk Gabriela Podjezd a hlavním hostem bude Jaroslav Samson Lenk. Poutníci na festivalu Bundezelený vystoupí v pátek 24. července ve 21 hodin a 45 minut ve sportovním areálu v Zádveřicích na Zlínsku. Budou hrát písně ze svého pořadu přes 50 let v country. Takže ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka nebo Hotel Hillary, si přijdou na své a určitě taky ocení skladby novější, hlavně z CDčka Stíny na střechách. 14. Český ukulele festival se chystá na sobotu 25. a neděli 26. července v Úniticích u Prahy. Čekají vás koncerty, workshopy, tombola, hula dance a jedinečná show Xyndla X, Larissy Leaves a Web Tigert Dua v Únětickém pivovaru. Šanovský klacek je další skvělá akce, na kterou můžete vyrazit v sobotu 25. července. Sraz je v Lesním divadle v Šanově u Rakovníka v 16.30. Zahrají tam Hluchavky, Mandala, Paběrky, Fechtýři, Gledly, SV a Lukáš Řežábek a spol. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Je 35 let s country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

vyhrávají, šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí

jen slzavý údolí. A pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát. Ty potkám v českých lesích,

Po 14. hodině Jarda Samson Lang a České lesy. Jarda Samson Lang, tak to je ikona našeho žánru dlouhá léta. Myslím, že by bylo zbytečné ho představovat, ale co takhle Miki Zábranský? Říká vám to jméno něco? No pokud se zajímáte o folk, pak by mělo, protože je to autor a interpret, kterého jsme už tady v Country rádiu také představovali a měli v pořadu Srdcem v Country, ale on kromě jiného také připravuje moc hezké hudební večery a přesně o tom bude více v kukátku Country rádia. Z dalších interpretů, na které se můžete těšit v této hodině, vybírám třeba Flerety, Jitku Vrbovou, Bílého Tesáka anebo Karla Černocha. Příjemný poslech.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Teď by měli zvýšit pozornost všichni, kdo mají rádi krásnou muziku, navíc v krásném prostředí, protože na telefonu je Miki Zábranský. Miki, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchači Country Rádia.
1: No a Mikiho můžete znát, milí posluchači, jednak z našeho povídání V srdcem v country, ale také jako pořadatele zajímavých večerů. Jmenuje se to Večery v parku, jestli se nepletu. Řekni nám, Miki, o čem to je a jak to vypadá v letošním roce.
2: Večery v parku jsou projektem, který podporuje především začínající a nové muzikanty, nejenom ty mladé, ale i ty starší, a Micha je vlastně s těmi profesionály. Jsou to hudební večery, které jsou přes týden, v úterý a ve středu. V úterý hrajeme vždycky v Ostravě za kostelem a ve středu hrajeme v Bruntále v parku.
1: Ano.
2: Obě varianty mají i mokrou variantu a můžeme se těšit na různé interprety z těch hvězd, třeba vytáhnu Babi Daně Tribut, nebo Ariši, Jiřího Mížu, Bokomaru, Mňau Mňau Band a tak dále.
1: Ano.
2: Pokud vás to zaujalo, přijďte se podívat případně na Facebook, na můj profil, kde najdete kompletní program a jednotlivé události, anebo na webu města Bruntál a města Ostrava.
1: Miki, díky za pozvánku, takže krásná muzika v Ostravě a v Bruntále. My si samozřejmě najdeme na Facebooku program, abychom si vybrali toho svého oblíbeného interpreta, jinak možná pro naše posluchače, kteří úplně nezachytili, jak zní tvoje facebooková adresa.
2: Martin Miki Zábranský.
1: Jasně, tam všechno najdeme, já ti děkuji za pozvánku, děkuji i za práci, kterou děláš a ať se vydaří i v letošním ročníku Večery v parku. Měj se hezky, ahoj.
2: Těším se na vás za všechny, ahoj.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Dopravní informace z kolejí jsou na trati 235 Kutná Hora, hlavní nádraží z Hruč nad Sázavou. V úseku Malešov z Braslavice se řeší následky srážky vlaku s automobilem. Vlaky jsou tam odřeknuty, je zavedena náhradní autobusová doprava mezi stanicemi z Braslavice, Malešov a v obráceném směru. Na silnicích pozor, třeba na jižní spojce na Barandovském mostě přímo na Praze 4 směrem na Smíchov se srazila dvě osobní auta. Další havárii, kterou tady máme, jak to tak vypadá, hlásí ze Štěrboholské spojky, a to konkrétně nehodu nákladního vozidla a neprůjezdný pravýjízdní pruh Praha-Dubeč. Takže tam v těch místech někde na úrovni čerpací stanice MOL směrem na Černý most stále počítejte s problémy v dopravě. Mám tady zprávu i z D1 na 7. kilometru ve směru na Brno, také platí stále nehoda. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ale...
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
3: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
8: Stařičký šerif u Šlíně, prlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě. Za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: byla to lásko vážně relí poslední.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
2: Pěkný den. Cílem dnešního toulání bude jediné muzeum skla a bižuterie u nás. To je v Jablonci nad Nisou. První podněty k jeho založení jsou z konce 19. století a jsou spojeny s činností průmyslového vzdělávacího a podpůrného spolku. Vznik muzea se datuje od roku 1904, kdy byla otevřena první stálá výstava. V roce 1911 pak muzeum získalo i vlastní budovu ve Školní ulici. Takto zajištěná instituce přečkala všechny politické změny následujících let. První světovou válku, vznik Československé republiky i druhou světovou válku. Již pod novým názvem Muzeum pro umělecký průmysl se v roce 1949 přestěhovala do bývalého exportního domu Zimmer und Schmidt, kde sídlí doposud. V letech 1953 až 1961 bylo muzeum přičleněno jako pobočka k Národnímu technickému muzeu v Praze. To však ale netrvalo dlouho. V roce 1961 přešlo pod správu okresního národního výboru v Jablonci nad Nisou a specializovalo se na výzkum dějin skla a bižuterie, což se projevilo i v novém názvu Muzeum skla a bižuterie. V oboru skla mu byla přiznána nejprve oblastní a od roku 1974 pak celostátní působnost. V roce 2001 započala příprava celkové rekonstrukce, která se následně rozeběhla naplno. V jejím průběhu došlo v rámci reformy veřejné správy k významné změně. Po zrušení okresního úřadu v Jablonci nad Nisou se zřizovatelem Muzea skla a bižuterie stalo Ministerstvo kultury České republiky. Technická rekonstrukce muzea byla zakončena v roce 2004, kdy také proběhla slavnostní vernisáž za účasti prezidenta republiky a mnohých dalších čestných hostů. S novými expozicemi Kouzelný svět bižuterie a Čarovná zahrada České sklo sedmi století pak následně muzeum bylo otevřeno veřejnosti. Další informace o Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou najdete například na Wikipedii. Báječný den a pěkné toulky, to vám přeje Vít Pěkný.

0: na místa, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to malem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volant ten dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zvedl, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím dámhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka, Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl, jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře, a pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
1: Za chvilku už bude 15 hodin, stihli jsme i tuláckou stezku, ale to, co se bude dít po 15. hodině, to už vám prozradí můj kolega Miloš Keller, protože právě teď mu předávám mikrofon. Přeji vám krásné odpoledne, krásné středeční odpoledne a těším se na slyšenou zítra ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne. Teď si dejte ještě předpověď počasí a další zprávy Country Rádia.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až jasno, postupně bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 26 stupňů. Zítra bude velká oblačnost a postupně se na většině území opět vyskytnou přehánky. Sporadicky se objeví i bouřky. Teploty 18 až 25 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Nejznámější betonová skulptura těchto dní se u Barandovského mostu v Praze samovolně rozpadla jen pár dní před plánovaným rozhodováním Městské rady o demolici a vzniku její repliky. Původní socha vznikla v roce 1989. Akademický sochař Josef Klimeš byl osloven samotným architektem Karlem Filsekem, který měl na starost umělecký ráz Barandovského mostu. Replika bude provedena stejným způsobem jako originální plastika. Bude se tedy jednat o masivní vystuženou betonovou konstrukci provedenou do klasického tesaského bednění. Zatímco o víkendu a v pondělí rostly ceny benzínu a nafty téměř po celé zemi, včera byla situace klidnější. Opět se ovšem našli provozovatelé čerpacích stanic, kteří ze dne na den zvýšili cenu nafty o více než 2 koruny za litr, což se dalo čekat. Trh s ropou a plyny vstupuje do další fáze konfliktu, která může ceny pohonných hmot opět vyhnat vysoko nad 40 korun za litr. Roste tak pravděpodobnost, že vláda brzy opět přistoupí k omezování cen. Novinky o cenách dopravy přináší Honza Navrátil.
2: Od srpna se vrací zvýhodněné jízdné pro část cestujících v pražské MHD. Nárok na slevu ve výši 70% budou mít lidé v nepříznivé sociální situaci. Město tak reaguje na změny systému sociálních dávek. Zlevněné jízdné ale bude v prodeji pouze jako měsíční kupon za 165 korun, a to jen v elektronické podobě, tedy v aplikaci a nebo na e-shopu. Roční kupon pak vyjde na 1980 korun. Honza Navrátil, Praha.
1: Někdo si užívá prázdniny a někde se pracuje, aby se v září děti mohly vrátit do opraveného. O jednom takovém místě ví Luděk Savana Urbánek.
3: Zatímco děti odpočívají ve školách a školkách, ve Slezské Ostravě panuje stavební ruch. Obvod letos investuje desítky milionů korun do rekonstrukcí od kompletní obnovy mateřské školy v Muglinově po modernizaci odborných učeben na základních školách. Stovky dětí se tedy po prázdninách vrátí do nového a hezčího prostředí. Luděk Savana Urbánek, Ostrava.
0: Sport.
1: Fotbalová Plzeň po letech znovu cílí na titul. Pokračuje náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Plzeň před startem nové sezony otevřeně vyhlásila útok na ligový titul. Ten Západočeši získali naposledy v roce 2022. Předseda představenstva Adolf Šádek je přesvědčen, že viktoriáni mají díky novému majiteli Michalu Strnadovi stejné finanční možnosti jako největší favorité, tedy Slavia a Sparta.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

jsem tvoje tělo, jak ten čas letí. Dnes se to otáčí, mou rolí je být opora a je čas na slova.

0: a milovat budem.
1: V další hodině odpoledního vysílání Country Rádia vás vítá Miloš Keller, dobré odpoledne a dobrý poslech. Hodinku zahájili Hobos a Epidemie s písničkou Milé děti. A pokračovat bude Carlene Carter, Olympic, také Honza Nedvěd, Home Free se zajímavou verzí Thank God I'm a Country Boy hned po Kukátku. A nebo Hana Horecká či Pavel Dobeš, Kukátko bude kulturní s pozvánkou na víkendový festival Doprava v půl. A v druhé polovině hodiny budeme opět soutěžit o dvojici voucherů a triček na naše narozeninové oslavy. Tak do druhé poloviny hodiny opět trošku štěstí, do celé hodiny dobrý poslech a dobrou pohodu s Country Rádiem.

0: rokem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď se mnou Miroslav Duroň, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Miloši.
1: A když si spolu povídáme, tak je to obvykle o festivalu Bundy zelený. Tak já si myslím, že to téma nebudeme měnit a aktuální ročník se blíží, tak povídej, kdy, kde to bude, kdo tam bude zpívat, hrát a podobně.
2: Určitě, Miloši, takže už se blíží konečně osmý ročník Bund zelený, jak nám to rychle utíká. A samozřejmě termín konání je pátek a sobota 24. a 25. července tohoto roku.
1: Kde se to bude konat?
2: Koná se to jako vždy v zádveřicích u Zlína na hřišti, v krásném areálu.
1: A kdo tam bude hrát a zpívat?
2: Tak a samozřejmě páteční už jsou zveřejněné programy, takže páteční program zpívají samé hvězdy, jako je Robert Křesťan a Druhá tráva, Malina Brothers s Kateřinou Garcí, Poutníci. A v sobotu Fleret, BPT ze Zlína, Hřích, Paralela, Devítka, Ivo Jahelka, Sichravo, Grůvej a toť vše.
1: Takže vysloveně hvězdná sestava. Jak to vypadá třeba s přenocováním, s občerstvením, jak je to třeba se psy a malými dětmi v areálu?
2: Takže malé děti jako každý rok mají do 130 cm výšky volný vstup. Měřák na to nemáme, takže to odhadujeme okem. Psi samozřejmě můžou, já vždycky všem zákazníkům nebo účastníkům říkám, pokud ten pes nebude zpívat falešně, tak klidně může přijet. Stanování je hned vedle areálu, kde se koná festival, tak je obrovská louka, kde je parkování, stanování, kempování, sociálky zajištěné, občerstvení samozřejmě cateringovou firmou, pivo výborné, káva výborná, no všechno.
1: No a pochopitelně i muzika výborná, takže to je taky jasné. Takže mají Bundy zelený webové stránky, aby si to posluchači přečetli?
2: Určitě www.bundyzelený.cz.
1: No a ještě jednou připomeň tedy posluchačům ten termín.
2: Takže termín je pátek, sobota 24. a 25. července tento rok 2026.
1: Na festival Bundy zelený pozval Miroslav Duroň. Já ti za to děkuji, popřeji hodně návštěvníků a také hezké počasí.
2: Miloši, taky děkuji a doufám, že se za náma přijedeš podívat.
1: Budu se snažit. Měj se hezky zatím. Ahoj.
2: Taky, ano, ahoj.

tady kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá, jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chochol

0: Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě, že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí, taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Půl čtvrté, jedna minuta, jsou tu dopravní informace na Country rádiu. D11 na dojezdu do Prahy na 8. kilometru je dopravní nehoda, dokonce je to v omezení. Počítejte s kolonou na 15 až 20 minut. Na jižní spojce je souvislá kolona ve směru k D11, tedy přes Lanový most i přes Štěrboholskou spojku. Navíc na Štěrboholské spojce je dopravní nehoda. Pražský okruh D0 okolo Ořecha jsou kolony v obou směrech, počítejte se zdržením 15 minut. A znovu připomínáme k Belskou, kde se pracuje, jezdí se v každém směru jedním pruhem, kolony jsou od D8 i ze Zdola od Hloubětína a Průmyslové. A také okolí Národního divadla, Národní třída, nábřeží a všechny okolní komunikace jsou velmi plné, doprava tam kolabuje, vyměňují se tam tramvajové koleje. Most Legií je průjezdný od Újezda k Národnímu divadlu, ale dál se moc nedostanete. Další doprava za hodinu.
3: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country
4: Radio. Lásko má, mám tu víc.
5: To bylo furt ťuťuňuňu a nakonec mě utekla s profesorem chemie.
4: Měl ve ramenou víc, než se zdá.
5: Dneska se spolu někde louhujou a já, abych se staral o děti.
6: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
5: No tak to bych šel a tomu draslíkovi pěkně upravil ciferník. Ale takhle...
7: Zůstanu sám, zůstanu sám, zůstanu sám.
5: Láska vás může zklamat. Country Radio nikdy.
8: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
9: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
8: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
9: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
8: Aha, takže probouzeného, ne?
9: No, vždy to říkám.
8: Aha.
1: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Na tomto místě odpoledního vysílání Country rádia obvykle zpravidla soutěžíme o naše vouchery na oslavu 35 let Country rádia. Už zbývají jenom ty soutěžní na tento týden. Ty, které byly určeny k přímému prodeji na našich webových stránkách, už jsou vyprodány. Což je pro nás dobrá a milá zpráva. Pro vás bohužel trošku horší. Zbývá vám jen ta soutěž. Tak budeme soutěžit. Ale co za ty vouchery dostanete? Jednak možnost jet vlakem z Prahy Bráníka zhruba v 8 hodin a 57 minut směrem na Pikovice. Buď to vystoupíte v Petrově u Prahy a do Pikovice to, co by kamenem dohodil, nebo pojedete až do Kamenného přívozu a tam potom půjdete po Sázavskou stezkou v doprovodu našich kolegů a moderátorů. Samotné oslavy se potom budou odehrávat v Pikovaru v Pikovicích a vystoupí tam spousta interpretů spojených s Country rádiem. Seznam je na našich webových stránkách. Připomínám tedy ještě jednou, že co se týče koupě voucherů, už je vyprodáno a na místě nebude možné žádný další si zakoupit. Prostě proto, že účast je limitována 350 účastníky, což trošku souvisí s tou 35. Jo a ještě na jednu důležitou věc jsem zapomněl, kromě té cesty vlakem za voucher získáte také tričko k 35 letům existence Country rádia. Tak to je podstatná věc, soutěžíte tedy vlastně o dvě věci. No a pojďme tedy soutěžit, tady je soutěžní otázka. A je to soutěžní otázka, tentokrát bude opět železniční, na Posázavském Pacifiku se objevily nové motoráky. Jak se ty motoráky jmenují? Dám vám vybrat Regiofox neboli Liška, Pantograf a nebo Bateriák a telefon. A pokud znáte správnou odpověď, telefonujte.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, žasnu, že jsem se dovolal.
0: No, tak.
1: Dobrý den.
0: Proč voláte a jaká je správná odpověď?
1: Volám na tu soutěž, na ty vouchery. Zkoušeli jsme to s kamarádem před týdnem, já jsem volal 122krát, on asi 65krát, ani jednou se nepodařilo dovolat, ale je to skvělý. Jenže to já jsem slyšel soutěžní otázku, ale můžete ji prosím zopakovat i s těma možnostma.
0: Můžu vám ji zopakovat i s těma možnostma. Nové motoráky na posázeckém Pacifiku se jmenují buď to Regio Fox neboli Liška, nebo Pantograf, nebo Bateriák. Tak A, B nebo C.
1: No, jestli jsou opravdu noví, tak bych řekl, že to je ten Regio Fox.
0: Regio Fox, řekl jste to správně, jsou opravdu nový, z brusu nový, z výroby, žádná rekonstrukce. Tím ale nepojedete, my budeme mít jiný vlak trošku, ale v každém případě vouchery na vlak a na oslavu máte. Máte radost?
1: No, ale úžasnou.
0: Tak jo, tak mi vydržte chvilku na telefonickém spojení, domluvíme se také o tričkách, jakou budete chtít velikost, ale to už uděláme mimo vysílání, ano?
1: Dobře, všechny zdravím v celé Country Radio.
0: Tak a vážení milí posluchači, ještě večer bude kolega Petr Kocman soutěžit a soutěžit se bude i čtyřikrát ve čtvrtek a v pátek, tak stále ještě máte šanci. Country Radio.

0: Na sluneční straně hora také na vlnách country rádia dospíval Mirek Hoffman a dohráli Greenhorni a dovedli nás k závěru téhleté hodinky. Úplný závěr obstará Tomáš Adamec s informací o počasí, úplný úvod té další hodiny také Tomáš Adamec, tentokrát se zpravodajstvím. A potom Tony Linhart jako Japonečka nebo Věra Martinová přinese dopis. To je, co se týče hudby. Teď Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až jasno, postupně bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přeháňky. Teploty vystoupí na 19 až 26 stupňů. Zítra bude velká oblačnost a postupně se na většině území opět vyskytnou přeháňky. Sporadicky se objeví i bouřky. Teploty 18 až 25 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Do dlouhodobé péče o seniory by bylo kvůli stárnutí potřeba do roku 2035 investovat 70 miliard korun. Vzniklo by 35 tisíc nových lůžek. Roční reálné náklady systému by při posílení služeb podle přibývání lidí nad 65 let vzrostly z 80 na 137 miliard korun. Ani tak se poptávka po zařízeních i podpoře v domácím prostředí ale plně nepokryje. Tak alespoň dopadla nová studie. Možnost vyrušit nebo zničit drony, které vyhodnotí jako nebezpečné, by měli mít i zaměstnanci společností, které spravují kritickou infrastrukturu. Firmy by měly rozhodnout, zda bezpilotní zóny nad svými objekty chtějí. Rozšíření pravomocí ohledně protidronové ochrany navrhují ministerstva vnitra a dopravy. V současné době mohou bezpilotní systémy eliminovat pouze policisté nebo vojáci. Hygienici vyrazili na tábory, nikoli lovit bobříky, ale kontrolovat. Jak to dopadlo, to ví Honza Navrátil.
2: Hygienici středočeské hygienické stanice provedli v období do 10. července kontrolu 43 dětských táborů a výsledek je výborný. Zjištěny totiž byly pouze dvě závady, které spočívaly ve zdravotním zabezpečení akce, kdy na ošetřovně chybělo umyvadlo a také ve stravování. Závady byly vyřešeny domluvou. Například na Berounsku provedli kontrolu u 5 táborů a všechny byly bez závad. Honza Navrátil, Berounsko.
1: Na Bečvě se bude stavět. Co konkrétně, to zjistil kolega Savana.
3: Stavba protipovodňového koryta na řece Bečvě u Prosenice na Přerovsku pokračuje i přes kritiku podle plánu. Povodí Moravy už získalo potvrzení, že svým postupem neohrožuje vzácné a chráněné živočichy, na což na jaře upozornili ochránci přírody. Záchytný profil zde má chránit mosty před naplaveninami. Luděk Savana, Urbánek, Přerov.
0: Sport.
1: Tyčkařka Amálie Švabíková přijde o mistrovství Evropy. Podrobnosti sdělí náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Tyčkařka Amálie Švábíková je těhotná a na mistrovství Evropy v atletice do Birminghamu se nepodívá. Česká rekordmanka oznámila radostnou novinu prostřednictvím atletického svazu. Kariéru ale Švábíková nekončí, po porodu se chce k atletice vrátit.
1: To byly zprávy. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

Jak jsem říkal, tak se jistalo, tuhle hodinku zahájili Tony Linhart a Věra Martinová. Co se týče muziky, budou pokračovat Jindra Šťáhlavský, také Creedence, Clearwater Revival, Valdemar Matuška, Petr Kocman, Vabidaněk nebo Waylon Jennings a Willie Nelson. Ukátku pozvánka na zajímavou jízdu historickým motoráčkem z Pardubic na Rychenburg a dopravní informace v půl. I touto hodinou vás provází Miloš Keller. Dobré odpoledne a dobrý poslech.

přemýšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Dojem Country Rádia.
1: Toto kukátko pro vás obstarám výhradně já. Pardubický spolek historie železniční dopravy připravil na tuto sobotu další jízdu svého motoráčku pod hrad Rychenburg. Vlak odjíždí z Pardubic centra v 9:10, zastavuje na hlavním nádraží v Rosicích, Rudimi, Slatiňanech, Chrásti, Žďárci a Skutči. Zpět se vrátí do Pardubic v 15 hodin. Ze zastávky Předhradí, která je nejblíže, pojede zvláštní autobus téměř ke hradu a zpět na zastávku. Vlak možná navštíví Podhradní strašidlo, je připraven malý program pro děti. Jízdné se platí pouze ve vlaku, a to v hotovosti, a do vlaku se vejde jen jeden kočárek. Podrobnosti na www.motoráček.cz. Takže tuto sobotu na hrad Rychenburg v 9 hodin a 10 minut odjezd ze zastávky Pardubice Centrum. Hodně návštěvníků, hezkou jízdu na čas a pěkné zážitky přeji úplně všem.

si tak rok, co já na bále byl a u stolu seděl a červené pil. Kolem lidí jak much, samý tanec a smích a girlandy světel. A venku tál sníh. Každej byl, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk. Pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní tam pod věncem schojí.

držen sile, možná chce se mu spát, druhý držen si bok. Potom vzdychl a spad. Dvě pravdy, dvě lži, to při sobě leží.

Beck, Pete Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek.

0: s Country rádiem na cestách.
1: 3 minuty zbývají do 4:30 a my už to máme dopravní informace. Znova upozornění, nejezděte do centra, do okolí Národního divadla, na nábřeží, na Malou stranu, na Most Legii a podobně osobními auty, opravují se tam tramvajové koleje. Národní je prakticky neprůjezdná, Most Legii je průjezdný pouze od újezda. Štěrbolská spojka ve směru k D11 u odbočky na Běchovice, dopravní nehoda. Kolona aut je od Spořilova, kolona kamionů už od D1. Silnice číslo 20 na dojezdu do Českých Budějovic od Písku u kruhového objezdu na Hlubokou je dopravní nehoda 2 motocyklů, dlouhé kolony ze všech stran k tomuto kruháku. 16 na obchvatu Jičína, je tam dopravní nehoda, komunikace je neprůjezdná. A ještě dobrá zpráva, 57 z Valašské Poličky do Lidečka, je tam kyvadlový provoz, alespoň takto se dá projíždět kolem nehody kamionu. Další doprava za hodinu.
2: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám 3 věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
2: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
5: Škoda lásky.
6: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
5: Pívat si s nima a s ní.
2: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava. Směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Rádio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Rádio.
7: Po těžkém dnu a po starostech povězte své lásce.
8: Odpočiň si, Sára.
7: A dostanete kouzelnou.

0: odpočíňte si s námi.
1: Dřímej, kamaráde, dřímej.
2: Ať tě country pohladí.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

celém městě sochám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát. Madonna s růží.

Družka Boborníková na vlnách Country Rádia, dřív se s nerozplynou, předtím Radek Tomášek, žádná jiná. Za chviličku Johnny Cash, Cats in the Cradle, anebo také František Nedvěd a Pozdní sběr. To jsou interpreti, kteří nás dovedou až k 17. hodině nejen na Country Rádiu, ale všude tam, kde nás posloucháte.

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe s ponou z tvých hlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám.

0: Teče voda, zpívali Rangers, což je takové trošku varování, podívejte se, jestli někde u vás neteče zbytečně. No a co na vás čeká dál? Čas utíká stejně jako ta voda, bude 17. hodina, zprávy s Tomášem Adamsem, po 17. písničky na přání, po 18. čaj o 6. v druhé polovině hodiny Rosťa Čapek a pohled na tuzemskou bluegrassovou scénu, country pod kapotou Vítka Pěkného a koně na country rádiu Báry Hejhalové a Milana Šmita. V 19 hodin premiéra pořadu Country Time. V první polovině hodiny americké hitparády současné i minulé. V druhé polovině hodiny legenda George Jones po 19. hodině. A v 20 hodin už kolega Petr Kocman nabídne vám třeba Trace Atkinse nebo Vojtěcha Drahokoupila. Také bude soutěžit o dvojici vstupenek a triček na naše oslavy narozeninové a určitě vám zahraje i vítěznou písničku z Bonanzy. Já mu věřím. Teď Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až jasno, postupně bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 26 stupňů. Zítra bude velká oblačnost a postupně se na většině území opět vyskytnou přehánky. Sporadicky se objeví i bouřky. Teploty 18 až 25 stupňů.
3: Jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Vláda už v pondělí jednomyslně podpořila návrh na zákaz mobilních telefonů v základních a mateřských školách a na nižších stupních víceletých gymnázií. Učitelé budou moci udělovat výjimky. Podle opozice už se ale v zahraničí ukázalo, že podobná opatření nefungují. Návrh rozdělil i rodiče, kteří mají na výuku dětí rozdílné názory. Češi se bankovních účtů nevzdávají, se svými úsporami ale zacházejí stále odvážněji. Z celkových 7,6 bilionů korun už více než pětina připadá na investiční fondy. Skoro dvakrát víc než před 5 lety. Výšlap do středověku připravil kolega Luboš Dvořák.
2: Majestátní hrad Bezděz je orientačním bodem opředený temnými zákoutími českých dějin téměř 8 století a prochází změnami. Středověk zde skončil definitivně po více než 760 letech, když památkový ústav po dlouhých peripetiích vybudoval splachovací záchody pro návštěvníky, obsluhu i umělce. Do té doby si byli všichni rovni před kadibutkou. Co však zřejmě zůstane navždy, je, že nahoru i dolů se musí po svých. Další velkou radostí na Bezdězu je, že se vrátila Černá Madonna Montserratská, ale z Labského Pískovce. Jde o kopii dřevěné Madony, která sem doputovala ze Španělska v roce 1666. Na hrad Madonu přivezl benediktinský mnich. Měl 3 stejné sošky. Jednu zanechal ve Vídni, druhou v pražských Emauzích a třetí vynesl na Bezděz. Její originál už zdobí nějaký čas kostel v nedalekých Doksech. Nabízí se tak možnost je porovnat. Sílu k výstupu na Bezděz přeje Luboš Dvořák.
0: Sport.
1: Tyčkařka Amálie Švabíková přijde o mistrovství Evropy. Podrobnosti sdělí náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Tyčkařka Amálie Švabíková je těhotná a na mistrovství Evropy v atletice do Birminghamu se nepodívá. Česká rekordmanka oznámila radostnou novinu prostřednictvím atletického svazu. Kariéru ale Švabíková nekončí. Po porodu se chce k atletice vrátit.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: na přání na Country Rádiu.
1: I písničkami na přání vás provede Miloš Keller. Dnešní písničky na přání budou opět bez telefonátů, protože těch přání se nám sešlo daleko dopředu dostatečné množství. Dnes před 70 lety se narodil Juraj Nociar, zvaný Joffre. V životě se něco nachodil na táboření, potlachy a podobně. Ještě dnes spravuje v Beskydech Lorišku. Už to sice není, co to bejvalo, ale dělá, že ano, tak mu to přejeme. Za rodinu i všechny známé mu přeji jen vše dobré, hlavně zdraví. Těšíme se na víkendovou akci, kde se bude slavit, a to i 60. Romea, což je jeho potenciální zeď. Písničku Tramskám vše posílá Eva Hraběnka a druhý e-mail je stručnější. Zahrajte prosím mé ženě Evě k narozeninám písničku od Pavla Bobka Kobylka, jistě ji potěší, píše Jirka.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Milé Country Rádio, dnes je to 20 let, co od nás navždy odešel ten nejúžasnější člověk na světě. Naše maminka Zuzanka Příborská z Liberce. Stále tě moc milujeme a stále nám moc chybíš. Nikdy na tebe nezapomeneme. Věnujme prosím vzpomínku na naši maminku, dcery Valérie s Adrianou, manžel Jaroslav, vnuci Dominik a Mareček a celá rodina. A prosím o zahrání maminky oblíbené písničky, když si báječnou ženskou vezme báječný chlap. Píší dcery Adriana a Valérie, tak to bude jedna písnička. A druhá, zahrajte prosím mojí ženě Lence písničku Lustr nebo Můra od skupiny Bokomara jako odměnu za to, že to v manželství se mnou vydržela už 37 let. Milá Lenko, leckomu by se to mohlo zdát hodně, ale rozhodně to bylo prima a věřím, že si další společné roky užijeme ještě lépe. Tvůj Jirka.

měl 17. desítku a žízeň pořád rostla a podobal se těžítku, jak seděl čuměl do skla, ani si nebyl ulevit, měl sebou asi pleny, za celý večer neřekl nic, jen šilhal do tý pěny. Seděl jsem rovnou naproti, už zůstali jsme sami, jen pingl se sklem rachotí a u baru dvě dámy. Pak najednou, když vytáhnul 18. bůra, řekl: chlapče, máš dvě možnosti, bejt lustr nebo můra. Tak nevím, je to Sokrates a nebo místní kretén, kdyby řekl třeba chcípl pes nebo je teplej květen. Dobil poslední sklenici, pak stál a říká, že jde, a dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede. A dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede.

To jsem ho viděl naposled, jak zmizel u hřbitova. Jen pár dní se mi vrací zpět ta jeho zvláštní slova. Pak zapomněl jsem, jak šel čas a utek nějaký pátek. Na pacník přišel listopad, kdy mýval táta svátek. Na

Tak bloumám s tichlým hřbitovem, v ruce s tím keřem růží. A najednou no čertovem, všude mám husí kůži. Tam pomník stál jen spadaná, na něm ze stromů kůra. Jméno. A nápis máš dvě možnosti,

0: na přání na Country Rádiu.
1: Na dvakrát se teď vypravíme do zahraničí. Ahoj, prosím o zahrání písničky od Bee Gees How Deep Is Your Love pro mého kamaráda Romana Fizera, který má dneska narozeniny a slaví 57. Všechno nejlepší a především zdraví mu přeje Januel, Rudík, Lukáš, Venca a Janču, syn Samuel a celá rodina. To je první e-mail, druhý. Majdalenko, všechno nejlepší k dnešnímu svátku ti přejí ségry Beruška a Tereska, babička, děda, maminka a táta. Napsali jakou písničku, tak si Majdalenka bude moci vybrat z těch dvou zahraničních, ta druhá je ještě tady. Jirka moc zdraví Country Radio, moc bych poprosil Johna Denvera Take Me Home Country Roads. Chci tímto moc poděkovat za včerejší povídání o indiánských kmenech. Vyřídíme Kubovi Jirouškovi. Bylo to překrásné povídání, píše a dodává Jirka.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady pravidelné dopravní informace. D1 ve směru od Vyškova do Brna je momentálně neprůjezdná. Na 203. kilometru je vážná dopravní nehoda. Dá se to objíždět přes centrum Brna, ale počítejte s tím, že to je také plné. D1 v opačném směru na dojezdu do Brna od Prahy kolony jsou od Ostrova, či zdržení asi 20 minut. V Praze stále problémy na Štěrbolské spojce ve směru k D11. Je tam dopravní nehoda u Běchovic a kolony jsou pro osobní auta od magistrály, pro nákladní auta už začínají na D1 u Průhonic. A ještě 7, respektive D7 u letiště v obou směrech počítejte se zúžením. Kolony jsou od Evropské, respektive od odbočky na Tuchoměřice. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě.
3: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
3: Country Rádio.
0: Písničky na přání na Country Rádiu.
4: A jsme v druhé polovině téhleté hodinky. Poprosila bych Pavla Bobka, dálniční hlídka, k venkovnímu posezení u vynikající kávy, píše Renča, a druhé přání bude podobné. Trutnováci zasílali pozdrav do Country Rádia a poprosili bychom k dnešnímu opékání Helenu Vondráčkovou, Červená, řekám.

zákona stát. Jsem seržant danční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec divoké.

hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná, to jenom muž váří k zemi pan. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice písniček. Milé rádio, prosím o Yesterday od Beatles, prosím na Martina. Je na cestě s rodinou do Chorvatska. Přejeme šťastnou cestu, píší rodiče. A náš posluchač Pedro z Bratislavy by chtěl Everly Brothers, Keepin' a Kim.

0: na přání na Country Rádiu.
1: A ještě co stihneme na závěr, zahrajte prosím písničko Dva vyhodaňka Tonka pro naši Toničku, která sice nemá dřevěný nohy, ale úplně dřevěný ruce, když se má učit hrát na kytaru. Tak Toničko, ať se ti to konečně jednou povede a ty tóny dáš správně, to ti přeje Vláďa.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až jasno, postupně bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 26 stupňů. Zítra bude velká oblačnost a postupně se na většině území opět vyskytnou přehánky. Sporadicky se objeví i bouřky. Teploty 18 až 25 stupňů.

0: Intry Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. Sucho v Česku po deštích výrazně ustoupilo. Horní vrstva půdy je na většině míst dobře zavodněná. Hlubší vrstvy ale zůstávají vysušené a bez výraznějších srážek se bude situace znovu zhoršovat. Jízda lanovkou na Pražský Petřín po znovu otevření zdraží. Jednorázový lístek vyjde na 100 při nákupu v aplikaci Lítačka na 90 korun. Kdo má dlouhodobý kupon Pražské integrované dopravy, bude od září jezdit opět zdarma. Češi během fotbalového mistrovství světa prosázeli rekordních téměř 5 miliard korun. Sázkařům se vrátilo asi 90% vkladů. Nejvyšší čistá výhra přesáhla 2,5 milionu korun. Do dalších 50 autobusových linek Pražské integrované dopravy bude od srpna možné nastupovat všemi dveřmi. Novinka se týká hlavně páteřních tras mezi Prahou a většími středočeskými městy. Na dalším místě na Chrudimsku hromadně uhynuli raci. Veterináři prověřují podezření na račí mor v rybníce ve Vranově. Leží jen zhruba 10 kilometrů od ohniska, kde už infekce potvrzená byla. Park za Pelhřimovským autobusovým nádražím čeká revitalizace. Podle vedení města je dlouhodobě zanedbaný a lidé se tam bojí chodit. Tolik dnešní poslední zprávy. Hezký zbytek dne vám přeje a zítra se naslyšenou těší Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkný den. Cílem dnešního toulání bude jediné muzeum skla a bižuterie u nás. To je v Jablonci nad Nisou. První podněty k jeho založení jsou z konce 19. století a jsou spojeny s činností průmyslového vzdělávacího a podpůrného spolku. Vznik muzea se datuje od roku 1904, kdy byla otevřena první stálá výstava. V roce 1911 pak muzeum získalo i vlastní budovu ve Školní ulici. Takto zajištěná instituce přečkala všechny politické změny následujících let. První světovou válku, vznik Československé republiky i druhou světovou válku. Již pod novým názvem Muzeum pro umělecký průmysl se v roce 1949 přestěhovala do bývalého exportního domu Zimmer & Schmidt, kde sídlí doposud. V letech 1953 až 1961 bylo muzeum přičleněno jako pobočka k Národnímu technickému muzeu v Praze. To však ale netrvalo dlouho. V roce 1961 přešlo pod správu okresního národního výboru v Jablonci nad Nisou a specializovalo se na výzkum dějin skla a bižuterie, což se projevilo i v novém názvu Muzeum skla a bižuterie. V oboru skla mu byla přiznána nejprve oblastní a od roku 1974 pak celostátní působnost. V roce 2001 započala příprava celkové rekonstrukce, která se následně rozeběhla naplno. V jejím průběhu došlo v rámci reformy veřejné správy k významné změně. Po zrušení okresního úřadu v Jablonci nad Nisou se zřizovatelem Muzea skla a bižuterie stalo Ministerstvo kultury České republiky. Technická rekonstrukce muzea byla zakončena v roce 2004, kdy také proběhla slavnostní vernisáž za účasti prezidenta republiky a mnohých dalších čestných hostů. S novými expozicemi Kouzelný svět bižuterie a Čarovná zahrada České sklo 7. století pak následně muzeum bylo otevřeno veřejnosti. Další informace o Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou najdete například na Wikipedii. Báječný den a pěkné toulky, to vám přeje Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Hezký podvečer u čajíčku o 6. Tak tenhle recept, to je evergreen jedné mé kamarádky. Jsou to pečené papriky se sýrem. Co na to budeme potřebovat? 10 až 12 kousků bílých paprik, lžíci majoránky, lžičku vegety, mletý pepř, lžičku mleté sladké papriky, 1 až 2 hrnky strouhanky, dobré, nejlepší je taková ta japonská topanko, ale stačí nějaká dobrá domácí z toho, co nám doma uschlo. Kilo mletého vepřového masa, deci mléka, 15 až 20 deka ajdamu, tvrdého pěkně a 2 vejce. A také vodu na podlití a sůl. Postup je velmi jednoduchý. Papriky zbavíme jádřince, opláchneme. Smícháme vepřové, mleté, maso, strouhaný sýr a jdám vajíčka s ostatními surovinami. Podle chuti hmotu okořeníme, podle potřeby přidáme strouhanku, náplň pěkně promícháme, nejlépe rukama a papriky tou sírovo-masovou směsí naplníme. Plněné papriky poklademe potom na plech, podlijeme vodou a dáme do trouby rozehřáté na 220 stupňů Celsia. Asi po 30 minutách pěkně otočíme papriky a dopečeme do zlatova. Podáváme s chlebem nebo s bramborem. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: Country rádiem na cestách.
1: Nepřetržité železniční výluky nejenom na zítra. Boskovice, Skalice nad Svitavou, Nymburk, Rožďalovice, Nymburk, Mladá Boleslav, Dolní Bousov, Brno, Ivančice, Starkoč, Jaroměř, Ždírec nad Doubravou, Chotěboř, Branice, Tábor, Dolní Poustevna, Bačandau a Vsetín, Půchov. A jedna výluka začne 24. července. Mšeno, Mladá Boleslav. Šťastnou cestu i přes železniční výluky.
2: Country Radio.
0: 50 let skupiny Asonance a 35 let folků na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i Vašek Rout se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.
3: K přípravě budeme potřebovat minimálně čtvrt kila lahůdkové country.
4: Veď mě dá

0: Dyka pečlivě vybrané trampské písně.
1: Tak spěcháš, trepe kamaráde, kam, tak po...
0: 15 deka libového folku.
2: Jdou po mně, jdou, jdou, jdou, na každým rohu mají fotku mou.
0: Dva tři pátky mírně prorostlého bluegrassu.
3: Než otevřu rád oči, špajsku probírám, půlku češky urá, kruh krku na
0: sluka. A nakonec nějaká ta dochucovadla kvůli celkovému šmaku.
4: Když máš na hlubě orchestrion, nevnímáš, jak ten čas běží.
0: Country Radio. Lahodný pokrm pro vaše uši. Country Radio. Nejvíc country a české muziky.
5: Country Radio.
0: Posloucháte Čaj o šesté.
5: Country.

0: Bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Milí posluchači, české bluegrassové tipy vám jako každý týden přináší Iva Čapková a Rostě Čapek.
2: Progresivní kapela Nová sekce vznikla v roce 1988 a po celou dobu hraje převážně vlastní tvorbu, pod kterou je kromě dvou skladeb Marka Drába podepsán lídr kapely Tomáš Tichý.
1: První písnička, kterou nám Nová sekce zahraje, se jmenuje Až se kránu rozední.

0: Nová sekce, která je naším dnešním tipem, za svou existenci projela všechny evropské země. V Anglii téměř zdomácněla, zahrála si tam dokonce na jednom pódiu s legendární kapelou Seldom Seen.
1: Kapela vydala 5 CD a dokonce představila i 2 své vlastní divadelní hry. Jejich vystoupení jsou kromě výborné profesionální muziky vždy plná i jejich charakteristického humoru.
0: Kapelu tvoří Tomáš Tichý, mandolína, Marek Dráb, kytara, Ivan Preissler, baskytara a na banjo se střídají Pavel Zícha a Ctirad Staněk.
1: Písničkou Chci být jen tvůj nová sekce naše dnešní okénko do českého bluegrassu zakončí a Iva Čapková a Rostě Čapek se už těší na další setkání s vámi.
0: Ahoj!

0: Kantry pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Interiér automobilu je místo, kde trávíme spoustu času. Také proto si zaslouží pravidelnou péči. Nejde jen o vzhled, ale také o zdraví, pohodlí a delší životnost všech materiálů. Základem všeho je pravidelné vysávání. Zanesené kamínky a písek totiž fungují jako abrazivum a postupně tak ničí celý interiér. Palubní desku čistěte hadříkem z mikrovlákna a používejte přípravky určené přímo pro automobilové plasty. Vyhněte se ale přípravkům na bázi silikonu. Po aplikaci sice vše vypadá efektně, ale na slunci se pak vytvářejí nepříjemné odlesky v čelním skle. A navíc silikon na sebe váže prach. Silikon také nikdy nepatří na volant, hlavici řadící páky ani pedály, protože zásadně snižuje přilnavost. Moderní dotykové displeje otírejte měkkou, lehce navlhčenou utěrkou. Agresivní čistící prostředky totiž mohou poškodit ochranu vrstvu obrazovky. Alespoň jednou za dva roky je dobré nechat vyčistit interiér profesionálně. Po mokrém čištění ale vůz vždy dobře vysušte, jinak bude interiér zatuchlý a zapáchající. Málo kdo také čistí bezpečnostní pásy. Přitom se na nich usazuje pot, mastnota i prach. Na vyčištění pak stačí jen vlažná voda s jemným čistícím prostředkem a měkký hadřík. Pozornost věnujte také gumovým těsněním dveří. Jejich občasné ošetření přípravkem na plyš zabrání vysychání, praskání i přimrzání v zimě. A ještě jedna rada na závěr. Pravidelně měňte kabinový filtr. Není to žádná nákladná záležitost. Tento filtr totiž zachytává prach, pyl i další nečistoty, které by bez něj pronikly do interiéru. A když je filtr zanesený, tak se výrazně snižuje účinnost celého systému. A jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Svoje dotazy nám můžete posílat na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Koně na Country Rádiu.
1: Krásný dobrý večer, milí posluchači, vám přeje od mikrofonu Country Rádia Milan Schmidt.
2: A Bára Hyhalová.
1: Je tady pořad o koních a Bára nás dnes veme do mého oblíbeného Dánska, tedy na sever. Když se řekne Dánsko, tak většina lidí si představí spíše moderní chov koní, ale ty nám představíš plemeno, které má dlouhou historii, tak povídej, o co jde.
2: Dnes si představíme frederiksborského koně, jedno z nejstarších šlechtěných plemen Evropy. Jeho historie sahá až do 16. století a své jméno získal podle královského hřebčína Frederiksborg. Po dlouhou dobu byl považován za reprezentativního koně evropských panovnických dvorů.
1: To zní opravdu jako velmi urozený původ. Proč byl mezi šlechtou tak oblíbený?
2: Frederiksborský kůň spojoval eleganci, dobrý pohyb a příjemný temperament. V době, kdy panovníci a šlechtici potřebovali reprezentativní jezdecké i kočárové koně, byl velmi ceněný. Jeho krev se navíc později podílela na vzniku dalších evropských plemen.
1: Tak to si mě navnadilo, jak tedy vypadá.
2: Jde o středně velkého až většího koně s harmonickou stavbou těla, má ušlechtilou hlavu, dobře nasazený krk a prostorný pohyb. Nejčastěji se setkáme s ryzáky, kteří jsou pro toto plemeno opravdu typiční.
1: A je to spíše sportovní kůň, nebo má jiné využití?
2: Historicky byl velmi všestranný, sloužil pod sedlem i v zápřeži a často býval součástí slavnostních průvodů a ceremonií. Dnes se využívá především v drezůře, rekreačním ježdění a tradičních ukázkách historického jezdectví.
1: Jakou má povahu? Je to klidný dán?
2: Frederiksborský kůň bývá klidný, ochotný a dobře spolupracuje s člověkem. Právě kombinace příjemného charakteru a elegantního pohybu z něj dělá oblíbeného partnera i pro dnešní jezdce.
1: Tak děkuji za představení koně z mé oblíbené lokality a teď se pojďme podívat na to, co nám napsal Pavel. Ptá se, proč se koně kovají?
2: To záleží na konkrétním koni. Podkovy mohou pomáhat při některých zdravotních potížích. Chrání kopyta při sportu nebo se používají u koní, kterým se kopyta více opotřebovávají či lámou. Podle důvodu kování se vybírá také vhodný typ podkovy. Dnes jich existuje mnoho druhů a každý má své využití.
1: Tak děkujeme za odpověď a ještě nás pozvi za koňmi.
2: Tento víkend od 24. do 26. července si na své přijdou především příznivci do stihového sportu. V sobotu se uskuteční dostihový den v Kolesách u Kladrub nad Labem, kde budou k vidění rovinové i překážkové dostihy. Po celé republice se zároveň koná řada jezdeckých závodů v parkouru i drezuře, takže určitě, když se podíváte, co máte kolem sebe, něco najdete. A pokud dáváte přednost pohodové atmosféře mezi minikoňmi, zveme vás k nám do Přehvozdí, kde po celé léto probíhají letní soboty u minikoní. Více informací naleznete na www.minikoně.cz.
1: Děkujeme za pozvánku, mezi koně vás dnes vzali Milan Schmidt
2: a Bára Hyhalová.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým countryovým hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou. Tentokrát to bude George Jones. Hezký a inspirující poslech vám i za mistra zvuku Kubu Jirouška přeje autor pořadu Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké countryové hitparády. Je na něm vítěz z minulého týdne Josh Ross, Hate How You Look. A je tu místo čtvrté. Jsou na něm minule také čtvrtí Ella Langley a Morgan Wallen, I Can Love You Anymore.

Ani na třetím místě se nic nezměnilo. Uslyšíme Morgana Wallena s nahrávkou Don't Weep.

Doznělo místo třetí, Morgan Wallen, Don't We. A máme před sebou dvě nejvyšší místa na americké countryové hitparádě. Na druhém je Jason Aldean, Don't Tell On Me. A pak zazní vítěz tohoto týdne. Překvapivě na něj vyskočila z druhé pětice Megan Moroney, Beautiful Things.

To bylo aktuální první místo americké countryové hitparády. A kdo byl na vrcholu americké countryové hitparády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1974 byl song Jolene v podání Dolly Parton. Další hit měla Tanya Tucker, Would You Lay With Me? No a v roce 1974 měl hit i Hank Snow, jmenoval se Hello Love.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time legenda.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je George Jones. George Jones je legendou a hvězdou se vším všudy, s perfektním hlasem, invencí a inspirací, se spoustou nahrávek, ale také se spoustou dlouhotrvajících problémů, zejména s alkoholem a drogami, které neplynou z nezvládnutí popularity, ale z jejího vychutnávání. Začínal jako honky-tonkový zpěvák, ale zejména zásluhou jeho prvního producenta, kterým byl Papa Daly, a který si povšiml kvality jeho hlasu, se proměnil v reprezentanta country popových balad. A pro mě na to byla úspěšná, nehledě na pověst a slávu, i čísla hovoří pro něj. Jedině Eddie Arnold měl víc hitů v horní desíce americké hitparády než George Jones.

George Jones se narodil a vyrůstal ve východním Texasu blízko Beaumontu. Od malička měl cit pro muziku, měl rád gospely a poslouchal Carter Family a byl fascinován muzikou z rádia, které rodiče koupili, když mu bylo 7. V 9 dostal od otce první kytaru a v 16 poprvé utekl z domova do texaského města Jasper, kde vystupoval v místní rozhlasové stanici. Záhy se oženil, bylo to v roce 1950 a bylo mu 19, ovšem už o rok později se rozvedl. Korejskou válku strávil v Americe, zpíval vojákům v Kalifornii. My už ale posloucháme písničky z poloviny 60. let, kdy vynikal pracovitostí. Během 5 let George Jones natočil přes 300 písní a měl 17 hitů v Top 10.

white lightning. V roce 1953 se začíná první část hvězdné kariéry George Jonese. První single No Money No Deal v roce 1954 pozornost ještě nevzbudil, ale Papa Daly správně odhadl nasměrování zpěváka, tak další nahrávka Why Baby Why z roku 1955 už znamenala čtvrté místo na hitparádě. Na vrchol tuto píseň ale dovedl Bad Tears. Od roku 1956 už dosahoval George Jones horní desítku americké country hitparády s železnou pravidelností, například s písní Just One More a nebo o dva roky později s melodií White Lightning, tu jsme slyšeli. Mezitím v roce 1957 natočil i své první album a vstoupil do Grand Ole Opry. V 60. letech George Jones změnil gramofonovou firmu, nechal se ovlivnit i bluegrassem, to v písni, kde zpíval s Melbou Montgomery. Začaly ale také problémy s alkoholem a drogami a také se svým producentem. Zatím to ještě zvládal, ale počet vynechaných koncertů se začínal zvyšovat a později mu vynesl přezdívku No Show Jones, nevystupující Jones. V roce 1979 ku příkladu zrušil 54 koncertů na poslední chvíli.

Na konci 60. let se přestěhoval do Nashvillu, kde se seznámil se zpěvačkou Tammy Wynette. Rozvedl se se svou druhou manželkou Shirley a vzal si Tammy. V tomto období také vyvrcholil rozchod s jeho producentem Papin Dalin, k čemuž přispěly i problémy s nahrávacími společnostmi, které nechtěli Jonesovi dovolit nahrávat pro stejnou značku s Tammy. Vedlo to k tomu, že George Jones musel natočit spoustu materiálu pro firmu, která jeho desky vydávala ještě dlouho po jeho odchodu. Z dua George a Tammy se stala nejpopulárnější country dvojice v roce 1971. Manželství vydrželo až do roku 1975. Závislost George Jonesa na alkoholu a kokainu se prohlubovala. Kromě odříkání koncertů přibyly i výtržnosti a dopravní nehody. Ve studiu však stále královal a díky producentům a firmám, které se starali, aby nezmizely jeho desky z pultů prodejen řízeným vydáváním novinek, se držel neustále v povědomí posluchačů a na horních místech hitparád.

Na konci 70. let se George Jones konečně začal léčit, několikrát však léčbu v 80. letech přerušil a jeho zdravotní stav začal být už i viditelný. V 80. letech se mu navzdory nedoléčené závislosti podařil i pódiový comeback. 90. léta ukázala, že závislost se vrací a například v roce 1999 se těžce zranil při dopravní nehodě. Legendou pro country i pop asi navždy, navzdory svým mimohudebním excesům, George Jones zůstane. Dnešní legenda ještě zaspívá, ale už teď se s vámi loučí Miloš Keller a těší se na slyšenou opět ve středu v 19 hodin a nebo v repríze v úterý hned po půlnoci.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Amfolk Fest je malý festival na konci světa. Koná se v pátek 24. a v sobotu 25. července v Pulčíně v okrese Vsetín. Vystoupí tam Jasoň, Dominika, Vojta Šnupárek, Alfa Srnec, za koncem Forfolk Gabriela Podjezd a hlavním hostem bude Jaroslav Samson Lenk. Poutníci na festivalu Bundy zelený vystoupí v pátek 24. července ve 21 hodin a 45 minut ve sportovním areálu v Zádveřicích na Zlínsku. Budou hrát písně ze svého pořadu Přes 50 let v country. Takže ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka nebo Hotel Hillary, si přijdou na své a určitě taky ocení skladby novější, hlavně z CDčka Stíny na střechách. 14. Český ukulele festival se chystá na sobotu 25. a neděli 26. července v Úněticích u Prahy. Čekají vás koncerty, workshopy, tombola, hula dance a jedinečná show Xyndla X, Larissy Leaves a Webtigert Dua v Únětickém pivovaru. Šanovský klacek je další skvělá akce, na kterou můžete vyrazit v sobotu 25. července. Sraz je v Lesním divadle v Šanově u Rakovníka v 16.30. Zahrají tam Hluchavky, Mandala, Paběrky, Fechtýři, Gledly, SV a Lukáš Řežábek a spol. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný středeční večer s datem 22. července vám přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerní vysílání Country Rádia. No a vítejte také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Jsem moc rád, že dnes tady mám svého pravidelného a velmi milého hosta, paní Marcelu Jurčíkovou. Marcelo, dobrý večer.
3: Přeju krásný večer.
2: Tak, vy jste před chvílí dorazila do studia, tak abychom se ještě chviličku tak jako hezky rozdýchali. Já se chci pokochat knihami, které jste přinesla do dnešní soutěže. Tak jsem dostal nápad, že bychom si mohli dát jednu píseň.
3: Co to bude?
2: No, bude to písnička od kapely Neto, což je kapela, která byla velmi slavná na začátku 90. let. A tu písničku jsem vybral, protože má takový krásný optimistický název. Jmenuje se Zase bude fajn. A hnedka potom si budeme povídat o knihách, jo?
3: Jsem
2: tak
3: pro.
2: Tak hezký večer.

0: No, Marcelo, já teda mám pocit, že vzhledem k tomu, co jsme si prožili za počasí, za ta vedra veliká, která jsme tedy zdárně přežili, tak mám pocit, že žhavá otázka tohoto léta zní, jak se v těch tropických vedrech ochladit. No, někdo radí postavit třeba před puštěný větrák misku s ledem, jiný pověsit do okna mokré prostěradlo a další třeba namáčet si vlasy.
1: A já bych měla ještě jeden tip. Mrazivý thriller při něm, při jeho čtení, ten nekrev v žilách. To by taky šlo, ne?
0: Jo, to je dobrý, to je dobrý.
1: S tím přímo kalkuluje britská spisovatelka Paula Hawkinsová. Možná vám bude její jméno povědomé díky thrilleru Dívka ve vlaku, jenž se stal světovým bestsellerem a stejnojmenný film Kasovním trhákem. Tak teď napsala další román, Modrá hodina, tak se jmenuje. A tam do hlavní role pasovala slavnou umělkyni na izolovaném skotském ostrově. A za ní dorazí její notoricky nevěrný manžel. No a co myslíte, pak už ho nikdy nikdo nespatřil.
0: No, jak se na dobrou detektivku sluší a patří, pomůže k odhalení pravda i náhoda?
1: A pomůže náhoda a ne ledajaka. Po její smrti po dlouhých 20 letech se koná výstava jejich děl a návštěvník v jednom exponátu pozná lidskou kost. Galerie šílí. Kurátor hodla za každou cenu obhájit to dílo a najít vysvětlení v jejím ostrovním ateliéru. Jenže ten se všemi tajemstvími úzkostlivě střeží její společnice. Spisovatelka Paula Hawkinsová vlastně celý ten thriller Modrá hodina pojala jako jednu velkou záhadu a navíc v pochmurných kulisách drsného fiktivního ostrova Euris.
0: No, já tedy mám pocit, že dějiště se až nápadně podobá skutečnému ostrovu Eriskej. A tam každý z obyvatel má nárok vlastnit jisté zvíře.
1: Prosím, ze zákona.
0: Ze zákona navíc ještě, ano, to je velmi důležité. A to je otázka, milí posluchači, pro vás. Já se vás tedy ptám, pokud budete znát správnou odpověď a vlastníte telefon, tak si poznačte telefonní číslo do studia 210 323 333, abyste mohli zavolat tu správnou odpověď. Ptám se, každý obyvatel ostrova Eriskej má právo vlastnit za A fretku, za B poníka a nebo za C husu a volat můžete právě teď.

0: No a je to tady, milí posluchači. Dnešní knižní soutěž má svého vítěze, tak bylo to napínavé. A my jsme s Marcelou měli takový tip, co asi bude nejčastější vaše odpověď a v podstatě jsme se trefili, ale teď už vás nebudu napínat, protože právě teď ve vysílání vítám posluchače Karla. Halo, halo, dobrý Karle, večer. Dobrý večer. Tak já jsem se ptal, respektive s Marcelou jsme měli společnou otázku, na co má každý obyvatel ostrova Eriskay právo ze zákona, co může vlastnit. Takže možnosti byly tyto: za A fretku, za B poníka, anebo za C husu. No a vy jste správně šel na to zlatou střední cestou.
1: Ano,
0: a je to
1: poníka.
0: Poníka, ano, je to tak. Ono totiž z ostrova Eriskay totiž pochází starobylé plemeno Eriskay pony a podle obyčejů z vikingských dob má každý obyvatel nárok vlastnit jednoho poníka, k tomu 10 ovcí a navíc 2 krávy. No a ještě dodám, že na ostrově žije asi 143 stálých obyvatel. To když se vynásobím těmi zvířaty, tak to je docela hezký kolektiv.
2: Tak možná proto to tam měli takové jako omezené, že je ten ostrov maličký. No, uvidíme. Vyřešit dávný zločin je zapeklitá věc, to je jasný. Ovšem ještě těžší je vyřešit svou vlastní vraždu. A právě o tom je dnešní knižní bonus pro vítěze. Jmenuje se Ještě nejsem pod zemí.
0: No to mám strach už teď.
2: A nebojte, to si opakuje dívka, která se po brutálním napadení probudí v nemocnici a podle lékařů má jenom týden života. Za tak krátký čas si musí dát do pořádku pár spackaných věcí v životě a taky odhalit, kdo ji o ten život připravil. Schválně se chová jako Megera, protože je to vlastně jedno, následku muž čelit nebude. Holly Jacksonová je rovněž britská autorka, ale specializuje se na tvorbu pro 12-leté. Ovšem v prvním tomto krimi pro dospělé barvitě popsala, jak to chodí v nefunkčních rodinách a kam až to může vést. Čili propojila tu svoji dřívější se současnou tvorbu a je z toho parádní detektivka.
0: Ano, tak teď už se nezbývá jenom zeptat posluchače Karla, jestli je detektivko mil nebo ne, jak to máte?
1: Určitě, určitě. No to tak je jako příběhy a záhadné příběhy, to je moje.
2: Tak to si užijete. No,
0: to máte o zábavu postaráno, já už vidím ty dlouhý letní večery, jak sedíte někde a čtete knihy. Knížky jsou docela tlustý, takže se máte na co těšit a můžete se hezky bát celé léto. Tak Karle, my vám ještě jednou gratulujeme. No a já děkuju také Marcelu vám za návštěvu, že jste přišla, že jste přinesla krásné knihy, u kterých se budeme bát, protože já si myslím, že detektivka to je vděčná věc, tak co vás napadá, že bychom, co myslíte, že bychom pokračovali?
2: Myslíte na příště?
0: Na příště?
2: Na příště, no. Víte co, bude to tajemství.
0: Dobře, necháme zahaleno tajemstvím, necháme se překvapit. Já vám v každém případě děkuji za návštěvu. Mým dnešním milým hostem byla paní Marcela Jurčíková. No a my jdeme další muziku. Tohle je Trace Adkins a Blake Shelton. Marcelo, přeji vám hezký večer.
2: I vám.

Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.

Zpěvák a skvělý kytarista Keith Urban je původem z Austrálie, což už jsem vám několikrát v mých pořadech zmiňoval v souvislosti s jistými písněmi. No a dneska to zmiňuji, protože zazní skladba kapely, ve které on hrával ještě v době, než se odstěhoval do Ameriky, do Nashvilleu, kde hledal své country štěstí, které nakonec našel tedy ve vrchovaté míře, protože je to dneska obrovská, ale opravdu obrovská country hvězda a září vlastně i na popových hitparádách. Ale tehdy, co by mladíček v Austrálii začínal s kapelou, která si říká The Ranch, vydali skvělé album, které dodnes mám a mám ho velice rád, protože tam byly výborné písně, hlavně ten zvuk té desky je stále aktuální, skvělý. A už tehdy se tam Keith Urban předvedl jako opravdu famózní kytarista. No a já vám z toho alba pustím teď písničku, která má opravdu naprosto countryový název a je to samozřejmě reminiscence na slavného Hanka Williamse a mimochodem i ten úvodní kytarový riff, to je samozřejmě známý riff z jedné písně Hanka Williamse, který použil v písni I'm Long Gone Daddy. To je ta skladba, kterou u nás udělali Greenhorni jako Odjíždím dál. No a Keith Urban ten tu píseň nazval Hank Don't Fail Me Now, teda Hanku, teď mě ale opravdu nesklam.

To byla úžasná Jitka Zelenková a její píseň, řekl bych jeden z jejich největších hitů, Mít svůj kout, takhle v krásné akustické komorní úpravě. Teď vás čeká další vlastně taková komorní úprava. Včera jsem vzpomínal narozeniny slavného skladatele, zpěváka, kytaristy Cat Stevense. Včera slavil 78. narozeniny a pouštěl jsem jeden z jeho největších hitů, skladbu The First Cut is the Deepest. Pouštěl jsem ho s českým textem Zuzany Michnové, tak jak tu píseň zpíval Jirka Vondráček, a sliboval jsem, že vám pustím i jednu z dalších verzí, které mám a které sbírám. No a vy jste na to od včerejška nezapomněli a napsali jste mi už teď večer několik mailů, jestli bych tedy tu další verzi mohl pustit už dnes. No samozřejmě mohl a velmi rád, mám těch verzí spoustu. A pro dnešek jsem tedy vybral tu verzi, kterou natočil Rod Stewart, protože s tou písní se to mělo tak. On ji napsal Cat Stevens v 60. letech a v roce 67 ji jako úplně první nahrála soulová zpěvačka P.P. Arnold. No a potom následovaly další verze třeba od samozřejmě Cata Stevense, pak taky Keith Hampshire nahrál v roce 95, řekl bych, no, rapper Papa D. V roce 2003, to bylo tuším, to byla Sheryl Crow, tu verzi vám také pustím. No ale v roce 73, tedy jako třetí v pořadí, ji natočil skvěle Rod Stewart. No a ten ji natočil dokonce i po dlouhých desítkách let na album, které bylo zvláštní v tom ohledu, že on tam na něj zařadil všechny své veliké hity, pardon, ovšem nahráli za doprovodu Královské filharmonie, což byl teda nádherný počin a těm písním dodal další rozměr. No a myslím si, že se to povedlo právě i u skladby The First Cut is the Deepest. Takže jdeme na to, Rod Stewart a Královská filharmonie.

Tak a je to Zuzana Navarová, písnička Marie. Před mnoha lety jsem objevil skvělou britskou zpěvačku, která se jmenuje Yolanda Clare Quarty, ale v uměleckém světě ji všichni znají jenom jako Jolu, to je tedy její umělecký pseudonym. Je to zpěvačka, která dokonce má za tu relativně, no řekněme, krátkou dobu, co je na hudební dráze, mnoho různých ocenění, včetně 4 nominací na cenu Grammy. Takže to už něco znamená. Důležité je ovšem to, že ona opravdu výtečně zpívá, skládá skvělé písně a tou svojí muzikou se pohybuje někde na hraně mezi country, soulem, R&B, Americanu. Takže country samozřejmě. No a já jsem od ní dneska vybral krásnou písničku, ve které se úplně ukázkově všechny tyto styly snoubí. Jmenuje se Be My Friend.

Pouštěl jsem vám před časem skvělou partu, která se říká The Players, což je taková opravdu elita mezi nashvillskými hudebníky. Pánové, kteří doprovázejí na deskách snad všechny ty obrovské country hvězdy, ale i mimo žánr country, protože jsou to nesmírně zruční hudebníci. Takže jsou tam taková jména jako Brent Mason na kytaru nebo Paul Franklin na pedal steel kytaru. A oni si také natočili vlastní album, aby jenom stále někoho nedoprovázeli. Tam mají samozřejmě několik instrumentálek, ty jsem vám právě pouštěl, respektive jednu z nich. No a abyste věděli, že také umějí zpívat, tak vám teď pustím skladbu, kterou nazvali Something to Go On. Hrají a zpívají The Players.

To byla Ilona Leichtová, jinak také zpěvačka a basistka plzeňské bluegrassové kapely Bluegate, a tohle byla píseň z její country desky a poznali jste samozřejmě velký hit Elvise Presleyho Tam v ghettu s krásným českým textem Františka Novotného, tak jak tuhle píseň zpíval také Karel Zich. Na závěr hodinky country je všechno, co se mi líbí, mám ještě jednu dámu, a sice Norah Jones. Bude to písnička z jejího debutového alba Come Away With Me, které vydala v roce 2002. A zvláštností toho alba je, že nikdo ho nechtěl vydat. Ona obcházela všechny velké vydavatele, všechny velké labely, ale všichni řekli, to ne, to se nechytne, to my nechceme a to se neprodá. No, tak to vydala u malého vydavatelství Blue Note, no a té desky se k dnešnímu dni prodalo několik milionů. tak to bývá. A to díky krásným písničkám, jako je ta, kterou vám teď pustím a která, jak už jsem říkal, se jmenuje Don't Know Why. Přeji vám tedy klidný večer, příjemný poslech a po 21. hodině se na vás opět bude těšit Petr Kocman.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Je 21 hodin. 35 let s Country Rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

21 hodin 12 minut k tomu posloucháte středeční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman a tohle byl Johnny Cash a veliký hit rockové kapely Depeche Mode, Personal Jesus. Johnny Cash ji zařadil na jednu ze svých posledních desek a byl to skvělý počin a je nutno podotknout, že vlastně tímhletím i následujícím albem se opět vystřelil do hledáčku všech milovníků country, ale i rockové hudby, protože rockeři ho najednou začali ještě o to víc brát. Tak, v této hodině na vás čeká mnoho krásných písní, tak namátkou třeba Ivan Mládek nebo Brontosauři, Mustangové a mnoho, mnoho dalších, ale také a hned v tom dalším vstupu si řekneme něco o dnešním oslavenci, jednom vynikajícím hudebníkovi. Teď už je ovšem připraven Kapitán Kit a jeho proslulá Krinolína, nahrávka z roku 1975, za kterou získal autorskou portu v roce 1968. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

To byla kapela Eagles a jejich slavná píseň Hotel California. No a já jsem tuhle tu písničku nepouštěl jen tak náhodou, ale záměrně, a to z toho důvodu, že její zpěvák a také zakládající člen kapely Eagles Don Henley, který se narodil jako Donald Hugh Henley, právě dnes slaví 79. narozeniny. Je to rodilý Texasan z města Gilmer. No a on vlastně svůj celý život spojil především s kapelou Eagles, i když tam bylo jisté období, kdy Eagles nefungovaly, což bylo od roku 1980 do roku 1994. Když Eagles skončili, tak on se vydal i jako další členové Eagles na soulovou dráhu, která dá se říct, že byla a vlastně dodnes i jistým způsobem je velmi úspěšná, protože on za celou tu dobu prodal přes 10 milionů alb, což celá jistě není zanedbatelné, dokonce vyhrál 2 ceny Grammy. V hitparádách měl své písně zcela pravidelně, které se umístěvaly minimálně v první 40 těch největších hitů, samozřejmě se dostal i na špici, a to díky písním jako třeba The Boys of Summer nebo Dirty Laundry, a bylo jich víc, New York Minute třeba. No a také hrál živě, pochopitelně měl svoji doprovodnou kapelu a dokonce časopis Rolling Stone označil v roce 2008 jako 87. nejlepšího zpěváka všech dob. No, s Eagles to bylo podobné. Eagles vlastně za svoji dráhu prodali přes 150 milionů alb po celém světě, vyhráli 6 cen Grammy, také byli uvedeni v roce 98 do Rock and Roll Hall of Fame, do rock'n'rollové síně slávy, až jsou vlastně dodnes nejprodávanější americkou kapelou celé historie. No a začátky Dona Henleyho, ty jsou velmi zvláštní, protože on v podstatě začínal v Dixielandové jazzové kapele. A mimochodem v roce 1969 se setkal s Kenny Rogersem, který mu dokonce dal nabídku do své kapely, a on ji jistým způsobem přijal, ale z Dona Henleyho se nechal přejmenovat na Shiloha a nahrál pro Jimmyho Rogersa píseň Jennifer Oh My Lady a možná ještě nějaké další dvě písně, no ale potom hlavně ho cesty zavedly do Los Angeles, kde se potkal s Glennem Fryem, a to byly vlastně začátky Eagles. Společně pak hráli v doprovodné kapele Linda Ronstadt, kde potkali ještě Randyho Meissnera a Bernieho Leadna. No a to už byl absolutní zrod kapely Eagles a dokonce sama Linda Ronstadt jim řekla: hoši, vy jste tak skvělí, vy tak dobře hrajete, zpíváte a skládáte tak skvělé písně, že vydejte se prostě na soulovou dráhu. No a tak vznikly Eagles a zbytek už je historie. Takže dnešní oslavenec Don Henley měl velmi pestrý muzikantský život, který vlastně, a už jsem to asi říkal ve svých pořadech, který hodlá ukončit, protože říkal teďka nedávno znovu v jednom z dalších rozhovorů: víte co, já už jsem v životě zažil úplně všechno, nabité stadiony a předávání cen a pozlátka hodně, ale v podstatě můj život je jen letadlo, sportovní hala, koncert, odjezd na hotel, zase sednout do limuzíny nebo do letadla, jet dál na další koncert a tak dále. Ale už ve svých skoro 80 letech bych rád věnoval svůj čas rodině, vnukům a domovu, čemuž naprosto rozumím. Takže v současné době, kdybyste zavítali do Las Vegas třeba, tak tam Eagles podepsali další smlouvu na exkluzivní koncerty ve Sphere, což je ta nová hala, naprosto speciální, která je celá udělaná z LED obrazovek. Ne, nedá se to ani popsat, je to potřeba vidět. Kdybyste předtím stáli, tak vám to opravdu vezme dech, doslova do písmene. Tak tam budou hrát teďka v prosinci Eagles a pak se uvidí. No a já bych tedy rád poslal Donu Henleymu k jeho dnešním 79. narozeninám pozdrav prostřednictvím písně, kterou naspíval se slavnou Dolly Parton na desku, kterou vlastně spečetil to, že on, ač ho mnozí nazývají rockerem, tak on vždycky říkal: já miluju country hudbu, stejně jako všichni mý kamarádi, kolegové z Eagles, tak jsem si prostě natočil country album, a má tam právě i několik duetů, no a v jednom z nich se setkal s Dolly Parton a je to tedy countryovka se vším všude. Jmenuje se When I Stop Dreaming, zpívá Don Henley a Dolly Parton.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s trampskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

kolik drahocenných rad se mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil.

cestu dál. Přes větve časem tlejících

Vlka.

To byl Roman Horký a nádherné vyznání jeho tatínkovi Oči mého otce. Tak, teď bych rád také připomněl narozeniny dalšího skvělého zpěváka, kterého vy bez pochyby znáte. Právě dnes totiž slaví 83. narozeniny pan Jaromír Majer. Myslím si, že připomínat hit jako Hospůdko, Malá na návsi, tak to asi je zbytečné, zvlášť tedy vám posluchačům Country Rádia. Ovšem samozřejmě on těch hitů měl víc. Mimochodem tedy absolvoval konzervatoř, takže je to studovaný hudebník a v roce 1961, což bylo rozhodující, se přihlásil do soutěže Hledáme nové talenty. No a také vystupoval s orchestrem Vlastimila Kloce nebo orchestrem Oty Rendla a taky big beatovou kapelou Mephisto. Jejímž lídrem byl Pete Kaplan, známý milovník rock'n'rollu. No ale vystupoval také s orchestrem Karla Vlacha nebo v divadle Semafor, také se skupinou Antonína Gondolána, což je skvělý nejenom zpěvák, ale především basista, který také několik let doprovázel Karla Gotta. No a Jaromír Majer samozřejmě spolupracoval i s dalšími kapelami. A v roce 1986 emigroval tehdy do západního Německa, kde s rodinou žil několik let, ale pak se přestěhoval do kanadského Edmontonu. No a v roce 2004 pracoval u jisté oleářské firmy a kvůli problémům s hlasivkami se zpěvu již nevěnoval. Přesto ale v Edmontonu měl kapelu, s níž příležitostně hrál. Mimochodem Jaromír Majer byl třikrát ženatý. Z prvního manželství se zpěvačkou Vilmou Vrchotovou se narodila dcera Anděla, která mimo jiné, taková zajímavost, působila v dívčí skupině Panika, skvělá punková kapela, určitě si na ní pamatujete. No a v letech 68 až 71 byl druhým manželem zpěvačky Evy Pilarové. No a po třetí se oženil s redaktorkou Radkou Machovou, s níž má dceru Luci a syna Martina, apropo uznávaného klavíristva skladatele, takže v tomto případě jablko skutečně nepadlo daleko od stromu. Já bych teďka rád Jaromíru Majerovi popřál samozřejmě vše dobré k dnešním narozeninám a rád bych ty narozeniny oslavil jednou písní, kterou naspíval kdysi dávno a řekl bych, je to taková raritka, na kterou si možná někteří z vás vzpomenou, ale spíš si myslím, že to bude opravdu taková hudební chuťovka, kterou jsem dneska vydloubil ze svého hudebního archivu, protože je to píseň, ve které se sešel společně ještě právě s Antonínem Gondolánem a také s Karlem Černochem. A ta písnička se jmenuje Deštivé ráno, takže zpívá dnešní oslavenec pan Jaromír Majer.

0: Děkuji moc krát. Luboš Malina.
1: Nejenom v hudebním světě, ale také ve světě filmu se dneska slaví. Dneska má narozeniny totiž vynikající herec William Dafoe. Slaví 71 let, narodil se v Appletonu, Wisconsinu. A pokud netušíte, kam ho zařadit, tak vám řeknu alespoň názvy některých jeho nejslavnějších filmů. Tak třeba Žít a zemřít v LA nebo Četa, ta byla známa už v 80. letech. Také Poslední pokušení Krista nebo Ve stínu upíra, Hořící Mississippi, Pokrevní bratři a nebo teď nejnověji filmová série o Spider-Manovi. Tak tam všude byste mohli Willema Dafoea naleznout, je to vynikající herec. No a krom toho také zpívá. A já mám pro vás teďka na závěr hodiny unikátní nahrávku, která byla pořízena v roce 1984 a Willem Dafoe zpívá s jednou takovou rock'n'rollovou countryovou partou písničku Mary Mary. Tak jdeme na to. Dnešní oslavenec Willem Dafoe a já se na vás těším po 22. hodině. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

22 hodin 14 minut k tomu posloucháte středeční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. A samozřejmě dokud se zpívá, ještě se neumřelo, to je veliká pravda a zpívat se bude i v následující hodině. A z toho, co si budete moci zaspívat, vám nabídnu třeba Vapiho Daňka.

Tak to byla malá nabídka toho, co vás čeká, ale teď už se vydáme zpět do roku 1979, kdy The Bellamy Brothers natočili svůj veliký hit If I Said You Had a Beautiful Body. Petr Kocmar vám přeje hezký prázdninový večer.

No, ani tuhle skladbu jsem nepustil jen tak náhodou. Má to velmi jeden prostý důvod, a sice ten, že Iva Bitová, která zpívala společně s bratry Ebony, právě dnes slaví své narozeniny. Narodila se v Bruntálu 22. července a Iva Bitová je nejenom skvělá zpěvačka, ale také houslistka a herečka a vlastně patří k nejvýraznějším osobnostem české alternativní hudební scény. Ona pochází z hudební rodiny, otec byl Koloman Bito, byl to známý muzikant původem tedy z jižního Slovenska, který pocházel ze smíšené rodiny Romů a maďarských Židů, kde se v době jeho dětství mluvilo převážně maďarským jazykem. Maminka Lidmila Rozená Masařová, učitelka v mateřské školce, pochází ze Slovácka. No, Iva Bitová vystudovala hudebně dramatický obor na konzervatoři v Brně roku 78. Byl to zpěv a houslová hra. No a vedle toho spolupracovala jako zpěvačka s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů. A od roku 1978, což asi dobře víte, byla členkou známého divadla Na provázku, dnes už opět Husa na provázku, kde na sebe upozornila nutno podotknout roli Eržiky v baladě Pro banditu. No a od roku 84 vystupovala jako zpěvačka a housliska s vlastními písněmi na lidové texty a také se známou brněnskou formací Dunaj a později se Škambovým kvartetem. A ve spolupráci s bubeníkem Pavlem Fajtem, což je také velmi známá brněnská osobnost, dosáhla mnoha úspěchů na evropských scénách takové té, řekněme, progresivní hudby. Ten rozsah jejich aktivit je pozoruhodný. V hudbě od vlastních interpretací lidových písní přes experimentální jazz, rock až po houslové aplikace skladeb vážné hudby a operní zpěv. Je to opravdu široká škála. No, proslavila ji také spolupráce, dejme tomu, s jazz k folkrockovým uskupením bratrů Ebenu. To je píseň, kterou jsme slyšeli před chvílí, Vidíš, vidíš. No a v roce 2004, což je docela zlomová událost, účinkovala ve slavné newyorské Carnegie Hall v roli Elvíry v Mozartově opeře Don Giovanni. No a na tuto spolupráci pak navázala několika koncerty s tamní formací s krásným názvem Bank on Kennel Stars, které vlastně vyvrcholily vydáním alba Elida. Také se v roce 2007 objevila v hlavní roli filmu Tajnosti. No a mimo jiné v letech 2012 až 2015 studovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně na Ústavu hudební vědy, aby obhájila svou bakalářskou práci, a 15. července roku 2015 skutečně obdržela titul bakalář. A ani to tedy nebylo málo, protože v letech 2015 až 18 na stejné škole pokračovala v navazujícím magisterském studiu hudební vědy, což obhájila, takže dneska bych ji měl vlastně představit jako magistru Ivu Bitovou. No, důležitá je samozřejmě ta muzika, kterou nás zásobuje už mnoho let a je to opravdu velmi zvláštní a krásná hudba, stejně jako její interpretka ostatně. A já si myslím, že by bylo na místě, kdybychom teď k těm dnešním narozeninám Ivy Bitové zahráli píseň, která jí hodně proslavila. Byla to jedna z těch nejkrásnějších z filmu Balada pro banditu, a sice Zabili, zabili, která už dnes téměř zlidovila, hraje se u táboráku dokonce a pochází od Miloše Štědroně, skladatele hudebního, který spolupracoval s Provázkem, a tuším, že ten text napsal také Milan Uhde, který také spolupracoval s tím divadlem. A já vám pustím ale novější verzi, kterou Iva Bitová nahrála až po dlouhých letech od dob Provázku a Balady pro banditu se skvělou Zuzanou Lapčíkovou. Tak zpívá dnešní skvělá oslavenkyně Iva Bitová.

to bývaly časy. Správnej pardál to dokázal roztočit na žižkaperku zrovna jako v Jardále. To každej tančil po svým prkně. A když do lokálu vtrhla patrola, hned věděl, kde tesař nechal díru. Na dostaveníčko s první republikou vás pozve skupina Patrola Šlapeto už v pátek po 19. hodině. To mají dany, pane inspektor.

To byl František Nedvěd a písnička s mým osudem, kterou si vypůjčili jednak z repertoáru Randyho Travise, ale také z repertoáru kapely Rangers, protože takhle krásně česky ji otextoval Milda Dufek kdysi na jedno z alb kapely Rangers. No, pojďme se podívat na to, co zajímavého se událo právě dnes, tedy 22. července. Roku 1927 se v časopise Pestrý týden poprvé objevila postavička Ondřeje Sekory Ferda Mravenec v komiksovém příběhu, pozor, o opilém mravenci. Tedy totiž ještě postavička nebyla určena dětem a neměla navíc puntikovaný šátek. Roku 1956 proběhla premiéra českého historického filmu Jan Žižka, režiséra Otakara Vávry, a to na motivy díla spisovatele Aloise Jiráska. Film je vlastně druhým dílem té husitské trilogie Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem. Roku 1994 se v divadle Spirála na pražském výstavišti uskutečnila česká premiéra světoznámého muzikálu Andrew Lloyda Webbera a Tima Rice Jesus Christ Superstar. Během 4 let se muzikál dočkal celkem 1288 repríz. Velmi úctyhodné. Roku 1793 skotský cestovatel Alexander Mackenzie příchodem k Tichému oceánu dokončil překonání amerického kontinentu. Roku 1933 Willy Post skončil první sólový let kolem světa, a to za 7 dní a 19 hodin. Vyrazil 15. července. Roku 1992 známý drogový obchodník Pablo Escobar uprchl z kolumbijského vězení z obavy před vydáním do USA. No a roku 1963 právě dnes pásmem Komu patří jazz zahájila činnost poetická vinárna Viola na pražské Národní třídě. Tu samozřejmě znají všichni milovníci nejenom jazzu, ale i divadla. Ale je pravda, že ve Viole se svého času scházely veliké osobnosti hudebního nebe a chodila tam také Eva Olmerová. Ta vlastně měla Violu jako takovou svoji, no řekněme v úvozovkách, základnu. A k této události se náramně hodí jedna píseň, kterou jsem vybral ze svého archivu, protože nedávno, je to asi měsíc a půl, jsem byl na křtu CDčka Evy Olmerové. Bylo to zvláštní CDčko, protože vlastně jsem tady měl hosta ve večerním vysílání, ten vám o tom vyprávil, protože se našly unikátní nahrávky právě z Violy, které Eva Olmerová pořídila na začátku 90. let s triem Emila Vyklického. Takže my jsme společně na tom křtu s Emilem Vyklickým a dalšími hudebníky křtili tohleto nádherné album a z něj jsem vybral známý jazzový standard The Girl from Ipanema, který tehdy živě ve Viole zaspívala s českým textem Eva Olmerová. Tak jdeme si zaspomínat na úžasnou zpěvačku.

Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Karel Zich, Léto, jak má být, písnička, kterou pro něj v roce 1985 složili jeho přátelé Standa Chmelík a Michal Bukovič. Jinak samozřejmě Standa Chmelík, toho znáte jako dlouholetého jevištního partnera Jitky Vrbové. Standu moc zdravím nahoru na obláček. Tak do konce hodiny už jenom jedna jediná píseň, budou to Bratři Nedvědi a dá se říct jeden z jejich posledních duetů zachycených na desce. Bylo to tehdy nádherné nahrávání, rád na to vzpomínám a z dnešního pohledu navíc velmi dojemné. Tak, vzpomínka na Františka a já se na vás samozřejmě těším i po 23. hodině ve večerním vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný prázdninový večer.
1: Až mi jednou vyrazí z nebeskýho depa černý vlak,

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu. Chodili jsme pro štěstí.

Včera někdo střílel u kojotí hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

0: To byl John Michael Montgomery a jeho obrovský hit, který samozřejmě zasáhl i hit parádu Billboard Hot Country Songs, a to v roce 1995, kdy vystoupal na úplně tu nejvyšší příčku. Je 23 hodin 12 minut, posloucháte středeční noční vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a já jsem dneska už přál k narozeninám několika interpretům a samozřejmě narodili se i další významné osobnosti, tak třeba dnes by narozeniny slavil spisovatel Antal Stašek nebo tanečník, herec a mým Jaroslav Čejka, kterému jsme všichni v brandě říkali Jaroušek, byl prostě boží. V roce 1946 se také narodil americký herec, filmový režisér Danny Glover, kterého znáte třeba ze Smrtonosné pasti, kde hrál i Mel Gibson. V roce 1992 se také narodila Selena Gomezová, výborná americká herečka, zpěvačka a také textařka. No a v roce 1915 se narodil herec Josef Šebánek. Ano, Josef Šebánek je ten člověk, kterého znáte z trilogie o Homolkových. A já mám pocit, že jednou z takových těch nezapomenutelných scén je ta, kdy on Ludvovi líčí, jak to bylo s tím fotbalem. Tak si myslím, že když dneska tedy vzpomínáme narozeniny Josefa Šebánka, že bychom si mohli tuhletu malou ukázku, kterou jsem si pro vás speciálně připravil, teďka pustit. Takže dnešní oslavenec a legendární Ece Homolka.
1: Ježíš Ludvo, ty jsi přišel homo. No to jsi neviděl, to byl zápas, to není k vidění, člověče. Ale to byl koncert, to byla filharmonie prostě. No hele, Jurkani, no to je útok. Sparta má takovej útok teďko. No to. Letes je to výrozum. Ty by rozkopali Real Madrid, no prostě všecko. To si nežral. No, no. Hele, představ si, Ludvo. Dlouhej pás od brány, rozumíš? Ale takovej, no, polovysoký. Hele, Andrej, rozumíš? Stahováčka, ty. Šok to na vránu. Hele, vrána z levačky na pravačku přehodil. Fouk to veselý mu. Hele, a ten. Fofrovačku, rozumí? No, ten zvěvák tam stál, ale ten byl tuhej. A do šibenice, no to víš. Já se hrla jako kráva, co ti mám povídat. No a to je vrej, to byl první gól, rozumíš? To byl první gól, hele. Novej útok, ale to bylo ve dvou minutách, čověče. Hele, novej útok, rozumíš? Andrej Kamajdu, to jako nezachytil, rozumíš?
2: Hergu, jak se čeče trochu sever, komu to mám vyprávět?
1: Hele, a jenom piránko, hele, a ten, hlavu, rozumíš, i druhou hlavu, no já, pál, no tohle to bežel. Hodili mu to, zase takový šourák, rozumíš, a ten už říká, patičku, druhou, ruci, fit.
3: Ježišmarja. Čeče, abych potřeboval kafe.
1: Počkej moment, Ludvo, hned jsem tady. Hned jsem tady.
4: Kam jdeš těma cigaretama?
1: Tady.
4: Hele, v ložnici mi kouřit nebudeš.
1: Hele, koukaj, máš hotový to kafe.
3: Čoče, už bude to kafe mě blbě.
4: Koukaj, vypadnou s těma cigaretama.
1: Běž dělat to kafe, anebo travuj.
4: Povídám tě, koukaj, vypadnou s těma cigaretama.
1: Ježišmarja, babo, neblázni mě už, kruci, fit, chyber, hergo. To není už možný, takže já se z toho zblázním. Já se z toho zda zblázním, co to je za megaru bláznivo. Vidíš jí, Ludvo, vidíš jí? Bláznivu, megaru.
4: Já tě naučím.
1: Kdyby se ty záclovy zbláznili. Ty fejcím. Taky hovno sneseš, čověče. Ježmarja. Kruci, fejc už. Kruci, ne.
5: Tati, neblází, čověče. Tati, mami.
1: Jak to neviděla?
5: Nech toho.
1: Tuháš. Další to. Ty tvé peří. Krucifix.
4: Ludánko, máš to na stole.

Tam ne, ukáž. No ukáž, dej mi to. Tak ho vidíš, dětka. Ono mu nestačí, že mě zničil život, ještě mě bude ničit povlečení. Dědek jeden mizernej. A já ho dřív nepustím, dokud to neustele, jak to bylo.

0: Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Ano, je to tak, milí posluchači. Country rádio slaví 35. narozeniny a bude probíhat také velkolepá oslava, a to přímo v den narozenin Country rádia, tedy 15. srpna. Vše bude probíhat od rána do večera v pikovaru v Pikovicích v restauraci U Dolejších. No a u této příležitosti bylo připraveno 350 stupenek, tedy limitovaná edice 350 kusů. Z nichž těch 200 jste si mohli zakoupit přes naše stránky v e-shopu, ale byl obrovský zájem, takže byly okamžitě pryč. No a zbylých 150 můžete stále ještě získat v soutěži, která probíhá přes den, ale i večer. A vyhrát můžete tedy dva vouchery a dvě trička zdarma. A jsou to trička, připomínám, na kterých je logo nebo takový krásný výjev country rádiový od jednoho z vás, posluchačů, který podal návrh. Je to moc hezký tričko, teda musím říct. Sám ho nemám a sám po něm toužím. No a také bude u příležitosti 35. narozenin rádia vypraven speciální vlak, takže sraz bude v 8.00 v Bráníku v Praze a od 8.20 bude pro vás živě přímo na peronu hrát kapela Šlapeto až do 8.50, kdy přijede vlak, který následně potom vyrazí v 8.57. Ve vlaku na vás bude už čekat průvodčí Standa Berkovec, no a budou vlastně dvě takové skupiny. Budou chodci, ti jedou až do Kamenného přívozu a potom posázavskou stezkou se vrací do Pikovaru, a pak nechodci, ti jedou do Petrova a jdou rovnou do Pikovaru. Ta první skupina vystoupí ve stanici Petrov u Prahy a půjde rovnou směr Pikovar. Ta cesta do Petrova trvá vlakem asi 35 minut a odtud pak 15 minut pěšky. No a druhá skupina, směr Kamenný přívoz a pak pochod, cesta vlakem trvá nějakých 50 minut, no a potom pěšky asi 3 hodinky a příchod do Pikovaru zhruba ve 13 hodin. No a tam už na vás bude čekat bohatý program, bude tam třeba Šlapeto opět, Mirek Paleče, Jakub Jiroušek a Nové struny, Honza Vančura, Jirka Vondráček, Denisa Marková, Petr Bohuslav samozřejmě, anebo Milan Schmidt s kapelou St. Johnny. No a vy můžete samozřejmě získat také, jak už jsem říkal, voucher a trička. A víte co, já bych měl takovou záludnou otázku na vás, ale ta by byla asi moc záludná, to by moc nikdo z vás nevěděl, protože je opravdu z daleké historie country rádia. Takže pojďme to udělat tak, že uděláme asi náhlý rozstřel, protože těch otázek už padlo mnoho okolo country rádia. Takže je to tak, že kdo se právě teď dovolá na 210 323 333, tak bude mít dva vouchery a dvě trička. Ale pozor, až zahraje píseň, tak potom teprve můžete volat. Takže se připravte, 3, 2, 1.

0: Tak a máme vítěze. Já jsem teda přiznám, že ta otázka, kterou jsem si připravil, tak na poslední chvíli jsem to zdal, protože přece jenom mi přišla poněkud těžká a myslím si, že byste na to asi nikdo z vás nepřišel. Týkalo se to úplných začátků country rádia, ale těch opravdu úplných v těch 90. letech. Tak možná tu otázku malinko poupravím a ještě ji použiji, ale v každém případě rozstřel se povedl. No a já v tuto chvíli vítám ve večerní vysílání Country Rádia posluchače Jindru. Jindro, dobrý večer ještě jednou.
1: Dobrý večer, přeji tež vám tak. I všem posluchačům.
0: Byl jste opravdu první, kdo se provolal a dovolal. Já se vás jenom zeptám, tušíte, jak dlouho už posloucháte Country Rádio? Je to krátká doba nebo dlouhá?
1: No, je to asi tak 4-5-6 let.
0: 4-5-6 let. Takže ty úplné začátky nepamatujete?
1: No, to nepamatuju.
0: No, tak vidíte, tak zrovna vy byste byli jeden z těch, kteří by tu otázku určitě nezodpověděli. Tak a jenom se vás ještě zeptám, a jenom abychom tušili, jak to bude, kde budete vystupovat? Pojedete do Kamenného Přívozu nebo do Petrova u Prahy a pak rovnou do Pikovaru, jak to budete mít? Tušíte?
1: Do Petrova.
0: Do Petrova, tak jo. Tak Jindro, ještě jednou vám gratuluji. Trička a samozřejmě vouchery, které vás opravňují ke vstupu do Pikovaru a také do vlaku, vám budou zaslány. No a já vám přeji příjemný zbytek dnešního večera a někdy třeba naslyšenou. Mějte se hezky.
1: Já vám moc děkuju, vy se mějte všichni krásně, všichni posluchačů a moc se těším.
0: To jsme rádi. Děkujeme, dobrou noc.
1: Dobrou noc.

Bonanza, pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na Kantu.

Za 11 minut udeří půlnoc a to znamená jediné, že se s vámi pro dnešní večer loučím. Děkuji vám za všechny vaše vzkazy, které jste mi posílali prostřednictvím SMSek nebo e-mailů. A zítra se musím omluvit, nebudu s vámi, bude tady s vámi můj kolega Vítek Pěkný, protože zítra se budu plavit na parníku Country Radia, kde mám svůj koncert. Takže myslím si, že to by měla být dostatečná omluvenka, ale budu se na vás těšit samozřejmě opět v pátek ve večerní vysílání. Zítra si to s Vítkem hezky užijte. Nechal jsem mu tady také knihu, aby

byla soutěž a budete samozřejmě soutěžit ještě také o vouchery a o trička. Takže, jak říkám, hezky si to užijte. Taky jsem koukal na počasí, zítra by někde mělo pršet, tak kdo ví, jak to bude. Doufám, že to zrovna nebude mezi Poděbrady a Kolínem, abychom na lodi nezmokli při koncertě. Ale zase na druhou stranu, pamatujte jednu věc, že změna počasí k horšímu neznamená změny nálady k horšímu. Mějte se moc hezky, přeji vám klidné sny, zítra hezký prázdninový letní den. No a v pátek naslyšenou se s vámi těší Petr Kocman.

mladá je. Ten déšť mu v parku podáš,

0: horší. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice.

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu Folkmeny Country Radio.

0: Výročí tohoto týdne. Na koho ve Folkmeny vzpomínáme a komu gratulujeme?
1: Šla pravda světem a na chudý

až budou obě dvě donaha vyslečený. Na její blůzku si její brož fešácky připla, pod paží stříkla si její dezodoren. Peníze, hodinky, doklady, všechno jí štípla. Odplivla odporně, zaklela, vypadla ven. K ránu, až zjistila pravda, co všechno jí schází, před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá pravda tak nelišila. Pravda se smála, že na ní kameny házejí, vždyť lež je to všechno.

Byla to rozmluva dost málo přívětivá. Ona vyfásla pokutu a ještě mohla bejt ráda. Ostatně cizí šmouhy přišili jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda. A zatím se potlouká nahá a po škarpách spí.

lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce. A dlouhý a pěstěný nohy ji odnesly pryč. Lec, který hlupák se do dnaška za pravdu hádá, pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš.

Je to druhá hodinka nedělního folkového večera, kterou vás také provede Miloš Keller a kterou reprízujeme ve čtvrtek hned po půlnoci. Na úvod Blondýna a také The New Christy Minstrels a potom už tu bylo výročí tohoto týdne rubrika vzpomínací nebo gratulační. Nejprve vzpomínací. 25. června 1980 zemřel ruský písničkář Vladimír Semjonovič Vysocký. Jehož písničky známe především v překladech Jarka Nohavici. Tohle byla jedna z nich, pravda, Aleš. No a pak tu máme spíš gratulační záležitost. 24. července 1945 se narodil Michal Janík. Nedílná polovina dua s Mirkem Palečkem. Dvojice Janík Paleček nám zahrají V noci létám a Prodavač limonád.

0: Posloucháte Folkmeny s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.
1: Když máš v životě splín a kafe chutná jako blín, podél řeky na jich jít zkus. Vem si pár starých džíns a jdi do New Orleans, třeba s holkou

hřišti malé smrti, ve francouzské čtvrti ukázali smysl a směr. Vrať se, než skončí hra, tak jako

Tohle byla skupina Nekrmit a písnička Marie Lavou Superstar. Skupinu Nekrmit znáte ze soutěže Folkové stupně a tak jsem si její album schovával až na období, kdy už nebude soutěžit, což právě teď také nastalo. A tak si album Hladům vlčím představíme ještě dvojicí písní. Písní Proti, ta měla velké úspěchy ve Folkových stupních, a potom skladbou Odysseus. Nekrmit, to je Karel Pazdera, kytara a zpěv, Viktor Beneš, harmoniky a zpěv, Jan Mikulička, baskytara a Tomáš Hartl, kachon. Na albu, které se jmenuje Hladům vlčím, hostovala ještě celá řada muzikantů a vytvořili velmi pestré, žánrově nezaraditelné album, na kterém si každý, kdo nemá příliš úzké folkové žánrové krabičky, něco zajímavého vybere. A něco třeba někoho může i pohoršovat. Ale rozhodně je to album, které stojí za to poslechnout, protože si tam každý najde něco pro sebe. Vcelku živá a poměrně neobvyklá muzika se line v podstatě z každé drážky tohoto CDčka. Tak tedy Nekrmit a ještě dvě písně. Píseň Proti a Odysseus.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte Folkmeny s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.

Jak už jsem sliboval a jak už se stalo ostatně v létě zvykem, ve folkových stupních se nesoutěží, ale rekapitulujeme si písničky, které ve folkových stupních zazněly v uplynulé sezóně. Začněme vlastně tou červnou hitparádou folkové stupně. Tohle byl Mňau Mňau Band a Kánoje. V červnu jsme poslouchali také Mirka Palečka, bude to tedy ještě jednou, Nesnaž se utéct. A Honzu Novorku Díky písním. Ten postoupil i do zářijového kola. Pak tu bude ještě Miroslav Skála A přece se točí a další postupující do zářijového kola Sejfy, Cesta domů. Tak to jsou červnové folkové stupně.

ťadroníček. Pojďme všichni hrát, klidně třeba do rána probudíme den. A další bude napsaná, zůstáváme těmi, kteří přežijí.

roky, že si tu. Jsem zatím ještě školák z města husitů. A jednou možná zjistím, kde bylo hůř, kde líp, v zemi, kterou zdobí spousta českých lip. Díky, že jste přišli, díky, že si tu.

jen čelo tisknu na tabulku, za sklem vidím louky chrb a máků. Někde nad lesem se slunce

A ještě se dostaneme i ke květnovým folkovým stupňům. Tam účinkovali Žamboši s písničkou Páč. Potom také skupina Nekrmit s písní Proti, to už jsme si dneska hráli. Roman Hampacher, Ptáčata, Mňau Mňau Band Kánoje, to už jsme také slyšeli, a Mirek Paleček, Nesnaž se utéct. Takže z květnových tu máme vlastně jenom dvě písničky.

Macumura vstává s východem slunce a krmí, dokud se zase nesetmí. Zůstal sám ve 14-tisícovém městě poblíž Fukušimy a vážně nestíhá. Evakuace proběhla hladce, ale na domácí mazlíčky a farmy se trochu zapomnělo. Říká, že si nepřipadá osamělý a bůh radioaktivity je k němu zatím milosrdný. A před čím

2024 a na oranžovém jestřábníku se třepotá bílo-červený drahokam. Po 100 letech zase jedna horská louka v Krkonoších věří v jasoně červenoukého. Z obav před nájezdem sběratelů místo vypuštění motýlího roje ochranáři tají. Miloš Andrés říká, namalovali jsme jim na křídla čísla, aby byli do sbírek bezcenní.

slípku pralesní rezervace, které dal kdysi jméno. A Mirek Janík vypráví, jak v roce 2003 porosty šťůrnice dosáhly obmítí a měly se kácet. A jak se na poslední chvíli díky sbírce, díky dárcům podařilo ty pozemky vykoupit. A skvrna 43 hektarů o

0: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
1: Na telefonických linkách mám teď Vaška Koblence. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, Miloši.
1: A to znamená, že máš pro posluchače nějakou pozvánku na nějaký zajímavý koncert. Je to tak?
2: Přesně tak. Já bych rád pozval všechny posluchače Country Rádia za naší kapelu Bonsai číslo 3 z Českých Budějovic. Pozval bych je rád na rozhlednu Vybít u Prachatic, což je 1096 metrů nad mořem. A 24. července v pátek tam budeme mít koncert, který bude mít opravdu vysokou úroveň, už kvůli té nadmořské výšce. Navíc tam nebudeme sami a budeme tam mít jako hosta písničkáře Petra Linharta a ten sebou přiveze i svou novou desku Šénau.
1: Do Libína, což vím osobně, se dá poměrně pohodlně dojet i autobusem z Prachatic, potom je to ovšem pěkný kus cesty pěšky, na rozhlednu míním tím, ale v každém případě věřím, že přijde hodně návštěvníků a diváků. Tak ještě jednou termín a místo.
2: Termín je pátek 24. července od 8 večer a místo je rozhledna Libín u Prachatic a pozor, máme výjimku v den koncertu, tam mohou diváci dojet autem až k rozhledně.
1: No výborně, tak to si myslím, že zapříčiní spoustu návštěvníků a pochopitelně muzika kapely taky. Přeji tedy hodně těch návštěvníků a děkuji za tuhle pozvánku.
2: My taky děkujeme a všechno hezké a pěkné léto všem posluchačům Country Rádia.

Ahoj, tady Ivana. Milí posluchači, tímto vás zvu do Blovic na Plzeňsku. V úterý 21. července odehraje na Masarykově náměstí svůj koncert Celt Folk rocková skupina Isara a host písničkář Pepa Pelán. Začátek v 17 hodin, občerstvení je zajištěno, vstupné dobrovolné a já se na vás moc těším.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

se k mihotavým hvězdám. Zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám. Větru už jsem všechno pověděl.

0: vítám cestující, kteří se vracejí zase do své vlasti radostně. A dávám jim tyto následující celní instrukce. Občani, kteří se vrací ze zemí Mamonu, Coca-Cola a kapitálu, ukážou nám řádně všechny kufry veškeré, abychom se přesvědčili, nechytli je zase nějaké choutky, obohatit se svýma penězma na náš úkol. Občani, kteří se vrací ze socialistických států, vyzvednou si nutné občerstvení a můžou jít klidně dál. Vezmeme cestující z Německé spolkové republiky. Ty chci vidět. Co tam měli co dělat, kudevanču? Budou se sem dostavovat podle abecedního pořádku. Kde mám abecedu? Nemám. Nevadí. Vemu to z hlavy. Nedělám to prvně. Tak to máme. To máme písmenu A. Od písmeny A nikdo necestoval. A jsme probrali. Následuje písmen B. Od B cestovali. Bouberle, Bukovský, Baklažán. Jo, ty nemůžeme očekávat, protože tam zůstali. A B následuje...
1: B! C, teď mám jít já, Cuklovka!
0: Občan Cuklovka! Neprovokuj orgán! Celní a Pepetě následuje nyní P. Proto se sem dostali občan Pupák Dušan M. z Prahy. A hele, Pupák, co jsi dělal v Německý spolkový republice?
2: Já jsem zabloudil na Šumavě.
1: A co ty tady děláš, individuum, Krchov?
0: Jsi jasný. Inteligentní lidi jsou dneska třeba na všech důležitých úřadech.
1: Právě proto se ptám.
0: Tady se nemáš co ptát. Tady se ptáme my, Krchovové. Máš něco k proclení?
1: Ať se na tomhle místě propadnu, sakum pikum nic.
0: A co to máme v podpaží?
1: To neplatí, to jsem nestačil ukrýt pro záměnu abepedy. Jako by jsem to neměl. Nebudu přece za kradenej svetřík schop chodáku platit hříšný clo.
0: Kápu, tak otevři kufry.
2: Jak to kufry?
0: No přeřek jsem se, no. Plec jsem si množení čísel.
2: Jsem si odeš, že nevidíš ten kufr, co není vidět.
0: Co je v tom příručním zavazadle?
1: Samý spisy, mý a Marxovo.
0: Přesvědčíme se. Spisy, to souhlasí. Namátkou prolistujeme jeden. A hele, co dělá v tom spise Stomarek?
1: Jendo, to je kapitál.
0: Spisy se zabavujou. Vy i Marxovo spisy se zabavujou.
1: Marxovo taky?
0: Marxovo taky.
1: No to tady vzalo obrat. Takhle slabu.
0: Tak dál.
1: Tak si kufr
0: Vince, to mám ještě jeden. Máš ještě jeden kufr?
1: No. Doma na policii, kdyby se náhodou ještě vedle k domlový zavazeniny.
0: Jak to mi vypadá, to mě nezajímá. Napíšu ti potvrzení a můžeš jít klidně dát. Teď mě napadá, putačisko, že ty máš vlastně svý osobní věci. Prádýlko, takový.
1: Ponoštičky?
0: Ponoštičky! Podléčky a tělničky.
2: Tak když to nepočítám. Já jsem to rozdal nezaměstnaný.
0: To je krásný. To by udělal každej, kdo tam jede, tak mají i tam blahobyt.
1: Vysvědčenu na to potvrzení, ten kufr tak tlačí, už mu omlívám.
0: Kterej kufr tlačí?
1: Doma se bojím jíst na policii, aby nespadla zavazení na nebych ti nemohl dělat.
0: Kupa, ty jsi mi podezřelej. Sundej kava.
1: Vylezi mě?
0: Vylezi mě, sundej kava.
1: Se stydím.
0: Sundej kabát, nebo použiju služební pistole z přátelené ráže.
1: Já už vydám všechno, ale bude mrzuto.
0: Ať je! Jú, kupa, ty jsi utajoval zavazadlo.
1: A utajoval v dobrý vůli, aby jsem si pomohl.
0: Ošidil stávo valuty. Kufr se zabavuje. Sundat kabát úplně.
1: Čendo, jak já nerad ho sundávám.
0: To vidím. Kupa. Kupa.
1: To je mý osobní prádlo.
0: Od kdy chodíš v ženským prádle?
1: V té doby, co bloudím po Šumavě do NSSR.
0: Draky NSSR. My jsme SSSR.
1: Když to takhle půjde dál, tak oni chudáci taky budou.

0: Dvorana country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.